0: Není měřítko. Emoce je zpráva o tom, co se třeba někde děje, ale není známku přítomnosti nebo nepřítomnosti Boha. Navíc, když vezmeme písmo vážně, na nejenom emoční rovině, tak vezmeme vážně to, že jednak Bůh je přítomen všude. A druhá, že v Kristu, zvlášť když jsem mu dal svůj život, takže v Kristu je Bůh přítomen u mě v mém životě, dokonce je přítomen ve mně. Takže my se potřebujeme učit vidět očima víry, což nám zní jako další metafora, ale myslím, že je lepší definice, že víra je orgán, který nám pomáhá vnímat to, co je duchovně reálné. A duchovně zase neznamená neskutečně reálné, ale v duchovním smyslu a na duchovní rovině je to naprosto reálné. Duchovní realita je ještě hlubší realita, než ta, kterou běžně vnímáme. Takže ty období, kdy necítíme duchovně a jsme nuceni se opřít o to, jsou většinou období, když tam není nějaký jiný problém, o kterém nám Pán Bůh většinou milerád řekne, když se zeptáme, tak pokud je tam takový prázdno a není tam nějaký důvod, proč by nám dobrý otec neřekl, co se děje, tak to bývá období, kde nás učí vidět očima víry, kde nás učí brát věci vážně, bez toho, abychom na ně aktuálně šahali nebo aktuálně je vnímali emočně. A když se to povede a zavnímáme vírou, protože jinak vlastně v danou chvíli to nejde, tak nám to dává často daleko bezpečnější půdu pod nohy, než ty emoce, které jsou příliš vratký aspekt v našem životě, aby jsme se o to mohli opírat tímhle způsobem. Emoci je dobré umět se na ně tázat, umět si jich všimnout, umět si jich dotknout, umět s nima počítat. Nestavil bych na nich život, ani vztah, ani nic na emocích jako takových.
1: Říkáš, emoce nejsou měřítko, jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak měřítkem je víra. Co ve chvíli, kdy mám pochybnosti o své víře směrem k Bohu?
0: V tu chvíli ta pochybnost může být zase nějaká myšlenka doprovázená nějakýma emocema, třeba nejistotou a tak. A stejně jako každou další věc, tak v takovém případě je třeba podle mě nakonec jako s každou emocí nebo s každým prožitkem a s každou myšlenkou, která je dost silná a problematická na to, abych se tím zabývala, aby mi to jako rušilo pozornost, tak je s tím třeba jít za Bohem. Začít o tom mluvit s ním a nejlépe i s dalšíma lidma, se kterými se dá spolehlivě o tom mluvit, o takovýchhle věcech. Prostě to přinést. To máme pěkně v prorocích a u žalmistů ve staré smlouvě a u Joba, kde oni Bohu předkládají, jak to mají. A někdy jsou to pochybnosti, někdy jsou to otázky. Proč se tohle děje? Proč jsou věci jinak, než jak jsem si myslel, že budou, když jsem tvůj a když jsem spravedlivý a podobně. My se potřebujeme naučit přinášet celé svoje já, celou svoji bytost, včetně našich emocí, včetně našich myšlenek před Boha, aby v tom vztahu jsme si to zpracovávali a pochybnosti k tomu patří. Dokonce i pochybnost o tom, zda Bůh je někdy nutnou součástí budování víry, protože pokud má stát na pevný nohou, tak musí být schopna se tohle dotázat, aby ta víra věděla, nebo aby ten člověk věděl, že to, co si myslí, si nemyslí jenom proto, že si zakázal myslet něco jiného. To je pak velice vratké. A v tom setkání on potom většinou jedná, obvykle jedná jinak, než bychom čekali. Otevře vám úplně novou dimenzi, kterou jste nečekali, že tam je. A nebo vás nějak vyfrustruje správným směrem. A nebo někdy vás dlouho nechá zmatenýho a nevíte, co se děje. To se nestává tak často, ale ta jobovská zkušenost zůstává věčným upozorněním, že nevždy dojdeme k tomu pochopení nebo k nějakému jasnému vyústění a budou kolem lidi, kteří budou mít různé teorie, dokonce biblické a křesťanské teorie o tom, co se nám děje a my přitom můžeme stát před Bohem a říkat mu, a já opravdu nevím, co děláš a proč to děláš. Tohle je opravdu špatně. A Bůh o nás nakonec může říct, že jsme spravedliví.
1: My jsme hned na začátku mluvili o tom, že je důležité emoce nepotlačovat, ale umět v nich zdravě setrvávat. Jakýmsi protipólem, zvlášť v křesťanství, se mi zdá být takovéto vyrábění emocí pro to, aby měl člověk dojem boží přítomnosti, boží blízkosti, nějakého božího vedení. Tak bych se ráda ptala na rovnováhu v tomhletom, v takovém tom umět v tom pocitu, v emoci setrvat a zároveň nevyrábět si ho.
0: No, tohle je kluská půda. Ono, když zahrajete správnou kombinaci akordů, tak duchovní prožitek má kde kdo. To je děsivý tohle, proto řada křesťanů tak je taková, že si dává pozor na jakoukoliv

0: příliš moc, jak uspořádat písničky, aby vybudili správný efekt. Jo. Je to o míře, to není podle mě úplně buď a nebo. Zase je to jako dobrý uspořádat písničky tak, aby to nebylo pitomý. Jo. Je to asi na nějaké škále mezi sugestí a pitomostí, jo. Jak zacházíme s těmahle věcma. Ze svého života mám i ten dojem, že vlastně když přišly hluboké i emotivní zkušenosti s Bohem, takové fakt jako oslovení, které nikdy nezapomenu, situace, kde to bylo velice, velice reálný i na pocitový úrovni, až tak jako hodně, až nadpřirozený, tak popravdě v mém životě to bylo skoro vždy situace, kde jsem to nečekal. Nebyly to chvíle, kdybych jako se připravoval na to, že teď budu mít zážitek s Bohem a teď se šel rochnit v jeho přítomnosti. Ale zároveň znám období, kdy si pamatuju, že to bylo velmi blízko po ruce. A velmi snadné se ponořit do pocitů, které souvisely s takovým tím jako hluboce duchovním zažíváním Boha i čehokoliv, co se děje kolem mě. Ale když to někdo má stabilně dlouhodobě, tak jsem vždy trošku opatrný v tom směru, že někdy to bývá na úkor kontaktu s reálným životem. A tam už jsme podle mě na půdě něčeho, co emočně je silné a příjemné. Vypadá to velmi duchovně, ale po ovoci se poznají věci. Ve mně třeba tahle období budila pýchu. Pocit nadřazenosti, pocit, že vím. A pocit, že je to pro každýho a že tohle je standardní a takhle to má být prožívaný. Což je těžký, když prožíváte něco intenzivně, tak vám to tak přijde. Duševní člověk nebo člověk, který žije nějakým způsobem z tělesného smýšlení, jak se říká biblicky, tak velmi často je přirozeně hlasatelem svojí nejintenzivnější zkušenosti, kterou by měl prožít každý. A je jedno, jak duchovně ta zkušenost vypadá.
1: Vyvolává Boží blízkost vždycky jenom pozitivní emoce?
0: Myslím si, že určitě ne. Boží blízkost bývá spojená s bázní a se strachem taky, někdy. A jsou období, kdy se to tak jako proměňuje. My se už neumíme moc bát Boha a myslím, že bychom se to měli znova naučit a bát se ho ve smyslu, myslím, že si je Lewis to říká někde, jako tygra ve vedlejší místnosti. Bát se ho jako majestátného, který je blízko a který je svým způsobem nebezpečný, ale jak říká v Narnii Lucinka, říká, on je nebezpečný, ale dobrý. Ale myslím, že abychom mohli poznat, že je nebezpečný, ale dobrý, tak někde ho musíme poznat pouze jako nebezpečného. Já mívám někdy negativní emoce ve vztahu k Bohu v tom, že já věřím, že je svrchovaný a někdy se dějou věci, které jsou opravdu úplně zbytečné komplikace. Jo, u některých mi zpětně jako dojde, že to byla vlastně docela milost, že jsem někam třeba nedojel a vlastně to bylo dobře. Ale jsou situace, kde se třeba s Hospodinem hádám a je to ani ne tak o strachu, ale o tom, že jsem prostě naštvaný a že když mám být upřímný, tak mu řekne, bylo by opravdu fajn, kdybys na chvíli mluvil jasněž a vysvětlil mi, k čemu tohle bylo dobrý. A asi jako ví, co dělá, já věřím, že ví a vlastně mu věřím. Ale bývám naštvaný. A nemyslím si, že mu to v rámci toho našeho vztahu vadí. Hodně se mi líbí, ještě k tomu Luisovi se vrátím, jedna taková pěkná metafora. My totiž máme taky normovaný v církvích, jak máme prožívat svůj vztah s Bohem emočně a jak má vypadat úcta a jak prostě správně jako přistupovat k Bohu. A mně se moc líbí, jak v Narnii, když tam přijde ten Aslan, který je prostě zosobním toho Krista a Boží přítomnosti jako fyzicky přítomné mezi zvířátky, tak oni ty zvířátka reagují na ně strašně různorodě, ale všichni jakoby dobře. Takže taková ta inteligentnější zvířata, velká taková ta prostě nějaká, tak to se skloní v hluboké úctě prostě až k zemi a tak. A je to prostě o velké úctě, možná až o bázni a o respektu a tak. No a veverka k němu přiskáče a teď se o ně otírá a hopsá mu po hlavě a tak. A prožívá to jako radostně úplně z jiné strany. Jo. A tak Pán Bůh má rád i veverky, jo. Myslím, že musíme respektovat trošku jednak to, kde jsme duchovně a mít porozumění pro velkou šíři toho, skudy Hospodina zažíváme a Písmo nám v tom pomáhá, protože tam to všechno je. Tam je ten majestát, tam je ta tíha Boží přítomnosti, která člověka skoro dusí v některých chvílích a pak jsou tam ty situace, které jsou o mateřské něze, jsou tam situace hravé, jsou tam situace, kde Hospodin se bije s někým. Mně se to strašně líbí na Písmu, že se nedá systematizovat tak, abychom řekli, tady ty tři emoce jsou ty, které prožíváme v Boží přítomnosti.

0: tady těch 250, tak si nechte někam jinam. Pán Bůh nás bere celé a celé nás vychovává, celé nás formuje a počítá s náma s celými. To je dobrá zpráva. Proto přišel v těle, aby poznal a aby do sebe pojmul, jaké to je být my v celé šíři.
1: Troufám si tvrdit, že tohle je dobrá tečka našeho přemýšlení o emocích. Děkuji, Marku, že jsi je s námi prošel. Díky, těším se na setkání zase za týden.
0: Taky, naschledanou.
1: Končí tady pořad Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

tma se houpe v bocích, je bez dna. Tak jak se dětem zdává sníh, ten sem přichází ke mně, na prsou váží dvojí hřích.

aż pójdziesz ciszej po schodach. Myślę si moje meno, řekl sam dveře uvěří a bude otevřeno, a bude otevřeno.

budem s okamžiku. Řekl jsem, mluv a uvěřím, nezbytná ústa zvyku.

mašť ma zbledne. Noc nám snad ještě uvěří, nechci tě vidět ve dne, nechci tě vidět ve dne.

kapsy všechno chci zabalit a už se zase začít smát.

낯설어 속에 띄.

zhasne poslední blesk v tobě, až do sníh jení v těle. Uvidíš svítit nad sebou nebe tak jasné, rozechvělé, že teče jako řeka,

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Následující chvíle však nestrávíte jen se mnou, ale především s americkým zpěvákem, rapperem, hudebníkem a skladatelem Garrettem Dutnem, známým pod přezdívkou G-Love. V pátek 17. listopadu 2023 G-Love vystoupí v Šumperku na festivalu Blues Alive. To je informace pro vás, kdo nás posloucháte v premiéře. Jestliže festival už nestihnete, věřím, že vás zaujme nejen rozhovor, ale i skladby z Dutnových posledních dvou alb, která produkovali velikáni amerického blues. Já jsem s G-Lovem hovořil už v roce 2019. Tehdy chystal desku s názvem The Juice a v souvislosti s nimi řekl, že půjde o velmi politické album, na kterém bude reflektovat tehdejší vládu Donalda Trumpa ve Spojených státech. Jak to tedy nakonec dopadlo? Ptám se s odstupem amerického hudebníka, je to album skutečně takové?
1: Yeah, no, that was a great record for me, and you know, it, and then it led to us getting our first contemporary.
2: The Juice byla pro mě důležitá deska, která mi přinesla mou první nominaci na Grammy v kategorii současného blues. Pokud jsem před natáčením hovořil o tom, že to bude hodně politická nahrávka, tak je to vlastně pravda. Je to pro mě velmi osobní album, na kterém zpívám o své rodině a o svém soukromém životě. Ale na druhou stranu tam skutečně reflektuji tehdejší politickou situaci, atmosféru, jakou jsme zažívali v době prezidenta Donalda Trumpa. Politické komentáře tedy na tomto albu opravdu nechybí. Dokonce si myslím, že takové písně jsou moje silná doména. Příkladem je titulní skladba The Juice, kterou jsem napsal společně s Gabem Moe a která je pro mne mimořádně důležitá. Jsem s tím albem tedy spokojený a stále z něj hrají řadu písní na koncertech. Jsou to silné písně, které si dál žijí svým životem. Víte, když natočíte album, chcete, aby to bylo dílo, které má smysl tady a teď, ale které bude zároveň nesmrtelné. A domnívám se, že s albem The Juice se nám právě tohle podařilo. Když natočíte desku s písněmi, které pak chcete hrát po celý zbytek života, které vaši fanoušci také vyžadují, opravdu se vám povedlo něco velkého. A to jsme s tímto albem opravdu dosáhli.
1: You want to play for the rest of your life and your fans want to hear the rest of your life. And I think that we've achieved that with The Juice.
0: Z alba The Juice si poslechneme stejnojmenou skladbu. I got

0: Na albu The Juice se jako producent podílel americký bluesový písničkář a hudebník Cap Mo. Jak hodnotí G. Love spolupráci s ním?
1: Spolupráce s Cabem Mo pro mě měla velký význam. Bylo to, jako bych na univerzitě navštěvoval hodiny historie hudby a historie blues, psaní písní, produkce, vystupování a rytmu. Řekl mi to o hudbě tolik. Opravdu každý den jsem si připadal jako školák. Když se s Cabem Mo bavím, říkám mu v žertu, že jsem díky němu vystudoval bluesovou univerzitu. On z toho má radost, ale opravdu je to tak, protože on je opravdu velká studnice vědomostí. Lidé třeba říkají, že Beatles byli tak úspěšní, protože všechno bylo v jejich případě naplánováno do posledního detailu, ale že blues, to je prostě chlápek, který se opije, vezme do ruky kytaru a něco skučí. Jenže Cab Mo vám přesně vysvětlí, proč to není pravda. Ukáže vám, že například to, co dělali Muddy Waters a Little Walter, bylo velmi pečlivě připraveno. Každé jedno slovo, každý takt, každý akord, všechno mělo v jejich písni své opodstatnění a své místo. Cab Mo mi tedy ukázal všechny tyto spletitosti blues a naučil mě jim lépe porozumět. Díky němu jsem se tedy stal lepším hudebníkem a autorem. Naučil mě, že když píšu píseň, na každém jednom slově záleží. Opravdu na každém, včetně spojek nebo členů. Také mě naučil, že píseň nepíšu kvůli písni samotné. Vždy je důležité vědět, jaký příběh se za ní skrývá. Proč jsem se rozhodl právě takovou píseň napsat? Proč bych se při jejím poslechu měl cítit právě takto? A když je to příběh, co se tedy vlastně stalo? Tyto otázky fungují jako kontrola kvality.
0: Z alba The Juice si poslechneme ještě jednu skladbu, jmenuje se Birmingham.

0: Své zatím poslední album Philadelphia Mississippi G-Love vydal v roce 2022. Na něm se jako producent podílel další významný bluesman Luther Dickinson. Jaká byla spolupráce s ním?
1: So Luther is...
2: S Lutrem také moc rád spolupracuji. I on je pečlivý, ale jiným způsobem. Je to skvělý kytarista. Má studio v severním Mississippi, říká mu Zebra Ranch Studio. Původně to bylo studio jeho otce a vypadá to tam jako v muzeu. Už jen dívat se na to všechno staré vybavení je zážitek. Nemusel jsem se ničeho dotýkat. Luther všechno zapojil, výborně tomu všemu rozumí. On je víc než producent. Pomáhá vám úplně se vším. Vytvoří mi ve studiu úžasnou atmosféru, abych se jako umělec nemusel o nic starat a mohl jen experimentovat, psát a hrát. A protože je sám skvělý hudebník, snaží se, aby každý, s kým spolupracuje, podal výkon na stejně dobré úrovni. A přitom nikam nespěchá. Jak už jsem říkal, spolupráce s Gabem Mou pro mě byla velmi důležitá v mnoha ohledech. A také trvala roky. Několik let jsme spolupracovali na té jedné desce. Naopak s Lutrem jsme byli ve studiu jen jeden jediný týden. Přitom jsme společně stihli napsat spoustu materiálu a ještě jsme se potkali ve studiu s dalšími skvělými lidmi. Práce na albu Philadelphia a Mississippi tedy svým způsobem připomínala jam session. V tom smyslu, že za námi přicházeli mý přátelé, Lutrovi přátelé a každý z nich s něčím přišel a přispěl tím na albu. Někdo zahrál riff, někdo měl nápad na píseň, další přišel s rytmickým groovem, někdo s nápadem na text. No a nikdo žádný nápad neměl a prostě jsme něco společně vymysleli až na místě. Ve studiu tedy vládla dělná atmosféra, protože Luther dokáže takový způsob práce ukočírovat, umí vést lidi tak, aby to bylo efektivní. Je to tedy mimořádně kvalitní producent. On a Gabe Mou byli každý úplně jiný, ale oba jsou skvělí.

0: Jedním z hostů na albu Philadelphia, Mississippi je R.L. Boyce, výrazný představitel Hill Country Blues a svérazný chlapík, kterého jsem sám měl možnost poznat při jeho vystoupení na Blues Alive v Šumperku a který bohužel jen několik dnů před dokončením tohoto pořadu zemřel. Jaká byla spolupráce s ním?
1: Jsem moc rád, že se na to ptáte, protože nahrávání s R.L. Boycem byl zážitek, na který člověk čeká celý život. R.L. přišel do studia a byl úplně skvělý. Začali jsme nahrávat a natočili jsme technicky vzato celou další desku. Prostě vznikla spousta materiálu, který jsme pak s Lutrem během postprodukce nějak použili. Vlastně jsme s R.L. Boycem natáčeli celou noc. Vypili jsme přitom jen ve dvou láhev whisky, R.L. mě v oblasti stáhl pod stůl a já jsem pod stolem hrál na harmoniku a doprovázel jej při jeho nekonečných setech. Kdybych byl úplně střízlivý, měl bych trému, protože já jsem obyčejný kluk z Filadelfie a on je opravdový bluesman, který tou hudbou opravdu žije a je součástí té kultury. A tak jsem seděl a hrál na harmoniku a cítil jsem se opravdu skvěle. Hraju docela dobře a tak jsem si říkal, že je to fajn, že se možná i jemu líbí, jak hraju. Hodně jsme se spolu taky nasmáli. Byl tam s námi můj pes, který se jmenuje Buttercup. R.L. mu říkal Cup, volal Cupe, pojď sem a hrozně se přitom smál. Když pak R.L. odjel se svým pick-upem, uvědomil jsem si, jak mimořádná to byla noc. Žádný detail jsem nezapomněl. Byla to jedna z nejdůležitějších hudebních nocí mého života.
0: Jedna z písní, ve kterých nedávno zesnulý R.L. Boyce hostuje, se jmenuje Mississippi.

0: Na naše otázky odpovídá americký hudebník a zpěvák G. Love. Představujeme si jeho album Philadelphia, Mississippi, na kterém hostují představitelé stylu zvaného Hill Country Blues. Zajímalo mě, jestli má právě k tomuto typu blues G. Love blízko.
1: Nejsem velký znalec tohoto typu blues. Znám samozřejmě R.L. Burnsida a některé jeho nahrávky a znám samozřejmě desky, které natočil Junior Kimbrough. Jedním z mých největších vzorů je John Lee Hooker. Jehož tvorba se tím, že nehraje příliš mnoho akordů, blíží právě k Hill Country Blues. Tento druh blues totiž stojí na monotónním používání jednoho akordu a ne na tradičním 12-taktovém schématu. Je to hudba, která vychází opravdu z kořenů, ze země, z života farmářů. Když jsme s těmito lidmi nahrávali album, připadal jsem si jako katalyzátor. Ti muzikanti o mě nic nevěděli. Luther je pouze pozval, ať přijdou, že G. Love bude nahrávat desku. A oni byli šťastní, protože v ten jeden moment se v tom jednom studiu sešli snad všichni, kdo v Hill Country Blues něco znamenají. Nestává se to často, že by se mohli takto sejít. A právě to bylo naším cílem. Já jsem chtěl vzít hudbu, kterou dělám a která je na pomezí hip-hopu a blues a spojit ji s uměním opravdových, už zavedených i mladých bluesmenů z tohoto regionu i z dalších oblastí. Bylo to něco jako summit muzikantů z Hill Country. Všechno jsme to koncentrovali do 4 nebo 5 dnů. Nahrával jsem například s Alvinem Youngbloodem Hartem a najednou se ve dveřích objevil John Tavius Willis a Kristone Kingfish Ingram a volají, to není možné, Alvin Youngblood Hart je tady a říkají mu, pane Alvine, můžeme zahrát jednu píseň pro vás? Pak společně jamovali a když odjeli, objevala se ve studiu pro změnu Tykira Jackson a jí pomáhala jí píseně nacvičovat Shardé Thomas, vnučka Otara Turnera. Lidé tady přicházeli a odcházeli, někteří nás přišli jen pozdravit a prohodit pár slov mezi sebou, bylo to neuvěřitelné. Pokud máte tu hudbu rád a byl byste tam s námi ten týden, určitě byste byl šťastný stejně jako já.
2: Really feeling pretty lucky like I was.

0: dozněla píseň My Ball. Naším hostem je G. Love, člověk, který ve své tvorbě kombinuje blues a hip-hop. Jak on sám tyto dva žánry vnímá, mají něco společného?
1: It's a good question. I mean, I think if I was gonna...
2: To je dobrá otázka. Blues i hip-hop vnímám jako dvě americké hudební formy, obě vycházející z kultury Afroameričanů, zakořeněné v africké hudbě a konkrétně v hudbě Černé Ameriky, která vycházela z jejich životních zkušeností, což byly často otřesné zkušenosti. Tito lidé často používali hudební nástroje, které měli prostě k dispozici. Například na lodích, na kterých Černí Američané pluli, byli také vojáci, kteří hráli na dechové nástroje. A díky tomu se dechy dostaly do blues a jazzu. Později se stala důležitým nástrojem elektrická kytara, poté, co bylo možné koupit ji levně z katalogu Sears. Ta hudba má své kořeny v Africe a v dobách otroctví, ale její forma se prostě přizpůsobovala nástrojům, které měli lidé k dispozici. Texty těch písní často pojednávaly o utrpení a o tom, co ti lidé zažívali. S hip-hopem to vlastně bylo podobné. V 70. a 80. letech neměli lidé v chudinských getech na východním pobřeží, v New Yorku nebo Philadelphia dost peněz na to, aby si mohli koupit nástroje a další potřebné vybavení. Někteří z nich měli gramofon a tak vymysleli, jak jej použít jako hudební nástroj. Prostě použili to, co měli doma, a do toho začali rapovat, aby vyjádřili to, co je trápilo a to, co tížilo jejich komunitu. Vlastně jsem to řekl hrozně komplikovaně, ale jednoduchá odpověď by byla, že blues i hip-hop je vlastně lidová hudba. Je to lidová hudba Černých Američanů a samozřejmě obojí se pak stalo součástí bílé kultury. Z blues se vyvinul rock'n'roll a z hip-hopu úplně všechno. A já jsem byl jedním z těch, kterým se tato hudba líbila a kteří si ji přivlastnili. Dnes jsou blues i hip-hop součástí snad všech druhů západní hudby, samozřejmě s výjimkou hudby klasické.
0: To říká Garrett Dutton, známý jako G. Love. Představili jsme si jeho alba The Juice a Philadelphia, Mississippi. Z toho druhého si budeme hrát ještě na závěr. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Jan Filipy. Zvuk a střih měl na starosti Tomáš Hlávka.
3: Come on.

Gucci, it's about that time. One, two, one.

Thank you.

kazetu, do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej sklus. Až ho budu mít všude, budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Tam

Tato kočka poslouchá Proglas.

Krásný čas na Proglasu k 5. hodině raní vám přeje Daniel Blaške. Před námi je půl hodinka varhaní hudby. Zazní nám skladby, které nám bude hrát Martin Jakubíček, a to bude Fantázia od Luise de Milana, dále svita z rukopisné sbírky Slovenské provenience z roku 1670 od anonymního autora, dále skladba Sejkorka od Františka Xavera Brixiho a Preludium a Fugace mol Johana Nepomuka Humela. Dále nám bude hrát Jiřina Dvořáková-Marešová a ta nám zahraje 3 skladby. Tou první bude Tokáta Primi Toni Johana Volce, dále Passomezzo und Saltarello od Bernharda Schmidta a na závěr Capriccio Cucu od Johana Kaspara Kerla.

Na Proglasu nám dozněly varhanní skladby autorů jako Louis de Milan, anonymní autor František Xaver Brixy, Johann Nepomuk Hummel, Johann Waltz, Bernhard Schmidt a Johann Kaspar Kerl. Hráli nám varhaníci Martin Jakubíček a Jiřina Dvořáková-Marešová.

0: První česká ASMR kniha má příznačně název Na šeptávači. Herci ji totiž celou šeptají. U nového dílu knihovničky Na proglasu vás vítá Nikola Samcová. Tentokrát budeme hovořit o audioknize jako takové, s autorkou Petrou Kandovou probereme tento netypický formát a poslechneme si audioukázku. Na šeptávači jsou knihou 9 povídek, které našeptalo či namluvilo tlumeným hlasem 9 herců a hereček. Konkrétně Berenika Kohoutová, Anna Kameníková, Zdeněk Piškula, Marek Adamčík, Veronika Čermák-Macková, Karolína Vyhlídal-Hýsková, Jan Novotný, František Florián a Natálie Růčková. Příběhy čtené šeptem nefungují jen pro forma, ale i jako součást děje. Využívají oblíbené ASMR, neboli ASMR, tedy jemné smyslové podněty, které u některých lidí vyvolávají příjemné mrazení, pocit klidu a uvolnění. Typicky se jedná o zvuky jako šepot, šustění, jemné ťukání a podobně. Příběhy jsou tak laděné i do tematického prostředí, jako je doma či v letadle. Právě odtud si nyní můžeme vyslechnout i ukázku.
1: V letadle. Nechci tady hrát Bůh ví jakou hrdinku, ale to, že se bojím v letadle míň než Káča, snad říct můžu. Tohle totiž může říct úplně každej. Nikdo se lítání nebojí víc než ona a já jsem tak blbá, že jsem kývla na to letět s ní na výlet za oceán. 12-hodinovej noční let. Všichni spí nebo už pomalu usínají se sluchátkama na uších a klapkama na očích. Já bych už taky nejradši zaklapla všechno, co jde, a potom náročným balení, spěchání a tradičním letišním stresu v klidu usnula. Jenže díky Káči se mi to asi těžko podaří. Kdykoliv se o něco podobného pokusím, stiskne mi ruku a kňučí, že tu hrůzu tady bez mýho bdělýho přispění nedá.
2: Ty, Sisko, ty jsi říkala, že v těch větších letadlech se to vůbec nehejbe.
1: No, však nehejbe. Co pak se to hejbe?
2: Hejbe. Občas to cukne.
1: Tak jasně, když jedeš autem, tak je to občas cukne. Je to dopravní prostředek, nestojíme na místě.
2: Já vím, promiň. Máš pravdu.
1: V pohodě. Tak jdem spát.
2: Blázníš.
1: Vypadá to, že se tady vážně nevyspím. S tímhle výletem jsem si naběhla. Měla jsem kývnout na tu původní variantu a letět do Řecka. Po 3 hodinách by byl pokoj.
2: A nechceš si dát takovej ten prášek na nervy? Už jsem snědla 2.
1: Aha, tak to už máš možná stres z toxického šoku.
2: Hele, Sisko, nech to, jo?
1: No jo, promiň. Ale když přiletíme do Ameriky nevyspaný a ještě bude bílej den v době, kdy u nás je noc, tak budem unavený double a ten jetlag nás zemele.
2: Já to jako chápu. Jenže jak mám spát, když musím být pořád ve střehu?
1: A ty myslíš, že když nebudeš spát, tak to letadlo udržíš víc ve vzduchu?
2: V podstatě jo.
1: Bezva, tak ho drž a já si jdu zkusit aspoň schrupnout. To mi dovolíš?
2: Ale jo, promiň.
1: Chvíli to vypadalo, že Káči zabral prášek. Nebo šla do sebe, nebo cokoliv jinýho, co pro mě vypadalo jako výhoda a příslib spánku. Jenže po chvíli, kdy už jsem byla skoro mimo tuhle realitu, do mě zase trcla.
2: Ty hele, Sisko.
1: Co je? Už padáme?
2: Ne, ale vidíš tamhle toho chlapa.
1: Kterýho?
2: Tamhle z toho, s těma černýma vlasama, jak sedí do uličky.
1: No, a co je s ním?
2: Vypadá jako nějaký šílený nervák. Teď se tam o něčem dohadoval s manželkou, nebo kdo to je. A byl u toho takovej celý ficukaný. A ona odešla na záchod a on se pořád teď kouká za sebe na nějakou jinou ženskou, co spí. To je trochu šílený, nezdá se ti.
1: Šílený? Proč jako? Káčo, já už jsem skoro spala.
2: Promiň, ale je fakt divný. Hele, hele. Teď se zvedá a jde pryč.
1: Taky asi na záchod.
2: Ale tam je ta manželka. letadle záchody jsou tam dva.
3: Aha. Ale hele, ta ženská, co se na ní pořád dívala, se probudila a taky monitoruje to místo, kde seděl. To je zvláštní, ne?
2: Třeba je to náhoda.
3: To úplně nevypadá. Doufám, že tady spolu neplánujou teroristický útok.
0: Povídku V letadle četly herečky Veronika Čermák-Macková a Karolína Vyhlídal-Hýsková. ASMR audiokniha je projektem kreativní autorky, režisérky a producentky Petry Kandové, která chtěla propojit tuto formu i s obsahem.
4: Protože jsem posluchačkou ASMR, tady těch amatérských videí na YouTube, už několik let, pomáhá mi to usínat. Jsem vždycky byla zvyklá vlastně poslouchat mluvené slovo. A zjistila jsem, že vlastně ten šepot jako je opravdu jako nesmírně relaxační forma. A dlouho jsem přemýšlela nad tím, prostě mě to jako lákalo udělat takový jako ASMR jako se skutečným nějakým obsahem, protože většina těch videí YouTube je prostě, jak to říct, většinou ti tvůrci hledají nějaký obsah, aby ho mohli pravidelně jako naplňovat. To znamená, že tam prostě jenom něco jako vyprávějí třeba ze svého života nebo hrajou různý roleplaye a tak dále. Většinou je to, nemá to úplně logiku, proč se tam v tom vlastně šeptá. Je to prostě jen forma. A tak mě napadlo jako vytvořit nějaký příběhy přímo pro tuhle formu, aby to tam tu logiku mělo. A to znamená, že ty náměty těch povídek jsou o tom, že ten šepot tam má nějaký jako opodstatnění v rámci toho příběhu. Propojuje to, že jsem si prostě řekla, v jakých vlastně situacích člověk v životě šeptá, nebo kdyby se jako dalo reálně šeptat, a tak mě napadaly vlastně náměty tady těchto povídek. Takže každá je trochu jiná, třeba náladou nebo obsahem, ale spojuje právě tohle. Některé povídky jsou vyloženě s takovým jako sci-fi nebo pohádkovým modu, takovým nadsázce. To znamená, třeba je tam jedna o ženě, která z ničeho nic začne šeptat a neví proč. Nebo je tam někdo, kdo vlastně už je po smrti, vykládá svůj příběh. Takže je to vlastně šeptání ze záhrobí a tak dále.
0: Pro koho je kniha určená?
4: Myslím si, že cílí jak na posluchače ASMR, tak na lidi, co rádi něco takhle si poslechnou, spíš jako na uklidnění. Nemusíte být vyloženě konzumenti ASMR zvyklí na nějaký šepot a tady tu formu, ale můžu si poslechnout něco, co je tak trochu zrelaxuje, ale i na úplně běžné čtenáře nebo posluchače nějakých třeba povídek.
0: Máte už nějaké ohlasy, jak se posluchačům kniha líbí?
4: No tak zatím klepu na zuby, tady zatím jenom pozitivní. Zatím jsem nedostala žádnou jako ani nikde žádnou špatnou zpětnou vazbu, takže zatím jsem ráda za to.
0: Tak to zní jako úspěch. Plánujete tedy proto nějaký další díl nebo nějaký další takový projekt?
4: Ano, ano, ano, plánuju. Plánuju další díl a plánuju i takovou audiohru jako nahraní, interaktivní příběh. Obsah asi ještě nebudu prozrazovat.
0: Petra Kandová vystudovala dramaturgii a scénaristiku na JAMU v Brně. Během své kariéry spolupracovala s Českým rozhlasem, Českou televizí, Televizí Nova i platformou Stream.cz. Několik let spolu vedla vlastní kreativní agenturu Surrealis. V posledních letech se věnuje především audioprojektům, kde propojuje zkušenosti z televizní i rozhlasové tvorby s vášní pro netradiční formy vyprávění. Jako producentka vede své projekty od prvotního nápadu až po finální realizaci. Říká o sobě, že má ráda živé koncerty, filmy, ASMR, podcasty, jógu, přírodu, cesty s rodinou a šmejdění po realitních webech. Našeptávači vyšly v červnu 2025 a jsou k zakoupení a následně ke stažení na webu našeptávači.cz. Tam jsou k poslechu také ukázky. Délka celé audioknihy je 3 hodiny a 27 minut. A to by bylo pro tento díl knihovničky na Proglasu vše. Doufám, že vás zaujal nebo jste se alespoň dozvěděli něco nového. Naslyšenou příště se těší Nikola Samcová.

Blíží se nám 6. hodina a nám zazní nyní myšlenka na den od papeže Františka. Je to výtah promluvy v mongolském hlavním městě Ulan-Bátar 3. září 2023. Titul Jen láska uhasí naši žízeň.

neděli odpoledne celebroval papež František mši svatou na stadionu v Ulanbátaru, hlavním městě Mongolska. Slovy žálmu 63. jsme se modlili: Bože, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, žíznivé, bezvodé zemi. V této vyprahlé zemi nás, milí, oslovuje dobrá zpráva. Na své cestě nejsme sami. Volání naší žízně nezůstane nevyslyšeno. Bůh Otec poslal svého syna, aby nám dal živou vodu Ducha Svatého, která uhasí žízeň naší duše. A Ježíš, právě jsme to slyšeli v evangeliu, nám ukazuje cestu k utišení. Je to cesta lásky, po níž šel celou dobu až na kříž, a na níž nás vyzývá, abychom ho následovali. Zastavme se společně u těchto dvou aspektů. U žízně, která v nás přebývá, a u lásky, která naši žízeň hasí. Především jsme povoláni rozpoznat žízeň, která v nás přebývá. Žalmista volá k Bohu o své žízni, protože jeho život se podobá poušti. Jeho slova mají zvláštní ohlas v zemi, jako je Mongolsko. Obrovské území s bohatou historií a země plná kultury, ale také poznamenaná vyprahlostí stepí a pouští. My především žízníme po lásce, protože jedině láska nás skutečně uspokojuje, dává nám cítit se dobře, otevírá nás důvěře a dává nám vychutnat krásu života. V této žízni spočívá naše velké tajemství. Otevírá nás živému Bohu lásky, který nám přichází vstříc, aby nás učinil svými dětmi a bratry a sestrami mezi sebou. A tak se dostáváme ke druhému aspektu. K lásce, která hasí naši žízeň. Bůh, který je láska, se ve svém synu Ježíši přiblížil tobě, mně, nám všem. Chce sdílet tvůj život, tvou práci, tvé sny, tvou žízeň po štěstí. Slovo nás vždy přivádí zpět k tomu podstatnému, k základům víry. Nechat se milovat Bohem, aby se náš život stal obětí lásky. Protože jedině láska skutečně uhasí naši žízeň. Bratři a sestry, nejlepší ze všech cest je tato, přijmout Kristův kříž. V srdci křesťanství je tato otřásající, mimořádná zpráva. Když ztratíš svůj život, když ho velkoryse obětuješ ve službě, když ho riskuješ tím, že ho věnuješ v lásce, když ho zdarma daruješ druhým, pak se ti vrátí v hojnosti, vlije do tebe radost, která nepomíjí, pokoj srdce, vnitřní sílu, která tě podepře. A my potřebujeme vnitřní pokoj. Kéž nám jej Bůh dá.

je právě 6 hodin, prožíváme neděli 30. srpen 2026. Vám krásné ráno s Proglasem přeje Daniel Blaške. Katolický kalendář ukazuje svatého Fiakra, irského poustevníka ze 7. století nedaleko Paříže. Je patronem zahradníků a obchodníků s květinami, přímluvcem notářů a taxikářů. Před 150 roky se narodil britský fyzik a chemik považovaný za zakladatele jaderné fyziky Ernest Rutherford Lord of Nelson, nositel Nobelovy ceny, zemřel v roce 1937. Před 120 roky Angličan Hubert Cecil Booth získal patent na vysavač. Svátek má Vladěna, jméno je variantou slovanského Vladana a vykládá se jako ta, která vládne vládkyně. To je jen málo z kalendáře, více si povíme v dalších vstupech. Nyní je před námi půl hodinka písní, které ještě prošpikujeme informacemi o počasí a také o tom, co očekáváme tento den. Jako první nám bude zpívat skupina Stak, mariánskou píseň od skupiny Učedníci, Máš v duši pěseň.

Je 6 minut po 6. hodině, podívejme se na počasí, které očekáváme tento den. Mělo by být polojasno až oblačno, ráno místy i s většinou oblačností. Jen výjimečně se objeví přeháníky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30, v 1000 metrech na horách bude kolem 19 stupňů. Vád bude ráno místy slabý, jinak mírný, jihozápadní až západní vítr a večer bude slábnout. Tlak bude slabě až mírně klesat, večer zase bude na slabém vzestupu a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.

Je sobota 29. srpen, 6 hodin a 18 minut. Podívejme se, co nás dnes čeká. V Norsku se dnes konají bohoslužby za krále Haralda V. Trvá státní smutek. Nejstarší evropský monarcha zemřel v pátek ve věku 89 let. Hlavou skandinávské země byl přes 3 desetiletí. O modlitbách za něj ujistil panovníkova syna a nástupce Hakona 8. V soustratném telegramu papež Lev 14. norskému lidu vzkázal, že mu vyprošuje od všemohoucího Boha požehnání, útěchy a pokoje. Americký národní úřad pro letectví a vesmír vyšle do vesmíru teleskop, který má hledat exoplanety a studovat temnou hmotu a energii. Den otevřených dveří pro návštěvníky s registrací je na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový ústav. Židovskou tržnicí v prostoru někdejší velké synagogy v Brně, vystoupením skupiny Létající rabín, přednáškami, komentovanými procházkami či besedou Lea Pavláta s vrchním zemským rabínem a spisovatelem Karolem Sidonem dnes končí mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest. Pouť ke cti Panny Marie Královny se uskuteční ve farním kostele v Ostravě Mariánských horách. Rodinnou bohoslužbu k zahájení školního roku pořádá v sále Masarykova domova v Táboře místní sbor Českobratrské církve evangelické. 143. sezónu zahájí divadlo FX Šaldy v Liberci vystoupením všech svých uměleckých souborů pod širým nebem mezi divadlem a radnicí. Koncertem v kostele svatého Bartoloměje a Panny Marie Monserecké v Doxech pokračuje přehlídka putování za varhaními z kvosty Libereckého kraje. Vzpomínkové setkání Proměny 2026 vrátí na den život do zaniklé obce Olšina v Ralsku na Českolipsku. Součástí bude odhalení obnoveného sousoší Nejsvětější Trojice. 430. výročí posvěcení kostela svaté Máří Magdalény v Sobotce oslaví svarníky při sledování při slavnostní bohoslužbě biskup Pavel Posád. Na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti uzavře 35. promítací sezónu Kinematograf bratří Čadíků. Výtěžek z dobrovolného vstupného předá Kontu Bariéry. A pro domácí hospic 14 pomocníků se odehraje na nádvoří zámku v Lomnici nad Popelkou koncert skupiny Gorále Podsta Čechomoru.

Je 6 hodin 30 minut, krásné ráno vám přeje Daniel Blaške, posloucháte Proglas a nyní na něm následuje četba Evangelia a modlitba ranních chval. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz.

Ze 16. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velkněží a učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. Bůh uchovej, pane, to se ti nikdy nestane. On se však obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z očí, satane. Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

0: Je 22. neděle v mezidobí. Texty druhého týdne žaltáře nacházíme ve starším vydání breviáře na straně 920. 920 v novějším vydání na straně 1029. 1029. Antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu vezmeme z neděle ze strany 713 ve starším vydání, 713 v novějším ze strany 804. 804. Ještě jednou obě záložky, jak pro starší vydání 920 a 713, tak pro novější 1029 a 804. Modlí se s vámi Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Když překrásné slunečko vychází a temná noc pryč od nás odchází, vzdejme za to Bohu chváli, že jsme zdraví z lože znovu vstali.
1: Nebeská i pozemská stvoření, slunce, měsíc s jasnými hvězdami, všechno každý den vesele chválí svého Pána Stvořitele.
0: Pamatuj i ty ráno každý den, že jsi k obrazu Božímu stvořen. Máš Stvořitele chváliti a za všechno jemu děkovati.
1: Buď ti za to chvála, Pane Bože, že jsme všichni vstali ráno z lože. Prosíme tě, milý Pane, ať se nám dnes nic zlého nestane.
0: Zaopatřuj nás, Pane, tento den pokrmem, nápojem i oděvem, rač krmiti tělo chlebem a duši svým svatým Božím slovem.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu, aleluja.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řekne dům Izraelův, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Nechť řekne dům Áronův, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
1: Hospodin je se mnou, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk?
0: Hospodin je se mnou, on je můj pomocník a já vítězně zhlížím na své nepřátele.
1: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v člověka.
0: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v mocné.
1: Všichni pohané mě obklíčili, avšak potřel si mě v Hospodinově jménu.
0: Odevšad mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
1: Obklíčili mě jako včely, sežehli jako oheň trní, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Frazili do mě, abych padl, avšak Hospodin mi pomohl.
1: Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou.
0: Jásot ze spásy zní ve stanech spravedlivých.
1: Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla, Hospodinova pravice mocně zasáhla.
0: Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech.
1: Hospodin mě sice těžce strestal, nevydal mě však smrti.
0: Otevřte mě brány spravedlnosti, vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
1: Toto je brána Hospodinova, jí procházejí spravedliví.
0: Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel a stal se mou spásou.
1: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
0: Hospodinovým řízením se tak stalo. Je to podivuhodné v našich očích.
1: Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho.
0: Hospodine, dej spásu. Hospodine, popřej zdaru.
1: požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.
0: Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře.
1: Ty jsi můj Bůh, děkuji ti. Budu tě slavit, můj Bože.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Aleluja. Zpívejme chvalospěv našemu Bohu. Aleluja.
0: Požehnaný jsi, Pane Bože našich otců, chválihodný a svrchovaně velebený na věky.
1: Požehnané je tvé slavné svaté jméno a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
0: Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě a svrchovaně chválihodný a slavný na věky.
1: Požehnaný jsi ty na svém královském trůně a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
0: Požehnaný jsi ty, který zhlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
1: Požehnaný jsi ty na klenbě nebes a velebený a plný slávy na věky.
0: Všechna díla, Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Zpívejme chvalospěv našemu Bohu. Aleluja.
1: Chvalte Hospodina pro jeho svrchovanou velebnost. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina v jeho svatyni. Chvalte ho na jeho vznešené obloze.
1: Chvalte ho pro jeho mocná díla. Chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost.
0: Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou.
1: Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunými nástroji a flétnou.
0: Chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály hlučnými. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Chvalte Hospodina pro jeho svrchovanou velebnost. Aleluja.
0: Krátké čtení je ze Ezechiela 36. kapitoly. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot. Očistím vás ode všech vašich model. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je.

0: Velebím tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
0: Vypravujeme o tvých divech
1: a vzýváme tvé jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno. Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
2: Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?
0: Děkujeme našemu Spasiteli, že přišel na tento svět, aby se uskutečnilo, že Bůh bude s námi. Vzívejme ho.
2: Kriste, králi slávy, buď naším světlem a radostí.
1: Kriste náš Pane, světlo vycházející z výsosti, prvotino budoucího vzkříšení.
0: Dej, ať tě následujeme, abychom nezůstávali ve stínu smrti, ale abychom kráčeli ve světle života.
1: Ukaž nám svou dobrotu, kterou zahrnuješ všechna stvoření.
0: Abychom ve všem viděli odlesk tvé slávy.
1: Pane, nedopusť, abychom byli přemoženi zlem.
0: Ale učiň, ať zlo přemáháme dobrem.
1: Ty jsi byl při křtu v Jordánu pomazán svatým duchem.
0: Dej, ať milost Ducha Svatého vede po celý den také nás.
2: Kriste, králi slávy, buď naším světlem a radostí.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, v Tobě je plnost všeho dobra. Vlož do našich srdcí lásku k Tvému jménu, rozmnož naši oddanost k Tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

O 22. neděli v mezidobí čteme z knihy proroka Jeremiáše části 11. a 12. kapitoly. Podtitul: Prorok dává nahlédnout do nitra své duše. Hospodin mě o tom poučil a já jsem to poznal. Tehdy jsem viděl jejich zlé skutky. Byl jsem jako krotký beránek, kterého vedou na porážku. Ani potuchy jsem neměl, že mi strojí úklady. Zničme strom i s jeho mízou, vytněme ho ze země živých, ať není památky po jeho jméně. Hospodine zástupů, spravedlivý soudce, který zkoumáš srdce i ledví, kéž vidím tvoji pomstu nad nimi, neboť tobě svěřuji svou při. Sice jsi spravedlivý, Hospodine, o to se s tebou nebudu přít. Přece však bych chtěl s tebou mluvit o spravedlnosti. Proč se bezbožníkům všechno daří? Proč jsou všichni zrádní odpadlíci bez starosti? Sázíš je a zapouštějí kořen, prospívají a nesou ovoce. Blízko si jejich ústům, ale daleko si od jejich srdce. Ty však mě, Hospodine, znáš a díváš se na mě a zkoumáš mé srdce, jak o tobě smýšlím. Odvleč je tedy, jako stádo na porážku, a zasvěť je pro den zabití. Jak dlouho má mít země smutek, jak dlouho má zeleň na všech polích vadnout. Pro zvrácenost jejich obyvatel vyhynula zvěř i ptactvo, neboť řekli, Bůh nevidí naše cesty. Jestliže si s pěšími běžel a unavili tě, jak budeš moci závodit s koními? Jestliže se necítíš bezpečný v pokojné zemi, co budeš dělat v houštinách Jordánu? Neboť i tvoji bratři a tvá rodina, i oni tě zrazují, naprosto všichni tě odsuzují. Nevěř jim, když k tobě přátelsky mluví. Opustil jsem svůj dům, zavrhl jsem své dědictví, dal jsem to, co je mi nejdražší, do rukou svých nepřátel. Moje dědictví je pro mne jako lev v lese, začalo na mě řvát, proto ho nenávidím. Moje dědictví je pro mě pestrým ptákem, odevšad na něj dorážejí dravci. Pojďte, shromážděte se, všecka divoká zvířata, pospěšte k žrádlu. Mou vinici spustošilo mnoho pastýřů, můj podíl pošlapali. V holou poušť proměnili můj milovaný podíl. Udělali z něho poušť, pustina přede mnou naříká. Celá země je spustošena, ale nikdo si toho nevšímá. Na všechny pahorky v poušti přišli ničitelé, neboť Hospodinův meč hltá od jednoho konce země k druhému. Nikdo nemá pokoj. Seli pšenici a žali trní, namáhali se bez užitku. Budete se hanbit za svou úrodu, kvůli rozjitřenému Hospodinovu hněvu.

Je právě 7 hodin, krásné ráno v sobotu, pardon, v neděli 30. srpna vám přeje Daniel Blaške. Katolický kalendář ukazuje svatého Fiakra, irského poustevníka ze 7. století nedaleko Paříže. Je patronem zahradníků a obchodníků s květinami, přímluvcem notářů a taxikářů. Nahledněme ještě do kalendáře. 80. by oslavil folkový hudebník, zpěvák a skladatel, scénárista a etnomuzikolog Jiří Traxler, umělecký vedoucí skupiny Skiffle Contra. Odešel roku 2019. Rovněž 80 let by se dožil duchovní správce řady farností olomoucké arcidiecéze Karel Krumpolc. Na věčnosti je od roku 2021. A aktuální výročí 66. slaví přední český varhaník Aleš Bárta. 84 let se dožívá básník, spisovatel a výtvarník Eugen Brixius. 96 let se dožívá emeritní předseda papežských rad pro kulturu a pro mezináboženský dialog francouzský kardinál Paul Joseph Jean Poupart. A svátek má Vladěna. Jméno je variantou slovanského Vladana a vykládá se jako ta, která vládne, tedy vládkyně. Dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno místy i zvětšenou oblačnost, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají přes den k 23 až 28 stupňům Celsia, na jižní Moravě až ke 30, v 1000 metrech na horách bude kolem 19 stupňů. Ráno místy slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Slabě až mírně bude klesat i tlak, večer bude na slabém vzestupu, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. A vám dobrý až velmi dobrý den přeje na Proglasu Daniel Blaške, posílá vám píseň Duše má Pána chval, však máme proč.

0: ulicích Hradce Králové přibylo 16 kamenů zmizelých. Takzvané Stolpersteine připomínají obyvatele města, jejichž osudy ovlivnil holokaust. Podrobněji redaktor Martin Weisbauer.
1: Kameny jsou umístěny na 7 adresách, mimo jiné u bývalé židovské synagogy na Pospíšilově třídě v centru města. Na akci spolupracuje Muzeum východních Čech s hradeckým magistrátem a státním oblastním archivem Hradec Králové. Kameny zmizelých připomenou životní příběhy dalších 16 osob, které se staly oběťmi nacistických represí za druhé světové války. V Hradci Králové tak bude dohromady 36 malých mosazných pomníčků, které vrací jména lidem perzekvovaným nacistickým režimem. Letošní pokládka je již třetí, poprvé se začalo v Hradci Králové pokládat v roce 2024. Kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, umisťované do chodníku před domy, kde žili oběti nacistické totality. Tradici pokládání kamenů zmizelých před domy, ve kterých žili oběti holokaustu, založil v roce 1992 německý umělec Günter Demning.
0: Uzavírá náš královéhradecký redaktor Martin Weisbauer.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: A tím dnem je také neděle 30. srpen, teď už je po půl osmé. Katolický kalendář ukazuje svatého Fiakra, irského poustevníka ze 7. století nedaleko Paříže. Vám krásné ráno a dopoledne s Proglasem přeje Daniel Blaške. Připomeňme si některá výročí. Připomínáme nedožité 68. narozeniny ruské opoziční novinářky a obhájkyně lidských práv Anny Politkovské, kritičky Kremlu a Vladimira Putina, oběti nevyjasněné vraždy z roku 2006. 35 let uplynulo od vyhlášení nezávislosti Ázerbajdžánu. Před 20 lety zemřel egyptský spisovatel s Nobelovou cenou Naguib Mahfouz. 10 let nás dělí od úmrtí sportovní gymnastky, trenérky, která se nebála postavit soupeřkám ani totalitnímu režimu, Věry Čáslavské, sedminásobné olympijské vítězky. Dnes slaví 66. narozeniny přední český varhaník Aleš Bárta, 84 let se dožívá básník, spisovatel a výtvarník Eugen Brixius, 96 let se dožívá emeritní předseda Papežských rad pro kulturu a mezináboženský dialog francouzský kardinál Paul-Joseph Jean Poupart. A k svátku přejeme všem ženám a dívkám, které nesou jméno Vladěna. Nahledněme krátce na počasí, čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 19. Měl by být mírný jihozápadní až západní vítr, který bude večer slábnout. Slabý a mírný pokles platí i pro tlak, večer pak slabý vzestup a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Na co vás zveme na naší proglasové stanici? V 9 hodin se s námi můžete připojit ke mši svaté, kterou dnes přenášíme z kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. Celebruje pater Bohuslav Švehla, kázání pronese jáhen Michal Opatrný. Hudební siestu zahájíme krátce po 12. hodině poslechem Colorédo serenády od Wolfganga Amadea Mozarta. Jako další si poslechneme klavírní koncert F-moll Friderika Chopina a ve zbývajícím čase se zaposloucháme do uherských tanců Johannesa Brahmse. Přeji krásný čas s Proglasem.

0: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
1: Krásný dobrý den začíná pořad Studna slova. Pokud máte rádi výpravy do historie, jste tady dnes úplně správně. V dalších minutách budeme společně s Jiřím Hurtou doprovázet starý Izrael na cestě z Egypta a dostaneme se i na hostinu římských císařů. To vše proto, abychom společně znovu zkoumali základní jistotu, na které může stavět křesťan svůj život. Dobrý poslech přeje od mikrofonu v Rádiu 7 Jitka Vilažíková a slovo předávám našemu průvodci Jiřímu Hurtovi.

boji proti falešnému siláctví víry, na základě něhož se někteří křesťané domnívali, že jim nehrozí žádné nebezpečí od okolního pohanského světa, že mohou mít i účast na jeho hostinách v pohanských chrámech a že je dostatečně odolné proti vlivům modlářského životního stylu. Apoštol Pavel pokračuje v prvém listu do Korintu v 10. kapitole slovy 18. až 20. verše. Pohleďte na izraelský lid. Nespojuje ty, kteří jedí oběti společenství oltáře? Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli. Nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Problémem jsme se zabývali už minule na základě předešlého textu. Pavel tu uvádí pro své stanovisko znovu příklad ze Starého zákona. Je třeba si uvědomit, že starý historický Izrael, tedy dřívější církev boží, tvořili mnozí různorodí lidé, stejně jako církev Kristovu. Izraelci totiž po žádné lidské stránce nebyli přirozenou jednotou. Myslet si, že všichni Izraelci byli skuteční potomci Jákobovi, tedy pokrevní potomci 12 praotců Jákobových synů, to je pošetilý nesmysl. Už v Exodu se dovídáme, že z Egypta vyšlo spolu s Izraelci také množství přimíšeného lidu. Zástupy, které vyšly pod Mojžíšovým vedením z Egypta, byly shlukem lidí bez ladu a skladu. Byla to, dá se říci, různorodá sebranka. A k ní se časem přidávali další lidé, kteří rovněž nebyli téže krve. Za všechny můžeme jmenovat aspoň Kénice, o kterých čteme v první kapitole Soudců 16, že vytáhli spolu s judovci do judské stepy a usadili se tam spolu s lidem. Nebo můžeme k ním připočítat i Gibeoniany, o kterých čteme v 9. kapitole knihy Jozue. Celé to pestré množství se postupně jednotou teprve stávalo. Ale jednota nebyla v žádném případě založena na příbuznosti rodové. Izraelci se stávali jednotou, protože všichni se stávali účastníky oltáře a jedli společné oběti, které byly přinášeny jednomu Bohu, a to Hospodinu. V té době vlastně vůbec neexistovalo něco jako národnost anebo národní uvědomění, které je teprve plodem novověkého romantismu. V pozdější době existovaly jen státy. Původně se však tvořila jen kultická společenství, tedy svazky lidí, kteří se shromažďovali kolem určitých společně uznávaných božstev a jejich kultů, tedy způsobů uctívání. Izrael byl společenstvím kultu Hospodinova. Oběť je tu zdůrazněna proto, že pro vzájemné spojení všech členů společenství i pro spojení s božstvem měla oběť jedinečný význam. Při obětní hostině účastníci kultu věřili, že uctívané božstvo je přítomno. Na znamení toho byla například do čela společného stolu stavěna socha božstva. Dokonce například ještě koncem prvého století po Kristu římský císař Domitián hodoval tak, že kolem stolu rozsadil sochy svých příbuzných a přátel, kteří podle něho byli bohy. On, Bůh, hodoval tedy mezi bohy. Socha božstva při takových hostinách vlastně znamenala, že uctívané božstvo tomuto hodu jaksi předsedá. A tím se vytvářela i
jednota stolujících obětníků. Proto i v izraelské svatyni, kde byl Hospodin neviditelně přítomen, byla hostina naznačena takzvanými předkladnými chleby, které byly položeny na stole ve svatyni. To bylo jídlo, které jedli kněží. A tím bylo naznačeno, že oni jsou účastníky oltáře, že jsou tedy i účastníky na přítomnosti Hospodina. Neboť ty chleby jedí jakoby společně s Hospodinem. Izraelské společenství se tedy vytvářelo společnou účastí na jednom společném oltáři, jímž byl oltář Hospodinův. O co tedy v korinském sboru šlo? Ti domněle ve víře silní křesťané, kteří hájili svou takzvanou svobodu a tvrdili, že modla ani oběť jí přinášená nic není, po stránce logické měli jistě pravdu. Ale Pavel upozorňuje na důsledky, jaké svévolná účast křesťanů na pohanské hostině může mít. Ono totiž nestačí, aby si křesťan při pohanské oběti představoval, že jeho oběť neplatí uctívané modle, nýbrž živému Bohu. Tady jde o to, čemu se říkává mentální nebo myšlenkové rezervy. To znamená, člověk navenek něco dělá a vnitřně se od toho distancuje, vzdaluje se tomu a má to pro něho jiný obsah. Například mluví polopravdu a k tomu, co říká nahlas, v duchu dodává něco, co by z jeho slov teprve učinilo pravdu, ale ostatní to neslyší. Takovéhle praktiky se prováděly například při přísahách. Člověk oficiálně na něco přísahal a současně se nějakým tím svým kejklem z platnosti přísahy vyvazoval. Když zvedal ruku se dvěma prsty k přísaze, druhou rukou strkal současně třeba dva prsty dolů, což mělo jaksi znamenat, že pro něho přísaha neplatila. A dlužno říci, že takových způsobů, jimiž člověk klame ve skutečnosti sám sebe, je bezpočet. Pavel říká jasně, že účast na kultu vytváří jakési neviditelné vnitřní spojení účastníků, že tedy má skutečný vliv na člověka. A říká taky jasně, že kultovní pohanská hostina je účastí na stolu démonů. Ten neviditelný vliv se potom projeví viditelnými důsledky na způsobu myšlení, a tedy i na způsobu života. Uvažte jako příklad třeba projevy davové psychózy. Jde v nich o viditelné důsledky cizího, třeba i neviditelného vlivu. Možná, že dnes už se objevují zřídka, ale existují. Způsob vlivu nemusí být okamžitě jednoznačně zřetelný. Například miliony lidí se v určité chvíli společně dívají na televizi. Vidí tutéž věc, která na ně působí, takže se mezi nimi vytváří jakési vnitřní spojení a společné stanovisko. Tento vliv může vést i ke společnému určitému způsobu života, myšlení, k životnímu postoji. Jistě dobře víte, že když za války vysílal například rozhlas Hitlerovi projevy z Reichstagu, miliony lidí je poslouchali na ulicích a náměstích a upadali přitom do jakési extáze. Člověk se totiž cítí v takovém davu povznesen nad sebe a upadá do vytržení. Po vystřízlivění sice vytržení pomine, ale vliv působí i nadále na rozhodování a činy. A může snad někdo popřít, že tady mnohokrát šlo o vliv, který
právem můžeme nazvat démonský? Vždyť ani rozumný úsudek a střízlivé uvažování pak už mnohokrát nestačí, aby člověk tu sílu toho cizího vlivu zvládl. Postupně mu propadá, nakonec podlehne bez odporu a bez zábran. A právě tak, jak jsme toho byli svědky v době nacismu, může se to opakovat v síle jiných vlivů. Apoštol o tomto záludném nebezpečí dobře ví a nechce, aby se kterýkoliv křesťan stal účastníkem démonů. Proto varuje před falešným siláctvím víry a důrazně připomíná, nemůžete mít podíl na dvou různých stolech. Zvažme tohle apoštolské slovo ve své aktuální situaci a v praktické aplikaci na dobu, ve které žijeme. Vždyť i pro nás platí, že patříme pouze Ježíši Kristu jako svému pánu. A v tom případě máme z milosti ve víře jediné právo. Právo účasti na jeho stole a nikoli na stole kohokoliv jiného.

Pane Ježíši Kriste, pro cenu krve, kterou si nás vykoupil z moci zlého, ti děkujeme za to, že ti patříme a že máme účast na tvém stole požehnání. Prosíme, chraň nás před vlivy cizími a tobě nepřátelskými. Amen.

Modlitbou za ochranu každého, kdo poslouchá, končí dnešní vydání pořadu Studna slova. Posloucháme společně z archivních nahrávek, které zaznamenávají hlas kazatele Jiřího Hurty. I příští týden se budeme těšit na slyšenou, věnovat se budeme bdělosti. Končí relace Studna slova. Od mikrofonu z redakce Rádia 7 se loučí a na slyšenou se těší Jitka Vilažíková.

Krásný čas na Proglasu po 8. hodině vám přeje Daniel Blaške v neděli 30. srpna. Před námi je hodina duchovní hudby. V ní nám na prvním místě zazní mše B-dur Josefa Haydna, takzvaná Theresien Messe. Uslyšíme ji v podání souboru Choir of the English Concert a The English Concert se solisty soprán Nancy Argenta, alt Catherine Robin, tenor Michael Schade a bas Elster Miles. Soubory řídí Trevor Pinnock. Přeji krásný, ničím nerušený poslech.

Na Proglasu nám dozněla mše B-dur Terezien Mese Josefa Haydna, a to v podání souboru The English Concert a Choir of the English Concert pod vedením Trevora Pinnocka. Nyní jsou před námi čtyři chorální preludia Johanna Sebastiana Bacha, které nám navrhany zahraje Michal Novenko.

proglasu nám dozněla čtyři chorální preludia Johanna Sebastiana Bacha v podání Michala Novenka. Nyní už očekáváme připojení ke mši svaté z kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. Mši bude celebrovat pater Bohuslav Švehla, kázání bude mít jáhen Michal Opatrný a my si ke mši svaté můžeme připravit z kancionálu píseň pod číslem 515 Jako dítky k otci svému. 515.

Blíží se mše svatá z kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. Mši svatou bude celebrovat pater Bohuslav Švehla, kázání bude mít jáhen Michal Opatrný. 515 jako dívky k otci svému.

Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Vítejme na nedělním mši svaté. Vítám všechny přítomné. Vítám i všechny, kteří jsou s námi spojeni přes média, zvlášť všechny posluchače Radia Proglas. Jsme společně ve farnosti Hluboká nad Vltavou, blízko Českých Budějovic, náš kostel je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Podle kalendáře slavíme 22. neděli v Mezidobí. Proč je křesťanství u tolika lidí nepopulární? Jedním z důvodů je existence kříže. Avšak kříž patří k našemu životu i ke křesťanství. O tom je také ta dnešní bohoslužba. Kristus nás bere do své školy, abychom dokázali unést a zvládnout, co nás potkává. Na počátku této mše svaté litujeme všech svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Bože, v tobě je plnost všeho dobra. Vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu. Rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého syna našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Sedíme si. Starozákonní prorok to neměl jednoduché. Vždycky proti němu byli mocní, dobře postavení. Vždycky měl mnoho nepřátel. Uslyšíme od trápí, když vidí, že lidé na Boha nedbají a ženou se do skázy. Naslouchejme starému zákonu.

0: Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést. Byl jsi silnější než já a celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení. Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a po celý den. Řekl jsem si, budu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem. Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech. Snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.

jaký dar dáváme Bohu. Co můžeme vůbec Bohu nabídnout? Svatý Pavel nám dnes radí a říká, Bůh nestojí o věci, o peníze, o dary, stojí o každého z nás samotného. Naslouchejme druhému čtení.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Pro boží milosrdenství vás, bratři, vybízím, přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. To, ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Matouše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a zavolal: Bůh, uchovej, Pane, kdy nestane. On se však obrátil a řekl: neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.

Musím se přiznat, sestry a bratři, že ty verše z knihy Jeremiáš, které jsme dnes četli, jsou pro mě jedny z nejvíce fascinujících veršů Starého zákona, ne-li celého písma. Svedl si mě, Hospodine, a dal jsem se svést. Že jazyk Bible vlastně si půjčuje to slovo svést proto, aby vyjádřil vztah Boha k člověku. Říká, Bůh svádí člověka, Bůh se snaží získat člověka. Přijde mi to určitým způsobem fascinující. Ale je potřeba slyšet, co tam zní dál, že to, že Jeremiáše na svou stranu získal, znamená také pro toho Jeremiáše poměrně nelehký úděl. A to jsme teď četli, řekl bych, ty nejpozitivnější verše celé té kapitoly, která je jinak dost velký nářek a bědování nad tím, jaké to má ten Jeremiáš těžké a jak je ten svět kolem něj špatný. A my jsme si někdy zvykli se tímhle způsobem dívat na svět kolem nás, že je špatný. Zkažený, zlý. A dokonce jsme si zvykli jenom to, že s námi někdo jako s křesťany nesouhlasí, nebo protože ho vlastně křesťanství nezajímá, to vydávat za určitou formu pro následování. Vždycky si říkám, co by tomu řekli ti, kdo seděli v tom komunistickém a předtím ještě třeba nacistickém vězení pro svoje křesťanské přesvědčení, že my si z toho, že někoho křesťanství nezajímá, děláme vlastní mučednictví, místo abych nad tím, jak to křesťanství žijeme a jaký o něm podáváme obraz svému okolí. Jenže ten Jeremiáš nenaříká nad tím zlým světem, nad Asýrií, Babylonem a podobně, nad těmi pohany kolem toho vyvoleného národa. To všechno, i to, ten nářek, co jsme slyšeli dnes, i ten mnohem větší nářek, který v té kapitole je před těmi verši i za nimi, které jsme dnes četli v tom prvním čtení, se týká jeho vlastních. Oni jsou ti, kdo jsou vlastně ti špatní a zkažení. Asi tak, jak jsme to slyšeli v tom evangeliu. Ježíš tak tvrdá slova, jimi z očí satane, nepoužije na Piláta, nepoužije je na členy velerady, nepoužije je prostě na ty znalce zákona, ale použije je na jednoho ze svých nejbližších. Protože ten problém není mezi těmi, kteří Boha neznají, ale mezi těmi, kteří Boha znají. A to, co Jeremiáš kritizuje, o čem je celá ta jeho kniha, když se k němu vrátím ve Starém zákoně, jsou vlastně tři věci, které se týkají toho vyvoleného národa. Za prvé nespravedlnost, kdy jedni odírají druhé, ti bohatí odírají ty chudší. Za druhé je to problematický vztah k nepřátelům, které chce prostě ten vyvolený národ a jeho král zničit. Za třetí je to nevíra nebo nevěra, obojí vlastně platí, tedy to, že se ten národ obrací k jiným bohům, a že se neobrací k Hospodinu. Hospodinu je nevěrný, nevěří v něj. A tam je velmi důležité, o jaké bohy jde, nebo o jakého boha jde, o boha Bála, což byla taková blízkovýchodní prostě postavička v tom panteonu bohů, která zaručovala hojnost. Byl to takový agrobůh hojnosti, deště, ke kterému se lidé obraceli, aby se měli dobře, aby byla úroda a oni se měli dobře. A ostatní, ta sociální nespravedlnost a ten vztah k těm nepřátelům. Protože když myslím na to, jak bych se měl dobře, a jak by mi někdo zajistil koláče bez práce, protože přesně o to šlo, tak pak to skončí tím, že se nechci dělit s ostatními, způsobuju tu sociální nespravedlnost a nesnáším cizího. Tuto je subito, se říká v italštině,
si všechno a hned. A to je to, co se Jeremiášovi nelíbí, že takto se chová ten vyvolený národ. Ten vyvolený národ chce tuto je subito, všechno a hned, proto je nevěrný Hospodinu, proto se k sobě chovají špatně, proto se špatně chovají ke svým nepřátelům. Všechno vlastně špatné se odvíjí od toho, že chci všechno a hned od toho Boha bál. No a to je samozřejmě velký problém, na kterém ale je vidět, že se lidstvo nezměnilo, že se lidé nezměnili a že my dnes řešíme vlastně úplně stejný problém. A když říkám my, tak zase myslím v první řadě křesťany. Ne, že žijeme v sekulární zemi, kde hodně lidí chce všechno a hned, ale že i my křesťané chceme všechno a hned, koláče bez práce, a že se to projevuje i v tom, jak se stavíme vlastně k druhým lidem. Že se nechceme dělit. Díváme se na druhé tak, že loďka je plná a už sem nikdo nemůže přijít. Díváme se na ně tak, že kdo je cizí, ten je nepřítel a není prostě jiné řešení, než ho zahnat, nebo dokonce v případě některých dokonce třeba potopit tu loď v tom Středozemním moři. Včera jsem na jednom katolickém webu četl takový komentář, který říkal, máme sociální nauku katolické církve, tu, kterou založil Lev XIII., ten předposlední papež toho jména, který inspiroval Lva XIV., současného papeže, aby si to jméno vzal. A ta samozřejmě říká, že máme usilovat o spravedlnost, ale zároveň říká, že máme milovat svůj národ a tak tady prostě nikdo cizí nemá být. Tak to katolická sociální nauka neříká. Ta říká něco jiného. Ta říká, že mám samozřejmě milovat svůj národ, ale proto mám usilovat o to, aby svět byl spravedlivější a bylo v něm méně nenávisti. Ne jedno nebo druhé, jak se to tak rádo populisticky nabízí, ale právě oboje. Že každá generace, ať už v tom vyvoleném národě, nebo každá generace křesťanů dnes, se musí vyrovnat s tím bálovým pokušením zajistit si blahobyt tady a teď bez ohledu na Hospodina. Protože tím se vlastně odkloní od toho Hospodinova řádu, od té spravedlnosti, přikloní se k tomu šíření nenávisti. Otázka je, co s tím, nebo jak se to dá udělat, co by teda bylo potřeba udělat. A v tom jsou právě strašně zajímavá ta první slova, ta první verše, které jsme dnes četli v tom prvním čtení. Svedl si mě, Hospodine, a dal jsem se svést. Hospodin nás svádí k tomu, abychom odmítali tu nespravedlnost, abychom odmítali tu nenávist a abychom pochopili, že to bálovské tuto esubito všechno a hned je příčinou nenávisti, je příčinou nespravedlnosti. A používá proto tenhle ten výraz svést, aby vyjádřil tu intenzitu vztahu, kterou k nám má Hospodin. Když před 20 lety v roce 2006 vydal Benedikt XVI. Své poselství k postní době, první své papežské poselství k postní době, tak říká, na kříži Bůh žebrá o lásku člověka. Se podíváme na kříž a vidíme ukřižovaného, tak Benedikt říká, Bůh žebrá o lásku člověka, kříž je vrcholem božského érotu. Použije tohleto řecké slovo, které vyjadřuje vztah, lásku, která žádá stejnou intenzitu nazpět. Bůh chce, tak jak miluje člověka jako svůj obraz, aby ho člověk jako jeho obraz miloval. V tom není nic sexuálního, ale je v tom ta intenzita toho vztahu. Abychom přijali ten jeho pohled, kterým se dívá na ten svět kolem nás. A v tom je to řešení. V tom je to řešení, že přijmeme ten boží pohled, že nejde udírat druhé, nespravedlnost je nespravedlnost, že nejde nenávidět druhé, nejde šířit nenávist a že odhalíme tu příčinu všeho
tedy že chceme všechno a hned. To je ten boží pohled, který chce, abychom s ním sdíleli. Jako když jsme ve vztahu s někým druhým, že je to manžel, manželka, rodiče, děti vlastní, tak jsme schopni se na svět podívat jeho očima, protože nám na tom druhém člověku záleží. Vlastně s touto logikou Bůh nás volá do toho vztahu. Dívá se na svět našima očima a zve nás, abychom se na něj podívali těma očima jeho a nechtěli všechno a hned, abychom s ním spolupracovali na tom zastavení té spirály nespravedlnosti a nenávisti.

0: Právě proto se každou bohoslužbu v neděli modlíme. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce především věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnu Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev, vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. S vírou se nyní společně modleme k Bohu za život všech lidí, všech školáků i celého světa a volejme, prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za služebníky církve, kterým je svěřeno hlásání Božího slova.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za ty, jimž následování Krista přináší výsměch pro následování nebo smrt.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za mladé lidi, aby se trvali v odhodlání žít v duchu dobra, pravdy a věrnosti.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za pokoj a mír ve světě a za odvrácení konfliktů mezi národy a kulturami.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za lidi postižené těžkým utrpením, které sami nemohou unést.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za ženy a děti, které jsou vydány na pospas násilí, osamocenosti a chudobě.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za členy našeho farního společenství a za blízké, kteří nás předešli ve smrti.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme jedni za druhé, aby naší jedinou jistotou byl Ježíš Kristus ukřižovaný.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosme za naši farnost i všechny posluchače Rádia Proglas.
2: Prosíme tě.
0: Bože, svěřujeme ti své prosby, neboť v tobě je naše útočiště i budoucnost. Tobě buď chvála a sláva na věky věků.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: Ať ji přijme ke své slávě a spásy.
0: Oběť, kterou nás Kristus vykoupil, ať je nám Bože nevyčerpatelným zdrojem spásy. A kdykoliv tuto oběť slavíme, ať nás roste její účinek skrze Krista, našeho Pána.

Dejme díky Bohu našemu Otci, je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť v tom poznáváme tvou velikou slávu, že se tvá božská moc ukázala skrze lidskou bezmocnost. Vždyť tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus, vydal se na pospas smrti a nás smrti vydané ze smrti zachránil. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k

Vpravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavečně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které při tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry.
1: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou smíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplni jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví svými vyvolenými, s nejsvětější panou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými močedníky, se svatým Augustínem, Monikou, Janem Nepomuckým a všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Vlastimila, pomocného biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se i nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli ve tvém přátelství. Splni naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
2: Amen.
1: Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěd

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele,

0: na věky.
1: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl apoštolům a tím také každému z nás. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.
2: Amen.
1: Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi.
2: S tebou.
3: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři v Jánkově. Pane, nezasloužím si, aby jsem přišel. Ale a má duše.

Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Omlouvám se za výpadky, které máme na spojení s hlubokou. Budu se snažit opět navázat spojení. Pokud by nešlo přes náš player, zkusíme aspoň YouTubeový kanál.

0: Modleme se. Nasytil jsi nás, Bože, chlebem, který v nás živí lásku. Prosíme tě, ať nám tento pokrm dává sílu, abychom tě milovali a sloužili ti ve svých bratřích. Skrze Krista, našeho Pána. Sedíme si ještě na krátké ohlášky. Teď po mši svaté jsou všichni pozváni do farní kavárny na kafe a něco k tomu. Požehnání školní prašen by bylo, až byla dětská bohoslužba druhou neděli v září. Mám tady jednu takovou modlitbu za všechny školáky. Bože, ty jsi pramen moudrosti a působením svého ducha dáváš lidem dar poznání a radosti. Prosíme tě, požehnej všem, kdo začínají tento školní rok. Dětem, žákům, studentům, učitelům, profesorům i celému personálu. Ať mají rozum otevřený k poznávání dobra a pravdy, odvahu a trpělivost k překonání obtíží, ať mají radost z nového poznání a vzájemného přátelství, aby v sobě odkrývali svou věčnou moudrost a lásku. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. V sobotu je pouť na Rachačky, sraz na parkovišti je vlastně to pouť ke svaté Rozálii. Za týden v pondělí bude mariánská bohoslužba u svatého Vojtěcha v 18 hodin. Přejeme všem požehnanou neděli, co jste tady v kostele, i všem posluchačům Rádio Prohlas a ať nám všem Bůh žehná. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Jděte ve jménu Páně.
0: Bohu díky.

0: Proglasu skončila mše svatá z kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou, kterou sloužil pater Bohuslav Švehla, kázání měl Michal Opatrný Jáhen. Omlouváme se za technické nedostatky. Dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu víra.cz. A jaké bohoslužby a mše svaté můžete očekávat v následujícím týdnu? V pondělí 31. srpna v 18 hodin to bude bohoslužba slova s Jáhnem Janem Špilarem z Oficíny. V úterý 1. září výden v 18 hodin bude mše svatá přenášena z kaple Ducha svatého v Proglasu. Ve čtvrtek 3. září v 18 hodin bude mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Páteční mše svatá v 6 hodin bude z kostela svatého Augustína v Brně. A v sobotu 5. září v 7 hodin ráno bude mše svatá opět z kostela svatého Augustína v Brně. Příští neděli v 9 hodin 6. září budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz. Po mši svaté nám ještě bude hrát na varhany Michal Novenko, a to skladby Josefa Ferdinanda Norberta Segra. Půjde o preludium a fugu v D, preludium in C, fugu in D, preludium a fugu in C, fugu F-moll, když Prušáci Prahu bombardovali, fugu in F a fugu in E-moll.

Na Proglasu dozněly preludia a fugy Josefa Ferdinanda Norberta Segra v podání Michala Novenko.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

V pořadu Dotýkání světla vás dnes pozvu na pražské Hradčany. Tam v klášteře bosých karmelitek odpočívá tělo zakladatelky kláštera Marie Elekty. Tělo, které se ani po 350 letech od její smrti nerozpadá. Tělo, které zůstává stále ve stejné podobě. Pojďme se tam podívat. Naší průvodkyní bude sestra Milana.

0: Jsme v klášteře bosých karmelitánek v Praze. U mikrofonu mám sestru Miladu a my se budeme bavit o zakladatelce tady tohoto kláštera. Je to tak?
1: Ano, o Marii Alektě od Ježíše. Byla to první bosá karmelitka, která přišla do Čech, bo tehdy ještě do Rakouska-Uherska. Žila v 17. století v Itálii a vlastně sem přišla, bylo to její třetí zakládání karmelu, bosého karmelu. Narodila se v roce 1605 a umřela v roce 1663, žila teda 58 let. Narodila se v Terni v Itálii ve šlechtické rodině a v 21 letech nastoupila do místního karmelu, který založil její strýc, který byl knězem. A vlastně už 3 roky po nástupu, jako 24letá, si ji vybrali na zakládání do zaalpských zemí. To bylo něco hodně neobvyklého, že byly vybrány 4 sestry, 2 z Terny a 2 z Janova, které byly středního věku a matka Alekta byla jediná takhle mladička, takže to už ukazuje na její výjimečnost. A ona teda ve 24 letech jela zakládat nejdřív karmel ve Vídni, kde prožila 13 let a poté byla znovu povolána na založit další klášter v Grazu ve Štýrském Hradci, kde prožila 14 let a její poslední založení bylo právě tady v Praze, kde prožila posledních svých 7 let života a vlastně tady zemřela.
0: Tak to bylo takové turné po tehdejším Rakousku. Proč vlastně třeba v Praze vznikl ten klášter až tak pozdě?
1: To první zakládání si přál císař Ferdinand II. Byla to reakce na 30-letou válku, kdy si přál, aby za místní obyvatelstvo a za pokoji v zemi se modlili sestry. A je pravda, že vlastně v tom 17. století bosý karmel byl hodně takový moderní řád vlastně po té reformě, kterou provedla v 16. století svatá Terezie od Ježíše. A takže to bylo nejdřív v té Vídni a potom vlastně v té Praze to byl až jeho následovník Ferdinand III. A byla to také odpověď na to, že Bůh dopřál manželskému císařskému páru potomka, takže byla to odpověď jakoby poděkování, tak byl založen ten karmel v Praze. A také už v té době tady několik roků působili bosí karmelitáni u pražského jezulátka.
0: A tenhle klášter byl první ženský klášter karmelitek u nás.
1: Ano, ale vlastně teďka, kde se nacházíme, tak to je na Hradčanském náměstí v Praze 1, ale to nebyl původní klášter. Vlastně původní klášter se zakládal u svatého Josefa na Malé Straně, kde byly sestry až do josefínských reform, ale pak v roce 1782 císař Josef II. Jak nařídil zrušení mnohých řádů, tak naše sestry sice nebyly zrušeny, ale museli jít do vyhnanství, to bylo jejich první vyhnanství, pak ještě druhé proběhlo za komunistického režimu. A takže vlastně odjeli na 10 let do pohledu u německého Brodu a pak se po 10 letech směli vrátit, ale ten klášter na Malé Straně už byl obsazený, byly tam už anglické pany a proto vlastně sestry dostaly jako náhradu tady ten klášter s kostelem svatého Benedikta, kde původně byl taky mužský řád Barnabitů, kteří se museli vrátit do Itálie a který byl prázdný, takže vlastně dostali jako náhradu tento klášter. A tady jsme teda od roku 1792 zase s tou přestávkou komunistické internace.

0: Jak to probíhalo během komunistické doby? To byla vlastně ta Bartolomějská noc v tom roce 50 a co se dělo potom s karmelitkami u nás?
1: Tak já to vím z vyprávění našich starých sester. Bylo to teda prakticky ze dne na den a myslím, že během 14 dnů se sestry musely vystěhovat, že se vlastně v tom 50. roce povolali tehdejší převorku a řekli, že z důvodu bytové krize se musí sestry vystěhovat. A tak do 14 dnů vlastně museli. A to bylo zajímavé, že teda naše sestry se ptali kardinála Berana, co mají udělat s matkou Alektou, protože za té první internace si ji vlastně do toho pohledu brali sebou. A tady jim vlastně kardinál Beran řekl taková prorocká slova, vzkázal jim, nechte ji tady, pokud je svatá, zachrání sebe i klášter, což se vlastně splnilo, protože vlastně v roce 1991 potom sestry dostaly v restituci naspátek klášter a vlastně našli tady matku Alektu. A jinak teda během 14 dnů se teda sestry musely vystěhovat, ke klášteru byl přistavený autobus tak natěsno, aby lidé neviděli, že vlastně sestry odjíždějí. A nejdřív byly internovány v Turnově spolu s klariskama. Tam byly asi rok a půl a potom komunisté udělali, protože chtěli vlastně komunitu rozdělit, takže sestry rozdělili podle věkových kategorií, novicky museli teda být propuštěny. A tak po dvou, po třech sestrách je rozdělili do různých měst, hlavně v severních Čechách, a kde museli sestry pracovat v továrnách. A pak díky převorce matce Terezy od Ježíše jí se podařilo v 70. letech komunitu vlastně dát dohromady a zakoupili sestry domeček v Jeřetině pod Jedlovou, kde bylo tehdy v internaci asi 7 řádů, žilo tam několik stovek sester, tak vlastně tam v těch 70. letech byly shromážděny i naše sestry a žili tam v domečku prakticky až do revoluce. V tom 50. roce jich odjíždělo 16 sester a vlastně 11 sester během totality umřelo, takže zbylo 5 přeživších sester starých.
0: Jen tak pro informaci, kolik je vás teď, 25 let po revoluci?
1: Teďka nás je 8. Po revoluci se k nám hlásilo hodně kandidátek a z toho důvodu jsme zakládali druhý Karmel v Dačicích, v okrese Jindřichův Hradec a to bylo na konci 90. let, takže jsme poprvé taky v dějinách Čech. Jsme dva karmely tady v Čechách a mezi tím za tu 25-letou historii vlastně byly takové jako přívaly i odlivy sester, jak tříbení různý, tak teďka jsme malá komunita.

0: pořadu Dotýkání světla se bavíme o zakladatelce pražského karmelitánského kláštera bosých karmelitek, o Marii Elektě.
1: Ona se asi osvědčila, když ji nechali vlastně zakládat takhle ty různé kláštery, takže to její předchozí působení bylo určitě požehnané.
2: Bohužel o ní nemáme příliš informací. Víme, že zřejmě si psala nějaký deník, ale ten na konci svého života spálila. Nicméně už to, že odešla, že si ji vybrali takhle mladičkou na to zakládání a vlastně takhle třikrát vlastně byla zvolena jako zakladatelka Karmelu, tak to svědčí o její určitě výjimečné povaze. A pro mě je ten interpretační klíč k pochopení jejího života její zachovalé tělo, které tady máme v klášteře doteď. A já to interpretuju tak, že vlastně, jestli Bůh nám zachoval její tělo, to znamená, že žila nějakou plností ducha, takže se to projevilo navenek i tak tím zachovalým tělem a tohle ukazuje na vysoký stupeň jeho duchovního života a jejich lidských i duchovních kvalit.
1: Je třeba nějaké svědectví o Marii Elektě z doby jejich současníků? Ví se o ní něco třeba ještě víc?
2: No asi takové největší svědectví, které je pro mě moc krásné, tak je 11 dopisů, které se zachovalo od jejich zpovědníků. Její dopisy, které psala ona jim, tak se nezachovaly, ale dopisy, které psali oni jí, tak se zachovaly a právě i oni jsou svědectvím, vlastně jak tam matku Elektu popisují, co jí říkají, tak svědectvím jako vysokého mystického života, který žila.
1: Čím je pro vás Marie Elekta?
2: Tak pro mě je matkou, vlastně zakladatelkou teda vlastně bosých karmelitek v Čechách. Musela jsem si k ní určitě nějak budovat vztah, co asi pro mě bylo takové hodně podstatné a důležité, že v roce 2002 naše sestry v Terni znovu otevřely beatifikační proces. Je to už teda po několikáté, bohužel vždycky z nějakých politických důvodů byl už ten proces přerušen. A my i vlastně na základě toho zahájení beatifikačního procesu jsme se rozhodli v roce 2003 udělat antropologický výzkum jejího těla s panem profesorem Vlčkem, což byl přední český antropolog, který zkoumal ostatky i jiných svědců nebo panovníků v katedrále svatého Víta. A já jsem se toho výzkumu účastnila a to, co nám pak říkal pan profesor Vlček, co on i přečet všechny ty dobové dokumenty a výzkum toho jeho těla, co nám vlastně teda říkal pak o matce Elektě, tak to pro mě bylo nesmírně obohacující a hodně mě to zasáhlo.
1: Tak co třeba tam bylo? Co tam bylo třeba za informace? Protože podle těla se dá mnoho vyčíst o životě, že?
2: Co pro mě bylo takový podstatný, tak byl právě popis jejího utrpení, protože se vlastně zjistilo, že to se vědělo na základě těch dobových kronik, že matka Elekta byla mnoho nemocná, ale moc se jenom popisovaly příznaky, ale tenkrát se vlastně ještě moc jako nevěděla ta příčina. A pan profesor Vlček zjistil, že matka Elekta trpěla jaterní cirhózou a že jí trpěla vlastně asi 30 let, teda většinu svého dospělého života. A to bylo samozřejmě v tehdejší době onemocnění neléčitelné, které se teda projevovalo pak čím dál tím většími silnějšími příznaky. A mimo jiné teda tím, že se jí v těle hromadily škodlivé látky dusíkaté, takže trpěla velikánskou vodnatelností. To je poznat pak z její kůže na těle, že pan profesor Vlček říká, že ta vodnatelnost byla opravdu nadměrná. A ona i vlastně, to je taky patrné právě z těch dopisů a z různých popisů, že jsme přišli na to, že i díky tomu, díky vlastně tady té fyzické příčině, tak trpěla velkými duchovními temnotami. ale přitom je známo, jak to na ní nebylo poznat, že vlastně sestry jí měly velice rády, ještě je i zachovaný dopis, který právě tady sestry z Prahy psaly otci generálovi, kde ho prosili, aby jim matku Elektu nevzal na další zakládání čtvrté, ale aby ona tady mohla s nima žít, že příklad jejich života prostě hrozně potřebují, vlastně, aby se tady mohly zakořenit a aby opravdu mohly žít jako busé karmelitky. A z toho je patrný, jak ona se dokázala vlastně ovládat a vlastně i to utrpení, dá se říct, jako skrývat přede všemi.

0: můžou z ní třeba čerpat i nejenom třeba vy jako řeholnice, ale můžou z ní čerpat z toho jeho příkladu i lidé jako běžně, kteří žijí ve světě?
1: Tak ano, záleží asi na tom, že nezachovaly se nám teda moc nějakých písemných záznamů, ale já říkám, že existují dva typy svědců. Někteří svědci nám zanechali své písemnosti, co třeba napsali o svém vztahu k Bohu, modlitby, a vlastně nějak poznáváme tu jejich duchovní cestu na základě spisů, a pak jsou další svědci, kteří toho moc jako nenapsali, ale vlastně svědčí svým životem. Takže matka Alekta určitě patří k tomu druhému typu. A lidé, kteří jsou vlastně osloveni tím, že vlastně ona nadále mezi námi zůstává a že je tady teda zachovalý to její tělo, a i pro mě je to takový symbol toho, že ona i teďka nezůstává nečinná, ale že se doteďka u nás za nás u Pána přimlouvá. Takže v tomhle mi i sem chodí do kostela k nám mnoho lidí, kteří vlastně se přicházejí k ní pomodlit a vnímají její přímluvu nebo její blízkost.
0: Takže svědčí vlastně o Bohu svým tělem 350 let po své smrti.
1: Ano, může se tak říct.
0: Když se díváme na svědce, tak většinou mají napsáno SV, svatý, nebo BL, blahoslavený. U Marie Elekty je to CT, to je výpočetní tomografie, CTčko.
1: To je titul ctihodný, ale bohužel my jsme zjistili, že ona vlastně ještě ctihodná není. Sice právě byla vydaná knížka hnedka po revoluci od pana Kalisty Ctihodná matka Alekta, takže vlastně v Čechách je rozšířený tady ten titul, ale pak právě, když byl započatý ten znovu otevřený ten její proces, tak vlastně jsme zjistili, že vlastně nebyly ještě vyhlášeny její heroické cnosti, což je zapotřebí k tomu titulu ctihodný. Takže nyní my se snažíme teda jí říkat služebnice boží Marie Alekta. To je titul, který teďka náleží, ale zrovna nedávno jsme tady měli naše otce provinciála, tak jsme se ho ptali a on i volal na generalicium, že jsme vlastně jako zjišťovali, v jaké fázi ten proces je, že už bychom se jako moc přáli, aby byly vyhlášeny teda aspoň ty heroické cnosti, aby jsme se mohli navrátit k tomu titulu ctihodná.

0: Tělo Marie Elekty je možné spatřit v klášteře u Karmelitek, je to v kostele na Hradčanském náměstí. Když se sem někdo přijde podívat, třeba pomodlit se nebo poznat Marii Elektu třeba ještě trošičku víc, co ještě by tady mohlo zajímavého uvidět, co tady může potkat?
1: Tak upozorňuji, že matka Elekta není přímo teda v klášteře, je v klášteře, ale za mřížemi, ale je jí možné spatřit z presbytáře kostela. A je potřeba ale teda požádat paní, která pracuje u nás na Fortně na Vrátnici, a naše paní fortnířky jsou vždycky ochotné otevřít náš kostel, aby se mohli příchozí lidé pomodlit u matky Elekty. Jinak náš kostel je takový malý, barokní, vlastně na hlavním oltáři je obraz svaté Terezie, vidění, které dostala při mystickém manželství s Ježíšem, kdy Ježíš předával hřeb na znamení toho, že vlastně jsou od té doby spolu sjednocení.
0: O Marii Elektě, zakladatelce pražského kláštera bosých karmelitek, jsme se bavili se sestrou Miladou. Děkuji vám za pozornost a těším se znovu někdy naslyšenou. Loučí se Luděk Strašák.

A už se k nám přiblížila 11. hodina a to vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške a Tamara Suchánková a je tu prostor pro náš biblický kvíz Proglaso.

0: Ano, tak kluci a holky, končí nám prázdniny, takže dnes bude naposledy prázdninová podoba naší biblické soutěže pro Glaso.
1: Ani nevíte, jak jsme se těšili, protože jsme vás teď 2 týdny zanedbávali, za co se ještě jednou omlouváme.
0: Ano, je to tak, byly tam nějaké mše, jedna z nich nakonec ani nebyla, takže vlastně i by mohlo být pro Glaso, ale nebyli jsme na to připraveni. Tak teď doufám, že po té malé pauze, kterou jsme měli, se tady jako ještě potkáme s vámi, že si zasoutěžíme, že si něco pěkného třeba i dovíme. Tak ještě jednou říkám, je to naposledy v té prázdninové podobě, což znamená disciplíny jako pan X, ano nebo ne, korektor, AZ quiz, cizí slova v Bibli, skrývačky, hudby znalec, indicie, anebo vševěd. Na začátek si řekněme, a to nás bude provázet celou soutěží, SMS otázku.
1: A ta zní, co doprovází pokoru podle 22. kapitoly knihy Přísloví? Co doprovází pokoru podle 22. kapitoly knihy Přísloví? No a vy nám můžete psát odpovědi buď SMS-kami na číslo 775-132-132 nebo mailem na adresu, kterou už znáte, živě@proglas.cz.
0: No a než zahájíme tu telefonickou soutěž, tak si ještě dáme písničku a po ní už se na to vrhneme.

0: Tak my už jsme připraveni vzít první telefon. Haló, haló, kdo je tam? Tady Tamara a Dan.
1: Dobrý den, tady Aneška Lovečková, je mi 13 let.
0: Aneško, zdravíme tě.
2: Ahoj.
0: No a jaký okruh ty si vybereš?
1: Mohli byste to prosím zopakovat?
0: Tak máme teda ještě ty prázdninové, tak pan X, ano nebo ne, korektor, AZ quiz, cizí slova v Bibli, nebojíme se toho, skrývačky, samozřejmě zajímavá disciplína, hudby znalec, indicie anebo vševěd.
1: Prosím, skrývačky.
0: Já jsem to tušil. Tak půjde tentokrát o věci a města, kam psal Pavel svoje dopisy. Tak pozor. Tedy o města, tak. První. Těžko losy a soby uneseš na dvou lidech, ve dvou lidech. Těžko losy a soby uneseš ve dvou lidech. Ta města jsou taková nečeská trošku, tak se v tom budou hůře hledat. Těžko losy a soby uneseš ve dvou lidech.
1: Kolosy?
0: Ano, kolosy jsou tam.
2: Další věta. Cvičil své tělo na úkor intelektuálních schopností. Cvičil... Cvičil své tělo na úkor intelektuálních schopností. Tady se nám skrývá další místo.
1: Korin?
2: Přesně tak.
0: Maso luňáků překvapí svou nevýraznou chutí. Maso luňáků překvapí svou nevýraznou chutí. Ano, soluň.
2: A poslední věta. Typická pokrývka hlavy v arabských zemích je fes. Typická pokrývka hlavy v arabských zemích je fez.

0: Vidíš, Anešku?
1: Ještě jednou, prosím, to poslední slovo.
0: V arabských zemích je fez. Jakože se jí říká, jmenuje se fez. Je fez.
1: Fez?
0: Ještě zkus. Mrkni okem ještě kousek.
1: Jak se jmenuje ta pokrývka hlavy?
0: Ta se jmenuje fez. Musíme si to přečíst ještě jednou a teď se dobře dívej. Typická pokrývka hlavy v arabských zemích je fez. Míříš správně, ale...
2: Rádio možná trochu stlumte, ať se nám tam neozývá v ozvěně.
1: Máme, byste mi prosím říct, jak se právě píše to poslední slovo?
0: F jako František, E jako Eliška, Z jako Zuzka, Fez.
1: Děkuju.
0: Takže čtu celou větu. Typická pokrývka hlavy v arabských zemích je Fez.
2: Fez? Mhm. Ano, je to tam, je to Fez. Ty asi Fez neznáš, že? Bývá takový červený, kulatý, někdy mývá takový strapeček, který z toho nahoře čouhá. No tak to je.
0: A ten Fez už
2: a ten
0: jo.
2: Fez, ten asi znáš, že? Tak Efezané, Kolosané, Korinťané, Soluňané. Tak to byly dneska. Tak znělka pro tebe.
0: Jak naložíme, Aneško, s tvou výhrou?
1: Musím uložit.
0: Kládáme.
2: Tak se stane. Chceš nám něco pěkného vzkázat, někomu pozdravit?
1: A prosím, Pavla, tátu, který dnes přijede z Afriky, dá do Proglasa a dědu, druhýho dědu, tetu Lu, Máju, Marcelu, babičku i druhou babičku, Vojtu, Marušku a Elišku, maminku a sourozence, Sebíka, Pavla, Petra, Aničku, Madlenku Housličkovo a všechny, kdo poslouchají, a Věrku a Václava.
2: Tak to jsme rádi. Asi se už těšíte na tatínka. Máte pro něj nějaké překvapení, jak ho uvítat?
1: No, dneska budeme opékat bošty po kostele. Mm-hmm. A
0: nepeče mamka něco dobrého třeba?
1: To nevím, protože dneska máme tolik práce i s vybíráním učebnic, který jsme ještě nestihli dodělat. Tak nevím, jestli se to stihne.
0: Tak to budete mít nespernou neděli. Tak jo.
2: Dobře, tak jo. Tak se krásně nějak tatínka hezky přivítejte.
0: Předáváme.
2: A
0: nebo
2: můžete ne? Ještě?
1: Předávat?
2: Můžete, můžeš.
0: Tak kdo pak tam je?
3: Dobrý den, tady je Magdalena Lovečková a je mi 11 let.
2: Ahoj, ahoj Magdi. Ahoj. Tak jakou disciplínu si vybereš ty?
3: Máte klávesnici?
2: Tu teďka nemáme zrovna. Máme cizí slova v Bibli. Máme pana X, ano nebo ne, korektora, AZ quiz.
0: Indicie, hudby znalce.
2: Vševěda.
3: Prosím, co to je korektor?
2: Korektor je úryvek z dnešního evangelia, ve kterém jsou ovšem dvě chyby. Ty musíš najít a nahradit, co tam je špatně, tím, co tam má být.
3: A indicie, prosím?
2: Indicie jsou takové nápovědy, že dostaneš čtyři nějaká slova a musí tě vždycky dojít, na koho to odkazuje.
3: Tak prosím, korektora.
2: Dobře, tak zkusme. Tak já to přečtu aj s takovou tou legendou. Náš vědecký tým našel text z Bible, ale kdo si v něm udělal chybu, konkrétně dvě, tvým úkolem je najít, kde chyba je a opravit ji. Poslouchej. Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starší, velkněží a učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne, že bude pohřben. Pavel si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. Bůh uchovej, pane, to se ti nikdy nestane.
0: Slyšela jsi už něco na poprvé?
3: Místo toho pohřbení tam bude vzkříšení.
2: Výborně.
3: A místo Pavla tam bude Petr.
2: Vynikající.
0: Dokonale.
2: To byl na první poslech s naprosto jasnou jistotou.
0: A Magdalenko, co s tvou výhrou?
3: Prostý poslat.
0: Píšu.
2: Tak jo, pošleme. Měj se krásně také. Ty můžeš někoho potěšit pozdravem?
3: Všechny, kdo poslouchají vás, dobro glasa, tátu, Pavla, Aničku, Sebíka, Míšu a bude všechny.
2: Dobře.
0: Super, taky my vám přejeme hezký den. Ahojky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.

0: tak máme pana X, ano nebo ne, AZ quiz, cizí slova v Biblii, hudby znalec, indicie nebo vševěd.
1: Vševěd.
0: Takže vševěd, tak kdo chce kam, toho já se ptám. Jak oslovil Ježíš Petra v dnešním evangeliu? Buď mu řekl uličníku, nebo mu řekl satané, a nebo mu řekl kluku u šatá. No ano, satané mu řekl, to teda bylo docela ostrý, že jo? No.
2: Výborně.
0: To bylo ostrý, ale řekl jsi to správně.
2: Jo, to tak. No a my se vrátíme, možná trošinku ti napovím ještě k předchozí otázce, kterou měla sestra. Který apoštol chtěl Ježíšovi rozmlouvat, aby šel do Jeruzaléma, kde jej zabijí? Byl to Petr. To bylo na tebe asi moc lehký.
0: To bylo moc jasný, to ne.
2: Tak Eli, co uděláme s tvou výhrou, než ti pustí Dan krásnou znělku?
0: A ti ji pustím hned.
1: Uložíme.
0: Uložíme, pokládáme. Ale znělku taky musíme. Dobře, dobře, tak máme uloženo. Tak chceš také někoho pozdravit?
1: Ano, všichni to poslouchají vás, Pavla. Aničku, malinku Housličkovou, Sebíka, Míšu, Aničku a to je všechno.
0: Dobře, tak se měj krásně, Eliáši, hezkou neděli. Zase někdy naslyšenou, ahoj.
2: Ahoj, Eli.
1: Ahoj.
0: Tak můžeme si zopakovat SMS otázku, ať to děláme průběžně.
2: Tak přesně tak, takže poslouchejte. Dnešní otázka zní, co doprovází pokoru podle 22. kapitoly knihy Přísloví. A vy nám můžete odpovídat na SMSky číslo 775 132 132 nebo nám psat mail s odpovědí na adresu živě@proglas.cz.
0: A je tu prostor pro další telefonát. Halo, halo, kdo tam?
1: Lilinka,
0: Lovatko. Lilinko, zdravíme tě. A kolik máš teďka aktuálně let?
1: Tři.
0: Dobře. Tak jo, my ti vybereme nějakou jednoduchou otázečku. Co myslíš? Jo, může to být?
1: Ano, ne.
0: Nebo chceš ano, ne? Jo? Dáme tady tu disciplínu.
2: Tak... Eli, zavolá si tam nějakého sourozence k sobě?
1: Jo.
0: Jo, jo, dobře, ale tak zkusíme to ano, ne, jo? Tak řekneš, já řeknu tu větu a ty řekneš jo, anebo ne, podle toho, jestli ti připadá, že ta věta je správně, nebo že ta věta správně není, jo? Tak jo.
1: Ano.
0: Tak dávej pozor, první věta. David pochází z Hebronu. Ano nebo ne?
1: Ne.
0: Ne, pocházel z Betléma.
2: Pozor, druhá otázka, Eli. Josef z Arimatie byl členem velerady.
1: Ano.
2: Výborně, vidět, že tam máš dobrého pomocníka.
0: Dále, Pavel mluvil k filozofům v Soluni. Ano nebo ne?
1: Ano.
0: Tady zrovna ne, protože on k ním mluvil v Aténách, ale to se dozvíš někdy později. Nevadí.
2: Další otázka. Pilát pocházel z Pontu?
1: Já?
2: Ano.
0: A Lot byl Abrahamův syn, ano nebo ne?
1: Ne.
0: Správně, nebyl. Tak to je na výhru.
2: To je výhra. A co uděláme s tvou výhrou? Pošleme nebo uložíme?
1: Uložíme.
2: Tak, uložíme.
0: Tak ji máš uloženou. Tak měj se, Lili, krásně. Chceš někoho pozdravit? Nebo jenom udělat pápa?
1: Tatu, mami, Pavla, Pavlíka, Míšu, Aničku, Marlenku Housličkovou, maminku, tátu.

0: Ahojte, Simo.
1: Ahoj,
0: ty si tak šikovná. Ahoj, měj se hezky. Naše nejmladší soutěžící.
1: Aktuálně, ano. Tak jo, linka je do vysílání pro vás otevřená. Můžete volat na číslo 739 850 345. A já zvedám další telefon. Haló, tady Tamara Adan.
2: Tady je Bernadetka Lovačková.
1: Tak Bernadetko, zdravíme tě. Taky nám řekni svůj věk. Kolik pak je?
2: Je mi 5 let.
1: 5 let, výborně. Tak co bys ty chtěla za disciplínu? Taky třeba ano nebo ne, nebo pana X, nebo...
2: Ano nebo ne.
1: Dobře, zkusíme ano nebo ne. Tak pozor. První otázka, nebo teda první výrok, první věta. Jonatán z duše nesnášel Davida. Ano nebo ne?
2: Ano.
1: Ne, Jonatán ho z duše miloval. Takže bylo to přesně naopak.
0: Další otázka, nebo věta. Nikodém jednou přišel za Ježíšem v noci.
2: Ano.
0: Ano. Výborně.
1: Pavel jednou přežil uštknutí štírem. Ano nebo ne?
2: Ano.
1: No, přežil ale uštknutí hadem. No, tak, takže ne.
0: Další. Pavel pocházel z Tarzu.
2: Ano.
1: Ano, byl to Tarzan. Tak Jezábel byla královna Izraele. Ano nebo ne?
2: Ano.
1: Ano, byla, bohužel. No, zabíjela proroky. A my dneska pod ní nazýváme Ježibaby, takový ty hrozný ženský. No,
0: to je
1: třeba... Vaří nějaký lektvary. No, tak. No, tak dneska nám to nevyšlo, ale to nevadí. Zkusila si spoustu nových informací. No a chceš někoho pozdravit?
2: Ano.
1: Tak povídej.
2: Maminku, Pavla Hrajna, tadíka, tátu, Marlenku Osličkovou, Míšu,
0: na koho si ještě zapomněla. To už budou skoro všichni, že jo?
2: Tátu do...
0: Tátu na cestu, ten už se vrací.
1: Cestu, no.
0: Ano.
2: Ano. To bude všechno. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa, ahoj.
1: Tak jo, tak máme prostor pro další soutěžící. Stále je otevřená linka. Můžeme si opět připomenout SMS otázku, ať také stíháte psát, vy, kdo jste třeba přišli později. Ptáme se dnes, co doprovází pokoru podle toho, jak je to napsané ve 22. kapitole knihy Přísloví. Co doprovází pokoru?
0: No a vy můžete psát na čísla 775 132 132 nebo mailem živězavináčproglas.cz a taky nám můžete volat a vůbec se nebát si zasoutěžit, protože nejde o život a každou chybou se učíme i my, často s vámi, takže nezapomeňte, že číslo k nám do studia v Brně je 739 850 345.
1: Vidím, že někteří už píšou ty správné odpovědi, tak to jsem rád. A stále ještě platí, že máme tady otevřenou a volnou linku pro vás, kteří chcete volat, tak toho využijte. Zrovna teďka na telefonát čekáme.
0: Zkuste využít ještě těch nabídek letních, protože vlastně od září už půjdou zase otázky podobné, jako je vševěd. A teď si ještě můžete poslechnout třeba pana X, kde budete hádat biblickou osobnost. Nebo tak. Písničky.
1: Hm? A já už tady zvedám telefon.
2: Já Maruška.
0: Maruška, ahoj.
1: Maruško, zdravíme tě, ahoj. Tak máš ahoj. Přehled o těch našich disciplínách, ze která...
2: Chcete mi to.
1: Dobře, tak nám tady zbyl ještě Pan X, to je taková ta reportáž o nějaké biblické osobnosti, zatím nedotčený AZ quiz, pak cizí slova v Biblii, nebo písnička, ta je v hudbě znalci, případně indicie, takové malé nápovědy, no a potom taky vše věd. Chceš ty indicie?
3: Indice.
1: Dobře, no? Tak jo. Tak já řeknu nějaké čtyři věci a ty zkusíš zjistit, o koho se jedná, na koho to jako ukazuje. Tak první, manžel Aquila, výroba stanů, Pavel, Korint. Tak na koho to asi
3: ukazuje? Korint?
1: Korint.
3: Pavel?
1: Korint, Pavel, výroba stanů a manžel Aquila.
0: Na jakou Pavel? Osobu to ukazuje?
3: Na Pavla?
1: Ne, Pavel je jedna z těch nápověd, takže... Jo. Je to manželka toho Aquily a ta se jmenovala Priscila. Tak. Tak, Priscila s Aquilou tam stavěli stany a pomáhli s tím a Pavlovi a zároveň i s evangelizací, tak to byli takový spolupracovníci.
0: Tak já ti řeknu další indicie na další osobu. Takže král Izraele, manželka Jezábel, prorok Eliáš a Nábotova vinice. Takže teď už je nám jasné, že je to muž, protože byl král Izraele, měl za manželku Jezábel, pak tam máme další indici proroka Eliáše a Nábotovu vinici. Kdo to může být? Je to těžké, Maruško, my víme.
3: To je... Pavel? Ne?
1: Ne, ne. Je to král. No.
0: Na A to začíná, Maruško.
1: Na A.
3: Na A?
1: Na A.
0: Král Izraele, jeho jméno začíná na A.
1: Ještě bych dal nápovědu bílá velryba, ale to by bylo trošku z jiného. Ne, je to král Achab.
3: Tak.
1: A ten kapitán, který se snažil bílou velrybu ulovit, se taky jmenoval Achab totiž. Tak. No, další nápovědy. Tchýně Rút. Jej, to je těžké dneska. Betlém. Sběr obilí. A příbuzný Boaz. Tak.
0: Vypadá to, že to je žena.
1: Je to nějaká žena, no. Má tchýně Rút.
3: Rút to je... A...
0: Její tchýně se jmenuje Rút.
1: Její tchýně se jmenuje Rút, no.
3: Rútová?
1: Ne? Ne, ne. Je to Noemi, jo? Rút a Noemi v knize Rút. A má tady tuto tchýní.
0: No a tak. Poslední osobou, kterou budeme hádat, je tato. Je sestrou Ráchel, její otec je Lábán, manžel Jákob a další indicí je podvod při svatbě. Takže je to žena, sestra Ráchel, otec Lábán, manžel Jákob a podvod při svatbě.
3: Tam je...
0: Dneska je to těžký, Maruško. My ti prozradíme, že je to Lea.
1: Je to Lea. To je takové biblické vydání výměny manželek.
0: Přesně tak. Ne, dnes to bylo, Maruško, opravdu hodně těžký. To jako přiznáváme.
1: Ale nevadí.
0: Ale zajímavé.
1: Rozhodně zajímavé. Každý ten příběh je zajímavý. A co ty? Chceš někoho také pozdravit, potěšit?
3: Mamku, moji sestřičku, vás, jo?
0: Děkujeme.
1: My moc děkujeme.
0: Tak se hezky, Maruško. Ahoj.
1: Hezkou neděli. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, výborně. Máme opět možnost zvednout telefon někoho ještě před půl možná, nebo si možná pustíme písničku a počkáme, jestli někdo zavolá během dní. Tak. Aha, pauza. Je to Zpívat bude Dominika Lukešová a píseň je Mlsná lída.

0: Je tu biblický kvíz Proglaso, tady s vámi je Tamara a Dan. Je nám trošku smutno po volajících, tak neváhejte, vytočte číslo 739 850 345. A nebude-li mladších soutěžících, tak je možné, aby stavili třeba i ti, kteří nás rádi poslouchají, přestože už je jim dávno přes 18, aby si třeba řekli, taky bych to uměl, kdybych měl.
1: No, taky bych to zkusil.
0: Taky bych to zkusil. Jestli uměl, neuměl, to se uvidí. Ono, děti někdy jsou šikovnější třeba než my starší, takže neváhejte, vyzkoušejte. Kdo nám volá teďka?
2: Haló?
0: Haló, haló, kdo tam?
2: Ahoj, Dana, ahoj, Tamajo, jdem do Sokolov. Nesoutěžně, jo?
0: Ano, nesoutěžně, jdem do. Zdravíme tě do Sokolova. Tak jakou disciplínu bys jsi vybral? Je tu reportáž Pan X, pak jsou tu...
2: Já zkusím AZ kvíc. Já vždycky dávám Pana X, AZ ale kvíc. Je zvíc taky. Zkusíme něco jiného.
0: Dobře, tak ať to máme pestré, zkusíme něco nového. A to je MGR... Ne jako magistr, ale písmena M, G, R. A jsou to jména biblických archandělů.
2: Gabriel, Michael a Rafael.
0: Ano, ano, je to tak.
1: Další, pozor, písmena D, S jako Dan a Saša. A její jméno třetí božské osoby.
2: Tak to je Duch Svatý.
1: Ano.
0: Výborně. Teď KS, biblická kniha, která popisuje dobu, kdy Izrael ještě nespravovali králové. KS.
2: Tam je K jako KL v pivní?
1: Ano. Karel a Samuel.
2: Kniha Samuelova? Nebo nějaká konkrétní?
0: Je to kniha, to K bylo, ano, ale... Ještě to není Samuel, to ale to S ještě zkusíme jiný. Protože Samuelova už popisuje právě, jak nastoupilo království.
1: Ještě jedna kniha s S tam je.
0: Je tam ještě jedna, hnedka před ní teda. Je to, jsou tam ty příběhy Gedeona, Debory a tak další.
2: A kniha soudců.
0: Ano, ano, kniha vědě. Soudců, to byly ti soudcové.
1: Za písmenky Eš jako Šimon a D jako Dan se skrývá doba, za kterou Bůh podle knihy Genesis stvořil svět.
2: 6 dnů.
1: Přesně.
0: Ano. A poslední LM. A jsou to původní, je to původní a potom pozdější jméno téhož člověka, který napsal Evangelium. L, M.
2: Lukáš.
0: To by napovídal, že? Jsme řekli Evangelium, ale je to jeden člověk a má dvě jména. První je takové prostě původní a pak je nějaké jméno, které nakonec
1: my
0: nosil.
1: Známe,
0: na jako které známe asi víc.
1: Evangelia.
0: Jako Evangelista M, který byl původně celník L. No.
1: Takže z evangelistů na M máme koho?
2: Matouš.
1: Takže to máme to M.
0: To by bylo to M.
1: Který ale původně...
2: A Lévy.
0: Ano, super. Ano, je to tak. Tak nesoutěžně, ale úspěšně všech 5 z 5 máme správně. Tak co?
2: Já jsem totiž rozuměl, já jsem totiž rozuměl to pivní místo ML. Aha, tak já jsem rozuměl jakoby 2L, teď co jsem říkal Lukáš.
0: Ne, LM, jako ty cigarety.
1: Ale dobře to dopadlo, dobře to dopadlo. Super, škoda, že velký už neposíláme cenu.
0: bylo to těžké? Možná tak KS,
2: no, tak...
0: že?
2: No, tak KS, jo. Ten Gedeon mi tam napověděl, protože to už jsem si zvládl zařadit, kde byl Gedeon.
0: Dobře, tak
1: v každém případě gratulujeme.
0: Gratulujeme, přejeme krásnou neděli.
2: A jenom, A jenom, když už takhle jsem na diátě, náhodou nevíte, kdy se bude vracet rozhlasové městečko, nebo jsem ozvat i v školy?
0: Já si myslím, že v září už by se mělo zase otevřít.
1: Se rozběhne spousta pořadů.
0: Já si myslím, že jo.
2: Protože v září právě ještě v programu není, jo, pivní dvě středy.
0: To je možné. Je možný, že má pozdější nástup, oni děcka jsou ještě na první.
1: My barví, že začne premiér vysílat až, myslím, druhý týden. Takže je to možný.
0: Je to možné, no. Já teďka neznám přesně, ale
2: no,
0: kolegové.
2: Tak já zkusím přes Jošku ještě.
0: Dobře, dobře. Tak jo, tak každopádně krásnou neděli a zase někdy naslyšenou.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak vidíte, že i dospělí si můžou vyzkoušet proglaso, pokud tady není dětských soutěžících. Zřejmě ještě na poslední chvíli se snaží urvat, co se prázdnin dá, protože škola už je velmi jako za dveřmi. No tak asi ještě stálo za to někde být jinde, kde není člověk v dosahu proglasu a proglasa.
1: Víš, co jsme třeba vymysleli mým vnučkám?
0: No co?
1: Normálně si představ, že jsme si pronajeli loď. No. Pluli jsme po Moravě.
0: Celou loď pronajímali. A to byla jachta nebo
1: taková
0: to byl
1: malá
0: parník,
1: loď, no? Taková malá výletní loď, asi pro 12 lidí. Jak se to říká, ne, parkuje. Že v kotvišti je prostě
0: kotví.
1: Ano, kotví v Kroměříži, tak jsme tam přišli, sedli a jeli jsme tady směrem k Otrokovicím. A je to opravdu veliký zážitek. Závidět tu Moravu ze spoda, ne z těch horních břehů, ale je tam krásná příroda. Co mě překvapilo třeba, tak jsem poprvé viděla přítok třeba řeky Rusavy, která vlastně už není, tam už bys ani na kánoj nevěl. Je sucho, tak velké sucho je, no. A to, co mě úplně překvapilo, říkal náš pan kapitán.
0: Toho jste si najali,
1: to chtěl jsem se najali zeptat
0: právě lodi. Na kapitány, jestli měl někdo kapitánské zkoušky, nebo
1: ano,
0: jestli jste si...
1: Kapitán, ano, opravdu se tím jako baví a živí. A ten, dokonce jsme měli pirátskou vajku, děti. A normálně ten říkal, že Morava má teď tak maximálně 1,80 m, že je tam tak málo vody. Což jako, no nevypadá, to koryto je velké, ale je to málo. Místy kvete, ale byl to veliký zážitek teda. Jo, bylo krásně, dokonce jsme potkali člun, nějaké kajakáře do protivky, spoustu rybářů po březích. No,
0: a
1: bylo to
0: neházeli jste olůvko přes palubu, abyste měřili hloubku?
1: Ne, on to má nachozené, vidět, že věděl, kudy má
0: věděl,
1: jet.
0: Jo, aby ta splavnost byla ještě.
1: Ano, ale bylo to docela vtipné, byl velmi vtipný a milý a měl spoustu krásných příběhů a taky, když říkal, nebudeme poslouchat pravidla na lodi, tak říkal, že pak se bude chodit po prkně a tak. Takže navazuju na to, jak říká, že možná děti ještě využívají tady posledních možností a posledních táboráků, jak jsem dneska slyšela, že se dělají taky. Ale tak ještě děti ještě pořád ještě pondělí, ne?
0: No, mají ještě pondělí děti a pořád se ještě dá nějaký výlet třeba udělat. To, co jsi teďka naznačila, možná další využijou až za rok jako tip, ale máme tady další telefonát, já ho zvednu. Halo, halo, kdo je tam s námi?
3: Benedikt Laveček.
0: A Benedikte, zdravíme tě. Ty jsi přišel asi z kostela později než ostatní, jsi nevolal pohromadě s nima.
1: Jo, nás nechce nechat ve štychu.
3: Tam chodím až večer.
1: Já taky, v neděli na večerní. Benedikte, kolik máš let, prosím tě?
3: 9.
1: 9.
0: Tak jo, výborně. Tak jakou disciplínu ty si vybereš?
3: Opakovat, prosím.
0: Tak máme tu pana X.
1: Pana X, pak máme ještě jeden AZ kvíz.
0: Pak cizí slova v Bibli.
1: Hudby znalce.
0: A nebo vševěda.
3: Vševěda.
0: Takže do vševěda se podíváme. 9 let si říkal, jo? Tak pověs mi, s kým byla Maří Magdaléna pod křížem? Za A. S Marií, Ježíšovou matkou a s apoštolem Janem? Nebo za B. S apoštolem Petrem? A nebo za D.
3: A.
0: Pouze s Marínou? Ano, je to tak, správně.
1: A já se zeptám na druhou otázku. Jak vysvětlil pán Ježíš Petrovi, proč jej oslovil satane? To bylo dost drsný. Tak buď říkal, že má na mysli věci lidské a nebožské. A nebo protože mu... Mám to číst dál? Já jsem ještě chtěla říct, že protože mu nemohl přijít na jméno, protože nevěřil v Ježíšovu moc, anebo protože na ně vyplazoval jazyk, ale nenechal jsi mě to ani dočíst. Výborně.
0: Jo, jo. takže výborně, výhra pro tebe. No a co s ní uděláme, se nejdřív zeptám?
3: Poslat.
0: Dobře, tak budeme také tobě posílat. Také chceš někoho pozdravit?
3: Tartu, Pavla, Mašlíky, paní Bobkovou, všechny doposlouchaj a vás do proglasa.
0: Dobře.
1: Děkujeme.
0: Tak moc děkujeme. Měj se krásně a hezkou neděli.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
0: No tak výborně, ještě jsme měli jednoho soutěžícího, nicméně klidně se ozvěte vy ještě další, kteří máme ještě nějaký ten čas.
1: Takže můžete opravdu i dospělí.
0: Můžete klidně i dospělí, klidně se s námi taky podělte i třeba o to, jak vy jste ještě ty prázdniny trávili, ať už tady se svými dětmi, nebo třeba sami, jestli máte nějaké zajímavé tipy. Já jsem také byl na lodi za tyto prázdniny dvakrát, ale tak jako na parnících, že? Vždycky po nějaké té přehradě. No,
1: no ale kdybys nás viděl, my jsme si koupili i pruhovaný trička. My jsme byli 4 námořníci.
0: No.
1: A bylo to fakt dobrý. No ale kdybyste nám třeba chtěli zavolat a podělit se s námi třeba o takovou lehkou informaci, jestli se těšíte do školy, tak klidně volejte. Nebo třeba nějaká paní učitelka, jak moc se těší do školy. To by možná byly pohledy ze dvou stran.
0: To asi jo, no.
1: Tak můžete nám volat. V každém případě vám připomeneme náš telefon 739 850 345. A pokud přece jen z té stylivé povahy chcete si s námi alespoň zasoutěžit písemně, tak SMS otázka pro dnešní den zní.
0: Co doprovází pokoru podle 22. kapitoly knihy Přísloví? Co doprovází pokoru podle 22. kapitoly knihy Přísloví? To nám můžete psát na telefonní číslo 775 132 132 nebo pokud to radši vydatlujete na klávesnici, tak můžete použít e-mail živě@proglas.cz. No, zatím se nikdo neozývá.
1: Zatím se nikdo neozývá. A tak to tu máme hezky. Mně třeba by se líbil pan X, kdy hádáme biblickou osobnost. Je tady s reportážním mikrofonem návštěva biblické osobnosti, která o sobě něco potom poví. To se mi
0: tak
1: líbí.
0: Tak možná, že můžeme někoho nalákat, že bychom tu reportáž pustili a pokud by někdo poznal, o koho jde,
1: tak může zavolat.
0: Tak může zavolat a
1: dobrý nápad.
0: Tak to zkusíme. Já vyjedu tady šavli, zapnu vypnutý naše poslouchejte. A už to pustím. Dobrý den, rádi bychom navštívili královnu, prý by tu někde měla být.
4: Ano, je zrovna tamhle.
0: Počkejte, to je královna? Teda nechci se jí nějak dotknout, ale moc bych ji na královnu netipoval. Takové škaredé šaty, celá od popele. Ostatně všechna ta děvčata nepůsobí moc, že by patřila ke dvoru. Jste si jistá?
4: Ale ano, to je skutečně ona, já jsem její služebná.
0: No, když to říkáte... Mohl bych s ní tedy mluvit?
4: To právě nepůjde. Ona se totiž právě postí.
0: Jo, postí. Aha, tak proto ty šaty a ten popel. No a proč, prosím vás?
4: Ona se totiž dozvěděla od svého bratrance Mordechaje, že se chystá zkáza všech Židů v Perzii. No a ona chce předstoupit před krále, aby se za svůj národ přimluvila.
0: A proč tedy prostě nepřistoupí?
4: No to přeci nejde, nemůže jen tak předstoupit před krále. Podle zákona ten, kdo bez vyzvání předstoupí před krále, propadne životem, prostě ho zabijí.
0: Aha, to dává smysl. V tom případě asi radši taky půjdeme. Tak nám mezi tím někdo zavolal, tak halo, halo, s kým mluvíme?
5: Tady je Aneška. Abyčková.
0: Aneško, ahoj, ahoj.
1: Ty jsi uhodla, kdo to byl?
5: Královna Ester?
0: No ano, výborně, je to tak.
1: Já jsem viděla, že to bude bavit.
0: Tady... Tak děkujeme, že jsi nám správně odpověděla. Ty jsi s námi už vlastně jednou soutěžila.
1: No,
0: takže
1: má uloženou výhru.
0: Máš uloženou výhru, tak přidáme k ní ještě jednu. Přiložíme. Budeš ti také uložit?
5: Ano, prosím.
0: Dobře, tak jo, taky máš uloženou. Jak rychle ti trvalo, než jsi poznala, že jde o královnu Ester?
5: No, protože jsem neslyšela začátek, tak no, zhruba uprostřed.
0: Aha, zhruba uprostřed, no tak výborně. Znáš ten příběh celý, krásný, líbí se ti?
5: Jo, líbí se mi.
0: Aha, dobře, mně se taky moc líbí. Tak jo. Tak chceš nám ještě něco hezkého říct, jak ty jsi třeba ty prázdniny prožívala, jaký typ, který si může někdo využít za rok třeba?
5: No, chtěla bych ještě pozdravit tátu, který nás poslouchá v letadle.
1: Uh-huh. A táta pilotuje nebo se jenom veze?
5: Uh-huh. Myslím, že se jenom veze, protože je už hodně onavený z toho, jak tam řídí letadlo v Africe.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Tak se na ně těšíte?
5: Ano.
1: Ho zasypete.
0: A myslíš, že on má signál tam nahoře, že by jako slyšel to, ten přenos tady? No, si nejsem tak jistý.
5: To nevím, ale maminka říkala, že poslouchá Radio Proglas teď.
0: Mm-hmm. No, tak to je
5: a má skvělé. Signál. Teď má říká, signál. Že má.
0: No tak to je krásné. No tak toho teda taky ještě extra zdravíme. Já měl za to, že to tam nahoře s tím signálem takový jako vachrlatý někdy.
1: Že máme mít letecký provoz v mobilech. Navíc, otázka ale. Je, když je teďka pilot, kde to může poslouchat? To už nebudeme mířit. A třeba nám to řekne. Tak
0: dobře.
1: Jo?
0: Tak moc děkujem, že jsi zavolala a zase někdy naslyšenou.
1: Ahoj. Ahoj, Janeško.
5: Ahoj.
0: Tak výborně.
1: Pro Radio Proglas se posloucháš v nebi. Mm-hmm. Nebo na nebi.
0: Blíže nebi.
1: Blíže nebi. Mimochodem, jako opravdu, když čím letadlem letíš, jo, na to jsem mm-hmm. taky letěla, tak je fakt, že když se člověk dívá do těch nasvěcených oblaků z vrchu, mm-hmm. tak si říkáš, no jestli to takhle krásný v nebi, tak člověk by tam hned skočil.
0: Já doufám, že to bude v nebi ještě krásnější. Mm-hmm. Akorát mě vždycky svádí ty vnáčky, jako že by člověk do nich chtěl skákat. Jo,
1: by se zdivil.
0: Nevím, ne? To asi je takovej jenom sen, že?
1: Tak co, zkusíte nám ještě zavolat?
0: Ještě nějaký ten čas máme, tak využijte toho. Jinak samozřejmě může dát už poslední písničku, soutěž pro dnešek uzavřít a uvidíme, můžeme si potom tedy...
1: Ty dáme, a kdybychom ještě využili jednou tu stejný systém, který jsme udělali, mně se tam líbí ten hudbyznalec, že by ještě mohli poznat písničku, to se mi totiž moc líbí. Dan vám pustí písničku, vy musíte poznat taky, o čem je o jednom biblickém podobenství a zase, když na to přijdete, tak zavolejte.
0: Tak.

0: doznělá písnička. Mně se to vždycky hrozně líbí, tady ten hudby znalec a tady ty skryté písničky. Napadá vás, o jaké biblické podobenství šlo?
1: Věřím, že slovenština stále ještě je rozpoznatelná třeba pro děti. Proto je to těžší než pro nás, pro naši generaci, nebo pro moji generaci, pro Tamařinu generaci,
0: my jsme ještě trošičku.
1: Ale jako já mám slovenštinu za naprosto srozumitelnou, tak moc ani nerozumím tomu, proč některým dětem už dělá problémy. Já to tady prozradím, bylo to samozřejmě tam i řečeno, bylo to podobenství o prozíravých pannách.
0: Zrovna jsem říkala, Dana, že teď v pátek se o tom vysílala myšlenka, kterou psala o prozíravých pannách. No, tak jak jsme na tom s časem, Dany?
1: Já si myslím, že je na čase dát si poslední písničku, během ní už vyhodnotíme tu SMS soutěž, kterou jste mohli tady odpovídat na otázku, co doprovází pokoru podle 22. kapitoly knihy Přísloví. Stále ještě můžete posílat na číslo 775 132 132.

0: Tak a my už ukončíme písničku, protože je třeba vyhodnotit soutěž, abychom stihli ještě polední modlitbu. My jsme se ptali, co doprovází pokoru podle 22. knihy kapitoly knihy Přísloví, a správná odpověď je, že pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život. Správně nám odpovídala například Bernadeta Lovečková, kterou tímto zdravíme a blahopřejeme
1: k ceně
0: k víře.
1: K víře.
0: No, já
1: myslím, že to bylo moc fajn. Tak my vás dnes moc zdravíme, užijte si zbytek prázdnin a příští týden už v běžném proglasu.
0: Tak.
1: Ahoj, naslyšenou.
0: Ahoj.

ještě si pustíme myšlenku na den, která je dnes výtahem promluvy papeže Františka v mongolském hlavním městě Ulan Bátar v 3. září roku 2023.

neděli odpoledne celebroval papež František mši svatou na stadionu v Ulanbátaru, hlavním městě Mongolska. Slovy žálmu 63. jsme se modlili: Bože, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, žíznivé, bezvodé zemi. V této vyprahlé zemi nás, milý, oslovuje dobrá zpráva. Na své cestě nejsme sami. Volání naší žízně nezůstane nevyslyšeno. Bůh Otec poslal svého syna, aby nám dal živou vodu Ducha Svatého, která uhasí žízeň naší duše. A Ježíš, právě jsme to slyšeli v evangeliu, nám ukazuje cestu k utišení. Je to cesta lásky, po níž šel celou dobu až na kříž a na níž nás vyzývá, abychom ho následovali. Zastavme se společně u těchto dvou aspektů. U žízně, která v nás přebývá, a u lásky, která naši žízeň hasí. Především jsme povoláni rozpoznat žízeň, která v nás přebývá. Žalmista volá k Bohu o své žízni, protože jeho život se podobá poušti. Jeho slova mají zvláštní ohlas v zemi, jako je Mongolsko. Obrovské území s bohatou historií a země plná kultury, ale také poznamenaná vyprahlostí stepí a pouští. My především žízníme po lásce, protože jedině láska nás skutečně uspokojuje, dává nám cítit se dobře, otevírá nás důvěře a dává nám vychutnat krásu života. V této žízni spočívá naše velké tajemství. Otevírá nás živému Bohu lásky, který nám přichází vstříc, aby nás učinil svými dětmi a bratry a sestrami mezi sebou. A tak se dostáváme ke druhému aspektu. K lásce, která hasí naši žízeň. Bůh, který je láska, se ve svém synu Ježíši přiblížil tobě, mně, nám všem. Chce sdílet tvůj život, tvou práci, tvé sny, tvou žízeň po štěstí. Slovo nás vždy přivádí zpět k tomu podstatnému, k základům víry. Nechat se milovat Bohem, aby se náš život stal obětí lásky. Protože jedině láska skutečně uhasí naši žízeň. Bratři a sestry, nejlepší ze všech cest je tato, přijmout Kristův kříž. V srdci křesťanství je tato otřásající, mimořádná zpráva. Když ztratíš svůj život, když ho velkoryse obětuješ ve službě, když ho riskuješ tím, že ho věnuješ v lásce, když ho zdarma daruješ druhým, pak se ti vrátí v hojnosti, vlije do tebe radost, která nepomíjí, pokoj srdce, vnitřní sílu, která tě podepře. A my potřebujeme vnitřní pokoj. Kéž nám jej Bůh dá.

0: máme popolední a máme také modlitbu Anděl Páně ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Přidáme modlitbu před jídlem.
1: Bože, ty ve své nekonečné dobrotě upevňuješ jednotu těch, kdo jsou při jídle zhromážděni kolem stolu. Požehnej nás i tyto své dary a dej, ať naše společné stolování pomáhá vytvářet a oživovat společenství tvé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho pána.
0: Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Dobrořečme pánu.
1: Bohu díky.

Po chvíli ztišení a polední modlitbě vás zvuk další chvíli zastavení, tentokrát ve společnosti klasické hudby. Začíná naše hudební siesta. Dnešní hudební setkání nabídne tři velká jména evropské hudby: Wolfganga Amadea Mozarta, Frederika Chopina a Johannese Brahmse. Tři skladatele, tři rozdílné hudební světy a přece všechny spojuje schopnost proměnit tóny v něco, co dokáže oslovit i po staletích. Jako první zazní hudba Wolfganga Amadea Mozarta, a to Coloredova serenáda. Mozartův vztah k salzburskému arcibiskupovi Hieronymu Coloredovi nebyl právě idylický. Přesto právě prostředí salzburského dvora přineslo řadu skladeb, které dnes obdivujeme pro jejich lehkost, eleganci a dokonalou stavbu. Serenáda patří k hudebním formám, které mají v sobě cosi společenského a slavnostního. Hudba se v nich nemusí dovolávat velkých dramat. Může jednoduše potěšit, rozzářit chvíli a vytvořit příjemnou atmosféru. Poslechněme si tedy Coloredovou serenádu Wolfganga Amadea Mozarta v podání Berlínské filharmonie. Dirigovat bude Herbert von Karajan.

Slyšeli jsme koloredovou serenádu Wolfganga Amáda Mozarta v podání Berlínské filharmonie, kterou dirigoval Herbert von Karajan. No a po Mozartovi se nyní přesuneme do romantického světa. Frédéric Chopin bývá spojován především s klavírem. Tento nástroj se v jeho rukou stává téměř hlasem lidských emocí. Dokáže být něžný, zasněný, ale také dramatický a vášnivý. Dnes uslyšíme jeho klavírní koncert číslo 2 F-moll opus 21. A to v podání Süddeutsche Philharmonie, který bude dirigovat Ernesto Delgado. Solo na klavír zahraje Dieter Goldmann. Příjemný poslech.

Dozněl klavírní koncert číslo 2 F-moll opus 21 Frederika Chopina v podání Süddeutsche Philharmonie. Solo na klavír hrál Dieter Goldmann, dirigoval Ernesto Delgado. Po Chopinovi nás čeká ještě jedna proměna. Přichází Johannes Brahms a jeho uherské tance. Brahms si uherskou hudbu zamiloval už v mládí. Fascinoval je její rytmus, temperament, střídání nálad i charakteristická svoboda melodického projevu. Jeho uherské tance se staly mimořádně populárními. Využil v nich melodické a rytmické podněty, které znal především z hudby uherských a romských hudebníků. Nejde tedy o klasické lidové písně v jednoduchém smyslu. Brahms tyto podněty umělecky zpracoval a vytvořil z nich osobitý hudební svět. Poslechněme si tedy závěrečných 5 uherských tanců Johannese Brahmse v podání Londýnského filharmonického orchestru. Dirigovat bude Julian Armstrong.

0: Závěr hudební siesty patřil Frederiku Chopinovi a jeho uherským tancům, které jste slyšeli v podání Londýnského filharmonického orchestru, který dirigoval Julian Armstrong. Dnes jsme prošli třemi různými hudebními světy. Od Mozartovy klasické elegance přes Chopinovu romantickou poezii až k Brahmsovu temperamentu. No a já bych vás ještě velmi ráda pozvala na další pořad dnes večer ve 9:45, kdy vás na Proglasu pozveme na koncert vážné a duchovní hudby. V jeho úvodu zazní Nešpory k svátku Panny Marie od francouzského skladatele Filipa Ersána. Později si pustíme tři skladby pro velké varhany od Cezára Franka a ve zbývajícím čase se zaposloucháme do Schubertova smyčcového kvartetu G-dur. Přeji vám i dál příjemné nedělní odpoledne s námi na vlnách Radia Proglas.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

Je půl druhé neděle 30. srpna. Vy posloucháte Radio Proglas. Ze studia vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Prožíváme neděli. Katolický kalendář ukazuje na svatého Fiakra irského poustevníka ze 7. století nedaleko Paříže. Je patronem zahradníků a obchodníků s květinami, přímluvcem notářů a taxikářů. Před 150 roky se narodil britský fyzik a chemik, považovaný za zakladatel jaderné fyziky, Ernest Radford, Lord of Nelson, nositel Nobelovy ceny, zemřel v roce 1937. A před 120 roky Angličan Cyril Burt získal patent na vysavač. No, přátelé, i to je dobré vědět. Svátek má dnes Vladina. Jméno je variantou slovanského Vladana a vykládá se jako ta, která vládne nebo vládkyně. Takže, milé Vladěny, všechno nejlepší k vašemu dnešnímu svátku. Do nedělní pohádky nám zbývá necelá půl hodinka, taky vyplníme písničkami.

Odpolední hudební blok jsme odstartovali přímo na peronu s Janou Šteflíčkovou. No a teď už nás čeká finská skupina Valmaja Varsinaiset s jejich písničkou Eturivin Tytö.

To byla Věra Martinová a písnička Slunce je to jedno. No, co by nemělo být jedno vám, je to, co s námi dnes ještě na Proglasu uslyšíte. Takže to mám pro vás pár pozvánek. Jindřich Štrejt je vysokoškolský pedagog a především celosvětově uznávaný dokumentární fotograf. Dal by se nazvat fotografem mezilidských vztahů a lidskosti. Důkazem je jeho bohatá spolupráce s Charitou, během níž nafotil například knihu Být doma z prostředí paliativní péče. Jak si získává důvěru fotografovaných osob a v jakém stylu by se podle něj měli věnovat introvertní fotografové, to vše se dozvíte v Charitolku dnes v 16.55 s moderátorkou Nadeždou Hávovou. Ve čtvrt na 8 večer začíná další kolo hit parády, kterým nás provede Milan Tesař. Na konci loňského roku vydalo nakladatelství Matice Cyrilometodějské knihu s velkým poutavým názvem Raimund Nader, člověk, který rozmlouvá se svatým Šarbelem, poslední úder srdce. Redaktor Antonín Žolnerčík si při této příležitosti pozval do ostravského studia faráře z Dobratic patera Jana Vojnara a trvalého jáhna Pavla Ramíka. Reprízu pořadu před kostelem naladíte ve 20 hodin a 15 minut. Tak to jsou takové malé pozvánky na dnešní odpoledne a večer. No a v tuto chvíli už to máme Luciu Bojnovou a píseň Po tvojich slovách.

Po další písničce nesmíme také zapomenout na naše kolegy v televizi Noé. A tak pro věrné diváky mám pozvánku na dnešní vysílání. Ve 20 hodin a 5 minut můžete zhlédnout druhý díl dvoudílného televizního filmu Marie z Nazaretu, který sleduje život Panny Marie od zvěstování až po ukřižování jejího syna se všemi jeho radostmi i bolestmi a také lidmi, kteří ji obklopovali. A mimochodem první díl jste mohli vidět minulou neděli. Po skončení filmu jste ve 21 hodina 50 minut zvání ke sledování hudebního pořadu. Slavné filmové melodie, symfonickém provedení, výjimečná atmosféra pražské betlémské kaple a večer, který má hluboký smysl. Přímý přenos 21. ročníku benefičního koncertu nadačního fondu Impuls nabídne atraktivní hudební program v podání orchestru divadla města Ústí nad Labem pod taktovkou dirigenta Martina Peschíka se solistkou Karolínou Cingrošovou a violistkou Kristýnou Fialovou. Během večera plného známých filmových melodií budete moci podpořit skutečné hrdiny každodenního života, pacienty s roztroušenou sklerózou. Tolik pozvání k pořadům televize Noé, my se vracíme k nám do Proglasu a s námi další písnička Marie Kateřina Tichá a píseň Sami.

Bylo 14 hodin a na vlnách Proglasu je pro vás připravena nedělní pohádka. O tom, že každý má na světě nějaký úkol, se nebudeme přít. A dokonce i rám k obrazu. Tak třeba nazdobit namalovaný obrázek. Ale co když se najde rám, který si myslí, že je nejkrásnější a že by to mělo být naopak? A že obrázek, který by ho vůbec mohl zdobit, snad ani není. Taková namyšlenost, ta se musí napravit. No a my teď uvidíme, jestli to půjde po dobrém, anebo po zlém.

Bylo jednou jedno městečko a v něm spousta domů a ulic a uliček, obchodů, krámků a dílniček. V jedné z těch uliček byla malá dílna, která patřila mistru řezbáři. Měl mnoho dřevěných krásných věcí. Loutky, misky, obrázky, vláčky, vozíčky, nádobíčko pro panenky, lodičky, také stromky a dřevěné květiny a vůbec spoustu krásných věcí pro užitek i ozdobu. Mimo jiné tam měl mistr řezbář i rámy k obrazům. Velké i malé, jednoduché, zdobené, kulaté i hranaté. Všechny byly krásné, ale jeden rám byl obzvlášť nádherný. Zdobily ho vyřezávané květiny, stromy, ptáci a byl celý zlacený. Když někdo vstoupil do krámku, na první pohled ho ten rám upoutal. Každý ho obdivoval, chtěl ho koupit pro svůj obrázek, ale rám se k žádnému nehodil. To proto, že byl velmi vybíravý a pyšný. Lidé nosili mistru řezbáři obrazy a obrázky a každý chtěl zkusit, jestli by se k ním hodil právě ten zlacený. Ale rám se vždycky jen podíval na obrázek a škaredil se. No tohle, přece já, který mám tak krásné zlacení, nebudu rámovat obraz plný zralých klasů. To rozhodně nejde. Naše barvy by jedna druhou zastěňovaly. Vím, že bych vyhrál, ale nebylo by jasné, že jsem výjimečný. Ne, ne. Tomuhle obrazu já slouhu dělat nebudu. A v tu chvíli se k obrazu otočil odmítavě zády. Rám ze svého místa nad mistrovým pultem viděl všechna plátna, která lidé přinesli, ale žádné z nich se mu nezdálo dost dobré. To proto, že poslouchal všechny ty nadšené chvály na svou adresu a náramně mu to stouplo do hlavy. Začal si myslet, že je lepší a krásnější rám než všechny ostatní v dílně. A potom, jak chodili další lidé a chválili jeho řezbu, jemnost květin a propracovanost detailů, začal si myslet, že je krásnější než všechny rámy na světě. Zkrátka rám nad rámy. Na každém obrázku hledal jen chyby, protože někdo tak dokonalý jako on může přece patřit jen k obrazu bez chybičky. Občas se děsil. Ach ne, to snad nemyslí vážně, tak hrozný obraz, samý barevní ptáci. Vždyť se ty barvy ke mně vůbec nehodí. Dělají si ze mě legraci, ryby zásadně nrámuj. Jsou studené, slizké a zapáchají. A nemluví. O čem bych si tak asi s nimi povídal? Já. Takový vznešený rám nebudu držet luční kvítí, něco tak obyčejného, jen přes mé třísky. Prostě se nenašel ani jeden obraz, který by se namyšlenému rámu líbil, i kdyby byl sebehezčí. A nutno říci, že všechny obrazy byly krásné a pro málo který z nich se opravdu nehodil. Jenže jakmile si rám usmyslel, že se mu obraz nelíbí, nabyl přesvědčení, že si navzájem nesluší a otočil se odmítavě zády. A tak lidé kupovali jiné rámy, které jejich obrázky krášlily a které jim slušely. Až jednou přišel do krámu starší pán. Byl hezky oblečen, měl pěkný kabát, klobouk a hůlku, nablízkané boty a začal se rozhlížet. Prohlížel si všechny ty krásné věci a když uviděl zlacený rám, usmál se, sáhl do kapsy a vytáhl z ní papírek s číslicemi.
Mistr řezbář přispěchal k pultu a hned se ptal, čím může posloužit. Hledám rám pro svůj obraz. Můžete mi ukázat ten rám, co visí za vámi? Ten zlacený, s bohatým zdobením? Mistr řezbář sundal rám a položil ho na pult. Ale pán nevytáhl žádný obrázek, aby vyzkoušel, zda bude tento rám vhodný. Otočil rám zlacením dolů, vytáhl metr a přeměřil ho. Ale to je výborné, přesně správné rozměry, usmál se pán. A vy nechcete zkusit, jestli se bude ten rám k vašemu obrazu hodit? Podivil se mistr řezbář, ale pán mu vlídně odpověděl. Sám jsem ho maloval a když jsem ho dokončil a podíval se na něj, věděl jsem, jaký rám pro něj chci. Hledal jsem dlouho ten pravý. Až mi lidé řekli o vaší dílně, šel jsem se tedy podívat a vidím, že jsem dobře udělal. Našel jsem u vás rám, který už dlouho hledám. Potom zaplatil, řezbář rám zabalil a malíř s ním šel domů. Rám se nemohl vzpamatovat z leknutí. Co to má znamenat? Jak to, že si mě koupil? Co pak to jde, nevyzkoušet obraz a hned kupovat rám? Co když se mi nebude líbit ten jeho obrázek? To budu rámovat nějakou hrůzu? Třásl se strachem a nejistotou a taky s překvapením, že je nesen neznámo kam. Jak se to mohlo vůbec stát, že se nikdo ani nezeptal na jeho názor, že si někdo jenom tak mírnik stýrnik přijde, položí ho zlacením na pult a změří metrem? Co si to ten mazal vůbec k němu dovoluje? Ta pohana a ponížení, ach. A rám se rozhodl, že si to nenechá líbit. Ten malířský výtvor určitě bude hrůza, když ho maloval takový nevychovanec, který ani neumí nechat jednoho, aby si sám vybral, co bude rámovat. Rám se rozhodl, že hned, jak ten obraz uvidí, dá najevo, že se mu nelíbí. Tím pádem mu nebude slušet a tak se stane, že ten hrubián pozná, že peníze utratil zbytečně. Ještě rád vrátí rám na jeho místo v krámku. A rám sám osobně si pak vybere ten jediný správný obraz, který se k němu bude hodit. Pokud si ovšem vůbec někdy vybere. Ale bylo to úplně jinak. Když malíř přišel domů, rozbalil rám a než ten se stihl vzpamatovat, ležel už podruhé svou ozdobnou zlacenou stranou na břiše. Nestačil se ani rozhlédnout kolem sebe, kde se to vlastně ocitl. Natož, aby měl čas zahlédnout nějaký obraz. Jediné, co viděl, byla deska pracovního stolu, na kterém ležel. To snad ne, zoufal si. Jak já, nejúžasnější rám na světě, mohu tak trpět? Ale nemohl s tím nic dělat. Jen slyšel, jak malíř chodí po místnosti a bere do ruky věci, které pokládá na stůl. A pak vsadil obraz do rámu a připevnil ho.

0: Rám cítil, jak přesně v něm obraz sedí, ale nemohl si ho prohlédnout. Co je na něm asi namalováno? To by spatřil jen tehdy, kdyby ho někdo podržel proti zrcadlu. Taková zrada! Jak mám teď vědět, jestli se ten obraz ke mně vůbec hodí? Co když je to katastrofa? Ach, Ichouvej, nemůžu se nikde ukázat. Co když se mi všichni budou smát? Já, nejkrásnější rám na světě, a ani nevím, jaký obraz nosím.
1: Mezitím pán zabalil rám i s obrazem do hedvábného papíru, převázal ho mašlí a položil ho na skřínku.
0: Rám nemohl vzteky a hanbou ani usnout a zoufal si celou noc. Jeho povýšenost a pýcha se však pomalonku polehonku začaly rozplývat. Najednou si nebyl úplně jistý sám sebou. Bál se, že s obrazem už není nejkrásnější rám, že to bude strašná ostuda, až ho lidé uvidí. Chtělo se mu schovat někam do kouta a být neviditelný. I za tu cenu, že už nikdy neuslyší, že je nejkrásnější a nejdokonalejší ze všech rámů. Že je zkrátka nejrámovatější. Poprvé se mu stalo, že ho nikdo neobdivoval, ale zacházeli s ním tak, jak se zachází s obyčejnými rámy. Druhý den před polednem rám ucítil, jak ho pán uchopil a někam s ním jde. Skrze papír nic neviděl a jen čekal a nejraději by nebyl. Pán šel, šel, pak se zastavil, pak bylo slyšet, jak někde zvoní zvonek a otevírají se dveře. Byla tam hudba a spousta hlasů, smíchu i povídání. A pak ten malíř řekl. Drahá maminko, dovol, abych ti dal k tvým narozeninám maličkost, která tě doufám potěší. Papír se roztrhl a rám se díval do tváře staré dámy. Držela ho, ale neviděla. Všechna její pozornost byla upřená na obraz. Pozorně ho zkoumala, jemně se ho dotkla a pak se usmála. To je taková krása. Mám velkou radost. Emma je tu jako živá. Mám pocit, že ta vzdálenost mezi námi není půl světa, ale půl metru. Malíř odpověděl. Už jen několik měsíců a tvoje vnučka bude zpátky doma, zas ji podržíš v náručí. Rám však nevnímal, co si ti dva povídají. Viděl jen okouzlený výraz staré paní, když se dívala na svůj dárek, a v tu chvíli z něj spadla veškerá starost o to, zda se obraz k němu hodí nebo ne. Když se díval té staré dámě do očí, poznal, že prázdný neměl tolik kouzla jako teď, když objímá portrét její milované vnučky. I když nepřeslechl, jak paní pochválila synův výběr rámu a dodala, že jiný rám by se k obrazu jistě nehodil. To už ale slyšet nepotřeboval. Stačilo mu kdykoliv se podívat do tváře staré paní, když se dívala na portrét, aby věděl, že víc by nevynikl s žádným jiným obrazem na světě. A protože přestal být nafoukaný, začal být šťastný.

jak se to stalo, že dítě zaplakalo, přitom radost mělo, na svět se mu chtělo.

0: jste u nás jako doma. Proglas.
1: Úplně šedivej panáček. Na druhém konci světa.

Byl z plastiku měchy. Ty měchy roztáhnul heliem. Smravenci v žaludku bolavým. Provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe. Nejmenší na celém světě. Ani si nevzal

To nám to běží 14 hodin 30 minut. Máme neděli 30. srpna, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Tento čas je jako každý týden, každou neděli určený pořadu blahopřání a vám, abyste mohli popřát svým přátelům, blízkým k narozeninám, meninám, výročím, anebo jen tak něco hezkého jim vzkázat. První na řadu vždy přichází přání, která nám zasíláte, nejinak tomu bude i dnes, a potom můžete volat i vy. Nejenom volat, ti méně odvážní a mohou třeba psát SMSky nebo maily, já je velmi ráda přečtu, případně pustíme písničku. No prostě myslím si, že nás čeká až do 16 hodin, kde místo za mikrofonem přechytne Jožka Javůrek. Nás čeká krásný čas. Tak pojďme na to. Já mám před sebou první přání. V sobotu 20. srpna se dožila věrná přítelkyně paní Boženy Brichtové, Jiřinka Kuchaříková, 80 let. Ráda by jí popřála do dalších let hodně zdraví, lásky, pohody, boží ochrany a přímluvu Panny Marie. No, milá paní Jiřinko, my se taky s celým rádiem Proglas přidáváme k tomu zástupu gratulantů a přejeme vám spoustu božího požehnání. A samozřejmě, že pouštíme písničku, kterou vám paní Boženka vybrala. Takže tady je a jenom pro vás.

To byla písnička pro paní Jiřinku Kuchaříkovou k jejím 80. narozeninám. No a já už mám před sebou další mail, který nám přišel od monsignora Jana Peňáze s přáním zdraví, víry, naděje a lásky. Prosí o zahrání písničky Bože, chválím tebe a mám k tomu říct ještě toto. Pěší poutníci 26. hvězdicové pouti na Velehrad děkují Bohu, paně Marii, průvodkyni na cestách a andělům strážným za šťastné doputování letos v srpnu. A křesťanské Pán Bůh zaplať posíláme všem, kteří nám na cestě jakýmkoliv způsobem pomohli v Sirákově, v Újezdě, v Březí nad Oslavou a v Kotlasích, potom dále v Krásně vsi, Nětíně, Lavičkách, Velké Meziříčí a další dny na Rudě, v Osové Bytýšce, v Deblíně, v Tišnově, ve Svinošicích, na poutních místech Vranov a Křtiny, ve farním obvodu Milionickém a Brankovickém, v Boršicích u Buchlovic a okolí a ve Zlechově a také ve Vítochově, Rovečném, Olešnici, Boskovicích, Sloupě, Ruprechtově a též ve Znojmě, Miroslavi, Blučině, Žarošicích, Větěřově a Buchlovicích, také v Tupesích a na všech dalších místech, kudy se putovalo. Děkujeme a vážíme si toho, naši milí dobrodinci. Děkujeme i otci arcibiskupu Josefovi za to, že s námi celý poslední den šel pěšky za mši svatou a promluvu k dětem, k nám, poutníkům a ke všem. Ať vám to všem připomene tato píseň díků a chvály. Tak teď už nezbývá nic, než písničku pustit.

Tak to byla píseň, kterou nám všem a všem poutníkům věnoval monsignor Jan Peňáz. A já mám do třetice všeho dobrého před sebou třetí mail. Prosíme vás o blahopřání na 30. srpna. Dne 2. září oslaví své narozeniny obětavá, usměvavá maminka dvou kněží Petra a Pavla Havlátových, paní Marie Havlátová z Velkých Němčic. Milá maminko, v modlitbách vám děkujeme za příkladné dva kněze, vaši obětavost a lásku, kterou kolem sebe rozdáváte. Všichni vás máme moc rádi a do dalších let vám ze srdce přejeme hojnost Božího požehnání, stále zdraví a mocné přímluvy Panny Marie Vranovské. Plnou náruč Boží lásky vám vyprošují vděční farníci z Velkých Němčic, Křepic, Uherčic, Širokého okolí a všichni, kteří vás mají rádi a obdivují vás. Tolik slova, která k nám přišly od paní Marie Samsonové. Tak milá paní Marie Havlátová, co říct k tomu, když člověk slyší, že jste dala tomuto světu dva kněze? Velká poklona. Já bych vám chtěla za celé Rádio Proglas také popřát všechno nejlepší, spoustu toho Božího požehnání, ačkoliv jsem úplně přesvědčena o tom, že ho máte vrchovatě díky vašim dvěma synům, kteří za vás určitě Boha denně prosí a děkují za to, že mohou být vašimi syny. Tak já vám pouštím písničku, kterou pro vás paní Samsonová vybrala.

Tak to byla písnička k narozeninám paní Marii Havlátové z Velkých Němčic. V tuto chvíli už nemám před sebou nic. Tak nezbývá mi, než vám připomenout, že pokud byste chtěli vybrat píseň pro toho, komu chcete blahopřát zase za týden, pište nám buď na adresu Proglasu Pelikova, psáno s dvěma L a C, 2C, Brno 602.00 nebo úplně nejlépe e-mailem na adresu blahoprání@proglas.cz a nebo přes formulář na stránkách Proglas v oddílu slovesné kontaktní pořady. Nyní už zapínám linku k nám do studia a vy můžete začít volat. Telefonní číslo sem ke mně je 739 850 345 739 850 345 pro ty méně odvážné můžete psát i SMSky 775 132 132. No a já pouštím další písničku z našeho playlistu. Máme tu píseň Malé zpoždění a Radek Tomášek.

0: Dospíval Radek Tomášek a v tuto chvíli už máme prvního volajícího. Dobrý den.
1: Zdravím, paní Tamaro. Přeji hezký den.
0: Dobrý den.
1: Je už to rok, co jsem poprvé volal, takže se zase další narozeniny objevily, takže jsem chtěl nechat paní Helence zahrát z Markvartovic. Ať se jí daří. A ještě předám, jo?
0: Určitě.
2: Dobrý den, paní Tamaro.
0: Dobrý den.
2: Tak, já bych chtěla nechat zahrát všem, kteří poslouchají, taky vám do rádia, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání. A taky bych chtěla nechat zahrát panemu Renému, který má narozeniny zítra. A my se známe a dokonce spolupracujeme, tak já mu taky přeju hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a to ostatní, ať mu splní všichni ostatní. Děkuji moc, nashledanou.
0: To je moc hezké. No vidíte, pan René, takže i z nás z Radio Proglas vám všechno nejlepší, ani nevíte, jak vás ráda slyším po dlouhé době. Chvilku jste se nám odmlčel, tak doufám, že zavoláte častěji, budeme se těšit.
1: Jo, budu se snažit, tak jo, mějte se, hezký den.
0: Mějte se hezké a posílám vám písničku, všechno nejlepší.
1: Jo, děkuju, nashledanou.

dospívala písnička panu Renému k jeho narozeninám a mě už tu přistáhla první SMS-ka. Prosím o zahrání pro radost mému manželovi Miroslavu Čabelkovi. Děkuji a přeji všem hezký den. Míla Čabelková, to víte, že jo. Hned posílám.

To byl Palo Habera a písnička pro manžele Čabelkovi. Pojďme se podívat, kdo ještě dnes slaví narozeniny ze známých osobností. Tak třeba Jakub Prachař má dnes 43 let, Pavel Nedvěd se dnes dožívá 54 let a Cameron Diaz 54 let. Úplně se mi vybavil film Maska a její neskutečný taky herecký výkon, který tam předvedla. No, pojďme se podívat dál. Mám tu písničku Věry Martinové, V sedle je mi líp. A vám připomínám telefonní číslo sem ke mně do studia 739 850 345 anebo číslo na SMSky 775 132 132.

No a my se ještě pojďme podívat na další dnešní oslavence, jubilanty. Tak koho pak tu vidím? Tak tady třeba 66. narozeniny. Dnes slaví přední český varhaník Aleš Bárta. Pak tu vidím další oslavence, 84. dožívá básník, spisovatel a výtvarník Eugen Brixius. Doufám, že jsem to přečetla správně. 96 let se dožívá emeritní předseda papežských rad pro kulturu a pro mezináboženský dialog, francouzský kardinál Paul Joseph Jean Poupart. Svátek má dnes Vladěna. Jméno je variantou slovanského Vladana, vykládá se jako ta, která vládne nebo vládkyně. Vladěnky, všechno nejlepší k svátku. A já posílám písničku, bude to Jana František Nedvědovej pokání.

To byl Václav Neckářiho Šalalalalí. No a my se ještě pojďme podívat na sobotu, kdy 78. narozeniny oslavil emeritní pražský arcibiskup Jan Bosco Graubner, zakladatel tuzemské tříkrálové sbírky. No, tak milí otče Jané, taky vám posíláme písničku a vyprošujeme spoustu božího požehnání.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí.

No a já tu mám ještě jedno přání, protože včera oslavil narozeniny také můj kamarád, místostarosta obce Boršice, bývalý ředitel výroby arcibiskupského zámeckého vinařství v Kroměříži, Michal Výstup. Milý Míšo, já ti touto cestou přeju k tvým narozeninám všechno nejlepší. Hodně sil do další práce a hlavně je to boží požehnání. No a když už si ten vinař a až z Boršic, tak jsem tu našla takový krásný zvukový záznam Jožky Severína a podání vínečka bílého. Tak uvidíme.

Tak to byl můj malý dárek Joška Severína Míšovi výstupovi až do Boršického včerejším narozeninám. No a já vám připomínám, že i vy můžete využít této chvíle a napsat mi nebo zavolat a poslat někomu písničku, ať už měl narozeniny, svátek nebo nikoli, třeba jen tak někoho pozdravit a říct mu něco hezkého. Když už jsme tak u toho, tak mě taky napadá, že jednu z písniček bych chtěla poslat dětem. A proč? No, protože dnes je poslední prázdninová neděle a už jim to zase začne, takže ještě zítra poslední čas na to, abyste navštívili všechny prodejny papírnictví, obuvy, nabačkůrky, a to nejenom ti, kteří jdou do základní školy nebo na střední nebo vysokou, vlastně máte ještě čas, ale hlavně malí školkáčci, kteří třeba jdou poprvé do školy mateřské. Tak nic jiného mě nenapadlo, než vám tady pustit písničku z pohádky Dělání, dělání.

self-hitting. Tak mi řekni, na co vlastně mám moudrosti vyčtený z knížek. Co je dobrý, na to přijdu sám, co je špatný, zatím křížek.

Tak dospíval nám náš další báječný folkový zpěvák Vaby Daněk a my tu máme písničku Babeta od Jiřího Suchého z roku 1964. A víte co, tu bych chtěla zase pro změnu poslat učitelům. Já už jsem jim hrála minulý týden, ale to víte. Když je člověk původně taky učitel, tak má pochopení. Takže milé paní učitelky, páni učitelé, i vám přejeme do toho nového školního roku pevné nervy, aby vám ten úsměv, aby vás nepřišel, kterým budete vítat děti toho 1. září, a to vše patří i vychovatelům a všem, kteří se o ty naše zlatíčka ten školní

to dá, že to babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky. Vyplnit, co když si slíbila. Má babeta šla do světa a já doma bled, ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá, tak si, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

mě tu nechala, jak spěchala a já nevím kam. Koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj bože baví to, že není ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50.

Tak se mi dovolala posluchačka a než jsme se přepojili do živého vysílání, tak nám vypadlo spojení. V každém případě říkala, že přeslechla telefonní číslo a nemohla ho dlouho najít, takže vemte si trošku papír i na příště a vždy, když budete volat do studia v Proglasu v Brně, máme sem číslo 739 850 345 739 850 345. No a milá posluchačka, která se mi teď ztratila někde v éteru, zkuste mi zavolat znovu.

0: To byla Zuzana Navarová a já už tu mám další volající. Dobrý den.
1: Dobrý den, teď vás zdravím a všechny posluchači. Prosím vás, já bych chtěla nechat zahrát k zítřejším narozeninám 88. panu inženýrovi Zatvorkovi Karlovi ze Svojanova obozovat tady. A přijel mu hlavně teda to zdravíčko, no ještě aspoň nějaký ten rok. A všechno to, co mu přenese radost a štěstíčko. A také ještě moc, moc dalších těch dní, aby ještě další a další narozeniny mohli slavit. Tak mu přeju Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Děkuji, Anna. Děkuju vám.
0: Za maličko určitě pouštíme. Máme tu připravený Hradišťana a skupinu Jelen s písničkou Miluju tě. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
1: Také naslyšenou.

Píše mi pán Verbík z Lanžhota, že chce zahrát písničku, kterou já ale bohužel nemám a taky nemůžu zahrát, ale to vůbec nevadí. Třeba vám udělá radost jiná písnička, která tu teď je připravená, Nezmaři a Hledám drahokam.

protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty

spoustu jednoduchých zkratek ze strachu, že způsobím zmatek. Chci nechat

To byla Hana Hegerová a v tuto chvíli už to máme, Vašo Patejdla. No a já bych ho poslala třeba vám všem řidičům, mě to za chvíli taky čeká, cesta půjde jedničce domů. Tak ať se vám dobře jede a hlavně ať dojedete ve zdraví.

To byl Vašo Patejdla, písnička pro všechny šoféry. No a teď se trošku ještě sklidníme, protože tu máme nádhernou písničku Boba Dylana, Knocking on Heaven's Door. Třeba si zaspíváte taky se mnou.

0: Tak to byl Bob Dylan a naproti mě sedí náš Bob Dylan, Jožka Javůrek.
1: Ahoj Tamčo.
0: Počkej, teda... ti vítám, že
1: můžeš. Ahoj Tamčo, já teda nejsem Bob Dylan, ale vzpomínám u téhle písničky na koncert Boba Dylana loni, který byl, nebo předloni v Praze, byly to 3 koncerty a já jsem na jednom z nich byl a byl to teda zážitek.
0: Já mám zážitek, když poslouchám tebe. Prozrať ještě jednou a našim posluchačům název tvé skupiny.
1: No tak já mám 2 skupiny, ta, kde hraju vlastní tvorbu, se jmenuje Něco si přej. A potom mám ještě jednu skupinu s Milanem Kašubou, kde hrajeme rock'n'roll 50. let.
0: A přátelé, je vynikající, musíte si ho najít a poslechnout i na YouTube, jste, že jo?
1: Ano.
0: Tak v tuto chvíli se s vámi, můj milý, loučím. Těším se opět za týden s páteční myšlenkou na den. Mikrofon předávám Jožkovi Javůrkovi, který už vás provede až do večera a já pouštím poslední písničku, takovou dobrou, s takovým dobrým názvem o naději. Tak se mějte hezké, naslyšenou.

Odbyla 16. hodina a na Proglasu vás od mikrofonu zdraví Josef Javůrek. Prožíváme neděli 30. srpen 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Fiakra. Irského poustevníka ze 7. století nedaleko Paříže je patronem zahradníků a obchodníků s květinami, přímluvcem notářů a teď pozor, i taxikářů. Svátek má Vladana, jméno je variantou slovanského Vladana a vykládá se jako ta, která vládne, či snad vládkyně. No a já už vás teď vítám u pořadu písniček z archivu, kde si budeme pouštět písně nedávno, či snad dávno vydané. No a hned ta první se jmenuje Noc je dlouhá. Zpívá Michal Prokop a skupina Framus Five. Na harmoniku hraje Tomáš Linka. Skladba byla nahrána v roce 1980 a vyšla na albu Holubí Dante.

kulatá, jako slepý mě ohmatá. Už se blížíš, jsi dojatá, jak tolikrát.

klikatá, jako slepý mě ohmatá. Už se blížíš, jsi dojatá, jak tolikrát.

To byl Michal Prokop, skupina Framus 5 a skladba Noc je dlouhá. Ještě než si pustíme další skladbu, která nese název 500 mil a hraje ji skupina Rangers. Píseň je také známá jako 1000 mil, ale má jiný text. Byla nahrána v roce 1971. Tak vás pozvu na odpolední vysílání Radia Proglas. Jindřich Štrejt je vysokoškolský pedagog a především celosvětově uznávaný dokumentární fotograf. Dal by se nazvat fotografem mezilidských vztahů a lidskosti. Důkazem je jeho bohatá spolupráce s Charitou, během níž nafotil například knihu Být doma z prostředí paliativní péče. Jak si získává důvěru fotografovaných osob a jakému stylu by se podle něj měli věnovat introvertní fotografové, to se dozvíte v Charitolku v 16 hodin a 55 s moderátorkou Naděždou Hávovou. A teď už 500 mil.

Skupina Rangers. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová, se kterou se vydáme do roku 1968. Skladba nese název Dinda.

Ve čtvrt na osm večer začíná další kolo hit parády, kterým nás provede Milan Tesař. Teď už bude v pořadu písniček z archivu zpívat Karel Gott, píseň Izabela. Doprovází orchestr divadla Semafor a skladba byla nahrána v roce 1965.

Na konci loňského roku vydalo nakladatelství Matice Cyrilometodějské knihu s velmi poutavým názvem Raymond Nader, člověk, který rozmlouvá se svatým Šarbelem, poslední úder srdce. Redaktor Antonín Žolnerčík si při této příležitosti pozval do ostravského studia faráře z Dobratic, patera Jana Vojnara a trvalého jáhna Pavla Ramíka. Reprízu pořadu před kostelem naladíte ve 20 hodin a 15 minut. A teď už modrej činžák z Has, Valdemar Matuška.

Zpíval nám Valdemar Matuška, už modrej činžák z Has. Doprovázel točer, dirigoval Josef Vobruba a skladba byla nahrána v roce 1966. Další skladba nás zanese o téměř 20 let do budoucnosti, do roku 1987. Skladba se jmenuje První můze. Zpívá a hraje skupina Máci a vyšla na albu Pohoda.

Ve čtvrt na 10 večer už vás na Proglasu pozveme na koncert vážné a duchovní hudby. V jeho úvodu zazní Nešporek svátku Panny Marie od francouzského skladatele Filipa Ersana. Později si pustíme tři skladby pro velké varhany od Césara Franka a ve zbývajícím čase se zaposloucháme do Schubertova smyčcového kvartetu v G-dur. A na závěr dnešních písniček z archivu si poslechneme Malý valčík. Jedná se o instrumentální skladbu Václava Smetáčka, který v ní hraje na klarinet. Pavel Smetáček hraje na klarinet. Skladba byla nahrána v roce 1972.

Bylo 16 hodin a 30 minut. Na Proglasu začínají Synkopy na kanapy. Nedělní půlhodinka s jazzem. Dnes si představíme album Seasons italského pianisty, skladatele a pedagoga Michele Francesconiho, který pro svůj projekt oslovil tři další klavíristy a skladatele. Marka Ponchiroliho, Stefana Travaglinho a Luku Delanu. Každý z nich dostal za úkol hudebně zpracovat téma ročních období a Francesconi jejich kompozice následně nastudoval se svým triem. V němž dále hrají kontrabasista Giulio Corini a bubeník Luca Colussi. Výsledkem jsou tři svity, které spojují jazzovou improvizaci s inspirací klasickou hudbou a které mají zachytit přirozený cyklus proměn. Na úvod si poslechneme skladbu Marka Ponchiroliho Allegro.

Posloucháme ukázky z alba Seasons v podání pianisty Michele Francesconiho a jeho tria. První ze tří svit vytvořil benátský pianista Marco Ponchieroli, který jednotlivé části nepojmenoval obraznými názvy, ale ponechal jim tradiční označení tempa, jaké známe z klasické hudby. Jeho hudba podle vydavatelství prochází různými náladami a styly, od ozvuků Vivaldiho až po rytmiku brazilského chorina. Pokračujeme skladbou Moderato Andante.

Album Seasons je zajímavé také způsobem, jakým vzniklo. Michele Francescone jednotlivé kompozice nejprve nechal napsat trojicí spřátelených pianistů a potom je společně se spoluhráči Corinim a Colussim upravoval a doplňoval o improvizované části. Právě forma svity mu připadala pro myšlenku cyklického střídání ročních období přirozenější než prostá řada samostatných skladeb. Od Marka Ponchiroliho si nyní poslechneme Presto, což znamená velmi rychle.

Po ukázkách z pětidílné svity Marka Ponkeroliho si poslechneme dvě ze čtyř částí suity Luca Delany. Jeho dílo se od toho předchozího liší tím, že se od ročních období postupně přesouvá k ještě základnějšímu přírodnímu principu. Jednotlivé části se vztahují ke čtyřem živlům – ohni, vzduchu, vodě a zemi. A skladatel při jejich tvorbě výrazně pracuje s barvou zvuku a rytmicko-melodickou originalitou. Poslechneme si skladbu Water, voda.

Album Seasons ukazuje, jak lze jedno jednoduché téma střídání ročních období a koloběh přírody uchopit několika různými způsoby a propojit přitom kompoziční promyšlenost s jazzovou svobodou a improvizací. Pro dnešek se rozloučíme s skladbou Air, vzduch, což je další část čtveřice živlů z kompozice Luky Delany. Ale hned zítra ráno před 8 hodinou si budete moci v pořadu Hudební kompas poslechnout tři další ukázky z tohoto alba. Budou to dva zbývající živly od Luky Delany a také jedna část svity Stefana Travalliniho, kterou jsme dnes nechali stranou. Synkopy na kanapy pro vás připravil Milan Tesař.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Krátce před 17. hodinou na Proglasu začíná pořad Charitalk.
2: Hledá drobné detaily, umí je zasadit do překvapivého kontextu, má cit pro symboliku obrazu i projemný náznak, který celkovou kompozici posouvá mnohdy až do absurdních dimenzí. Ukazuje reálie v syrové, často až brutálně popisné podobě, ale na druhé straně si všímá i duchovního rozměru. Tak také taková slova mají kritici pro práci našeho dnešního hosta. Svým snímkům občas říká fotěnky. Zkusíme teď spolu projít život muže, kterého kvůli dokumentárním snímkům zatkla STB, 4 měsíce strávil ve vazbě na Ruzyni, který kvůli hanobení republiky nesměl učit a skončil i jako dispečer na státním statku v Ryžovišti. A který říká, i když někoho fotografuji, jak žije v marazmu, chci najít jiskřičku toho pozitivního. Ze studia dnešního Charitalku zdraví Nadežda Hávová. A zdravím také fotografa, vysokoškolského pedagoga, kurátora, organizátora kulturního života Jindřicha Štrajta. Vítejte u nás.
3: Děkuji, jsem velmi potěšen. Krásná slova.
2: Pane profesore, měl jste někdy období, ze kterého jste ani tu jiskřičku vykřesat nedokázal?
3: No, já myslím, že asi ne vůbec, protože já... Můj způsob práce je takový, že já se snažím pracovat na několika projektech najednou. Jestliže cítím, že ten jeden projekt je už na hraně v tom případě, že si řeknu, tady se začínám opakovat, tak přijdu na druhý projekt. Takže já si to řídím podle toho, jakou mám náladu, jakou mám chuť právě s tímto tématem pracovat a samozřejmě také podle toho, jak jsem domluven s lidmi, které fotografuji nebo s tím prostředím se musím nějak spojit, prožít a toto všechno ovlivňuje to, co právě fotografuju.
2: Zaujalo mě to, co jste řekl. Když cítím, že se můžu opakovat. Jak to vypadá, když se fotograf opakuje? Protože mám pocit, že každá situace a každá chvíle je svým způsobem neopakovatelná.
3: To máte pravdu, je to tak v životě, ale když fotografujete, tak třeba podobným způsobem zabíráte třeba portréty, jo, nebo tu situaci vidíte podobným způsobem a já si říkám, ne, tady už toto jsem už, podobný záběr jsem udělal. A tak si potřebuji odpočinout, v uvozovkách odpočinout a hledám jako další možné záběry nebo další vidění nebo další přístup jako k té realitě.
2: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vás učil pan profesor Bukovian a byl to právě on, od kterého jste získal za 400 korun československých německý fotoaparát Velta se záklopným objektivem. Tehdy vám na něj přispěl tatínek a vy jste mu musel slíbit, že 10 let nebudete kouřit. Dodržel jste slib?
3: Nejen, že jsem dodržel slib, ale těch 10 let, myslím. A já jsem nikdy v životě nekouřil. Já jsem nikdy v životě neměl v ústech cigaretu.
2: A proč se toho tatínek tolik bál?
3: No, my jsme bydleli na takové malé vesničce a já jsem měl odejít do města, studovat na vysokou školu. Měl jsem odejít do Olomouce a tatínek si určitě říkal, tak on půjde do velkého města. A kdo živí, koho potká tam? Takže z tohoto důvodu.
2: Co asi vás nakonec přitáhlo tak silně k fotografii? Jaký to byl moment? Mohla to být právě ta německá Velta?
3: To bylo zvláštní, protože ten pan profesor Bukovian mě učil housle a jeho zálibou bylo kupovat a prodávat starší fotoaparáty. Prostě tím se bavil. A dokonce si vytvořil, nebo vybudoval si takovou malinkou fotokomoru o rozměru 1x1 metr přibližně. A mě, protože jsem byl jeho student, tak nabídl, jestli by si chtěl koupit ten fotoaparát. Pro něho to byla spíše taková záležitost finanční, než jako umělecká. A já jsem do té doby nikdy nefotografoval. A tak vznikla takováto situace, že mě nabídl ten fotoaparát a já jsem si říkal, no, zkusím to.
2: Ono to vyšlo. Můj kolega Honza Oulík říká, že pro něj jsou nejsilnější vaše černobílé snímky z času totality, které dýchají člověčinou a syrovostí. Jsou to fotky o životě na venkově bez příkras a vaše oči jsou prý i jeho očima. Když se my dva, pane profesore, podíváme společně na nějakou stejnou situaci, která se před námi bude odehrávat, co vy uvidíte a já ne?
3: Pro mě nejdůležitější jsou mezilidské vztahy. A když se dostanu do takovéto situace, tak velmi pečlivě pozoruju ty lidi, jak se k sobě chovají a co k sobě cítí a jaký mají mezi sebou vztah. A toto je vlastně téma, které mě zajímá a které chci nějakým způsobem zachytit. Takže z toho velkého celku nebo z té změti toho, té situace já si vyberu takovýto námět nebo takovéto téma nebo ten moment, který chci zachytit. A čekám a pozoruju a ty lidi, samozřejmě ještě jeden moment je tam. Já se musím rozhodnout, pro kterého člověka budu mít tu chuť ho nafotografovat. Protože všichni jsme fotografovatelní, ale jenom někteří jsou fotogeničtí.
2: A jaký je mezi tím rozdíl? Teď to zkuste vysvětlit.
3: To je to, co se nedá asi ani popsat, protože to jsou takové subjektivní názory na to, kdo pro koho je ten, kterého chceme fotografovat. A ten člověk mě musí zaujmout. Něčím zaujmout a potom já už neznám bratra.
2: Zeptám se tedy trošku jinak. Jaký je rozdíl mezi dobrým fotografem a tím špičkovým? Jehož práce je povýšena právě možná o tu schopnost rozpoznat, kdo je fotogenický nebo jaká situace je fotogenická.
3: No a ještě jednu věc musím sledovat a to je, než začnu hledat a než začnu fotografovat tu situaci, tak se musím rozhodnout, co tím chci říct. A toto je pro mě a vůbec to nejdůležitější, protože ta myšlenka. Já musím do té fotografie dostat nějakou myšlenku, něco, co toho diváka potom zaujme a co si sám, na co si sám potom přijde. A to je, myslím, to nejdůležitější. A potom teprve jdou ty další věci, jako je ta fotogeničnost nebo ten vztah a tak dále. Ale ta myšlenka, kterou bych rád do té fotografie dostal, to je ta alfa a omega.
2: Začnu teď trošku jednou takovou soukromou historkou.
3: Není to moc filozofické.
2: Není, pane profesore. To je přesně to, co od vás chci slyšet, protože myslím, že mně se nikdy nepoštěstí stát se nejenom, že dobrou fotografkou, ale špičkovou fotografkou. Už jenom ten moment, kdy jsem chtěla nedávno vyfotit svého staršího syna mobilem na výletě a on mi pravil, Tak to byla, mami, tvoje poslední fotka. Nesnáší focení. Co vaše okolí, pane profesore?
3: To se samozřejmě mění podle toho, kde fotografuji a co fotografuji. Jsou lidé, kteří se velice rádi fotografují, nebo celý ten záměr. Já nefotografuju na ulici, nebo tak jako lidi, které neznám, nebo které jsou tak jako nahodile. Ale vždycky pracuji v nějakých takových cyklech, v takových souborech, bych řekl. A tady potřebuji se jako co nejvíc soustředit na to téma a dokázat to nějakým způsobem zachytit.
2: Přesto jste domluven s někým, že budete mapovat část jeho života, jeho práci. Ale i tak, navzdory té vzájemné domluvě, mohou být chvíle, kdy to tomu fotografovanému může být třeba nějaké nepříjemné, nebo necítí se dobře zrovna v tom okamžiku, komfortně. Jak se to dělá? Jak se z fotografa stane ten neviditelný reportér, který si řekne, teď to zmačknu, a nebo na druhou stranu ne, tahle chvíle není určená pro mě?
3: Tak to je právě to, co je velmi opravdu složité, aby člověk vycítil. Ne všichni lidé se fotografují, nebo rádi se fotografují, ne všichni přijímají toho fotografa. A samozřejmě, že jestliže já si vyberu už ten typ, tak je důležité to, abych ho neodradil, abych navázal takový kontakt s ním, abych ho trošičku poznal. Takže já nezačínám fotografovat hned. Já si s ním jako povídám a já chci něco o něm se dozvědět a chci navázat s ním nějaký kontakt. A během toho rozhovoru samozřejmě ho sleduji, pozoruju nejen tu verbální stránku, ale tu vizuální. A je to něco mezi nebem a zemí. Je to takové těžko popsatelné. Prostě já potřebuji navázat s ním nějaký kontakt. Pokud se mi toto podaří a vlastně dostanu toho člověka tam, kde přibližně potřebuji, tak je to krásné. Je to krásné fotografování. Pokud se toto nepodaří, tak od toho odcházím, anebo to nedělám, anebo udělám formální jenom záběr, jakože jsme se tady viděli, že jsme se tady potkali, ale už v tom nepokračuju. Takže je to, jak říkám, to je těžko definovatelné, popsatelné. Je pravdou to, že když dělám nějaké přednášky nebo setkání s fotografy, tak právě tyto věci ty fotografy zajímá.
2: To nezdělitelné.
3: A teď jim to mám vysvětlit, tak jim to mám popsat, jak to udělat. No je nejlepší, když dělám takový fotografický workshop, když oni jdou se mnou a když vidí, jak já komunikuji. Vlastně to, ta fotografická práce vlastně ustupuje, že nejprve je to ta komunikace. Nejprve je to tak vystavěno, abych toho člověka nebo toho, koho chci fotografovat, získal pro tu myšlenku, kterou já mám v hlavě.
2: Teď nevím, jestli může být dobrým sociálním fotografem i fotograf, který je třeba introvertní, uzavřený, který nedokáže třeba tolik sdělit svůj záměr proti straně. Jak se s takovýmhle protiúkolem poprat?
3: Tyto fotografy, kteří jsou takto naladění, tak je nejlepší, aby fotografovali zátiší, které se nehýbe, nebo krajinu, s kterou nemusí mluvit a kterou si hlídají, nacházejí, některou chtějí vyjádřit to, co já chci vyjádřit vztahem, tak oni mohou vyjádřit tím pohledem, který najdou si v té krajině nebo v tom zátiši. Řekl bych, že jsou fotografové, kteří takto fotografují a když přijdou ke mně, anebo když vidí, jak pracují, anebo když vidí ty moje fotografie, tak, tak se snaží to taky jako napodobit, anebo vyzkoušet si to. A teď záleží na nich, jestli v tom budou pokračovat, anebo se vrátí k tomu původnímu. To se nedá nějak, já bych řekl dokonce, že se to nedá ani naučit. Že to musí člověk cítit. Že by tam mělo být ze strany toho fotografa. To jsem, já jsem měl zrovna předevčerem takovou čtyřhodinovou přednášku pro studenty a fotografii. A když to končilo, tak mě jeden z nich řekl, vy máte vlastní charisma. A to charisma je asi důležité pro to fotografování. On říkal, my jsme tady měli už několik takových přednášek a význačných fotografů, kteří tady nám přednášeli. Ale to, co jste vy předvedl, tak to je neopakovatelné.
2: Já se teď zastavím na chviličku u vaší dlouholeté spolupráce s Charitou Česká republika. Už před pár lety jste nafotil knihu Být doma o lidech, kteří umírají. Co se člověk při takovém pozorování naučí? Co se třeba dozví sám o sobě?
3: Tento cyklus jsem dělal s Charitou v Šumperku a jeden předtím jsem na tom pracoval ještě v Olomouci, takže to téma, o kterém mluvíte, nebo které se ptáte, to je vlastně téma života a smrti. A to je téma, které všichni nějakým způsobem musíme prožít. Tady se při každém fotografování, při každém setkání, tak se vlastně učím. A nikdy to není stejné, nikdy, vždycky je to jiné nějak něčím a každý ten člověk je úplně jiný, jinak to přijímá. A zase já musím reagovat na to prostředí, na to okolí a samozřejmě na toho člověka. A tady se učím. A to se nedá zopakovat, to se nedá ani přenést z jednoho modelu na druhý. Vždycky je to jiné.
2: Jaký styl fotografické práce myslíte, pane profesore, že v budoucnu zanikne jako první? Bude to žurnalistická fotka? Bude to fotka sociální? Může to být fotografie umělecká?
3: Toto je složitá otázka, protože jestliže zadáte umělé inteligenci přesný téma, tak umělá inteligence to vytvoří. Ale myslím, že tam vždycky něco bude chybět. A to je ten mezilidský kontakt, který se nedá prostě vytvořit jinak, než

0: se považuji za amatéra, protože pořád se učím, může vytvořit fantastickou fotku, ten profesionál, samozřejmě všechny tyto věci, o kterých jsme mluvili, tak už má nějakým způsobem zajeté. On už ví, jak se postavit, co udělat, jak se podívat, jaké světlo, jaká kompozice. A prostě udělá skvělou fotografii. Takže vůbec zase jsme tady u toho, jestli ten fotograf dokáže navázat ten kontakt a dokáže tam dostat tu myšlenku. Mm-hmm.
1: Čili kdyby to nedokázal, tak vlastně ti insidři, ti lidé, kteří fotí něco náhodně, náhodní pozorovatelé, žádní profi fotografové, můžou mít ty snímky mnohem lepší ve finále.
0: Může amatér, který tam přijde, nebo který, já si myslím, že to jsou spíše lidé, kteří žijí s tím člověkem, protože normální fotograf nepřijde do nějaké rodiny a neřekne, já bych si vás chtěl vyfotografovat. Ale jestliže je to člověk, který s tím jiným člověkem žije, zná ho, ví o něm všechno a nafotografuje ho s tím vědomím, že to jsou fotografie, které jsou neopakovatelné a poslední třeba, tak může udělat nádherný soubor. Ale to všechno je zase otázka. Ideální je to, když má ten amatér určité znalosti nebo zkušenosti, bych řekl, s fotografováním anebo tím vnímáním toho řádu. A potom, když se toto spojí s tím vnitřním, tak je to to nejlepší.
1: Pojďme se teď
0: ale to
1: trošku...
0: jsou takové otázky těžké strašně. Tak,
1: ta, já jsem no, ráda, ne, že se snažíme hledat
0: těžké,
1: odpovědi.
0: Ale jsou to takové otázky na tělo.
1: Pojďme se teď ponořit trošku do historie. Psal se rok 1978, no a vám se začíná psát etapa kontinuálního mapování tehdy československé vesnice. Jak moc se liší život na vsi a v menších obcích teď, po téměř 50 letech od chvíle, kdy jste začal systematicky venkov mapovat? Je pořád co fotit na vesnici?
0: Na tuto otázku rád odpovím to, že zase záleží jenom na tom fotografovi, do jaké míry si to umí najít. Přirozeně, že se ta vesnice hodně změnila. Mezilidské vztahy se hodně změnily, ale změnila se taky ta materiální stránka a změnila se taky systém života na té vesnici. Takže v těch 70. 80. letech ti lidé opravdu pracovali rukama. V současné době prakticky nevidíte člověka na poli. Tam přijede traktor anebo nějaký přístroj, který vlastně všechno toto udělá. To znamená, že se ta práce opravdu změnila a je velmi těžké nafotografovat to, co bylo možné před několika lety. Takže a toto je velká změna právě v té vesnici. Přesto bych řekl, že ten život na té vesnici už není otázkou toho združování v těch družstvech nebo v tom v té kolektivizaci, ale každý ten člověk většinou na té vesnici má své políčko, má svou zahradu, kde vlastně to, co dělal předtím jako profesionál, tak dělá na tom svém, na té své zahradě.
1: V menším.
0: V menším. A já se tady do toho

0: si uvědomil, protože teď fotografuji jednu takovou vesnici a prakticky každá ta rodina má tady toto. Má tu zahrádku, má to políčko a v malém dělá to, co dělal jako v tom velkém.
1: Jak vás tak poslouchám, pane profesore, promiňte, že vám skáču do řeči. Ubývají vám témata k focení nebo ne? Nebo naopak?
0: Já si nemůžu naříkat, já pracuji na různých tématech, ale tématech odlišných taky. Jsou fotografové, kteří si naříkají, já nemám co fotit, ale já asi nebudu ten případ. A já jsem šťastný člověk tím pádem. Já, že buď jsem osloven, a nebo sám si to téma najdu.
1: Jaká fotka, nebo čí fotka pro vás byla třeba formativní, zásadní, která vám dodnes utkvěla v paměti?
0: Myslíte moje nebo...
1: Může to být přátel? Jak vaše, tak přátel.
0: Tak samozřejmě, že já mám několik přátel nebo fotografů, a kteří jsou výborní a které mám rád jednak jako lidi, ale také jako umělce, kteří dělají výbornou práci, výborné fotografie. V současné době taky učím a mohu říct, že máme opravdu skvělé studenty. A z toho mám taky velkou radost, když takový student donese skvělou práci. A vidím, jak se to proměňuje i tematicky, jak jsou zaujatí, jak intenzivně pracují. Prostě je to nádhera, opravdu nádhera. Takže mám jednak ty kamarády fotografy, kteří jsou výborní a které mám rád, ale i ty studenty, kteří jsou fakt bezvadní.
1: Vy jste taky začátkem letošního roku převzal od organizátorů Czech Press Photo ocenění za celoživotní dílo. Tuhle cenu vám předával první držitel téhle ceny, člen agentury Magnum Photos Josef Koudelka. Co fotografie Josefa Koudelky?
0: Tak Josef Koudelka je vynikající fotograf opravdu světové úrovně a světového významu. My se známe mnoho let a vždycky jsem si jeho fotografii velice vážil, velice ctil, jak ty, které dělal, řekněme, s tou romskou tematikou, tak i ty, které dováží ze světa, kdy velmi pečlivě vlastně studuje to téma a kdy přináší nádherné fotografie.
1: Já myslím, že jako laik těžko poznám rukopis vás jednotlivých fotografů. Když se ale mezi svými přáteli porozhlédnete vy, respektive po jejich práci, poznáte, co fotil třeba pan Birgus, co fotil pan Koudelka? Poznáte to na první pohled, kdo co udělal?
0: Já si myslím, že to je tak výrazné a tak si myslím, že to by mělo být, aby každý ten fotograf měl tu svoji tvář. Samozřejmě, že tím, že se vidím jejich fotografie velmi často a znám ten rukopis, tak tady toto si myslím, že poznám.
1: Mluvíme hlavně o sociálních tématech, o tom, co zachycujete vy ve svých snímcích. Přesto zkuste ještě mi říct, když už jsme u té identifikace, jaké snímky definují Jindřicha Štrajta? Co na nich většinou, anebo možná vždycky najdeme?
0: Já si myslím, že jsem veden jako fotograf vesnice. To je jedno z těch témat a potom fotografie těch mezilidských vztahů. To jsou věci, které charakterizují tu moji práci. A v současné době to není jenom černobílá fotografie, ale je to i barevná. A potom ještě jsou to témata právě s tou sociální problematikou, kdy se věnují v současné době třeba vězeňství nebo bezdomovectví nebo téma smrti. Takže to jsou fotografie, které si myslím, že mě charakterizují. Ale mohu říci, že zrovna dělám takovou výstavu, nebo připravil jsem takovou výstavu, která je úplně jiná než všechny moje fotografie.
1: Jak vypadá? Jaký je to koncept?
0: Je to taky koncept, kdy jsem fotografoval takovou pouť z Prahy na jeden klášter tady za Prahou a mezi Prahou a tím klášterem byly takové niky, které jsem měl naplnit fotografiemi. A celé to připravil pan architekt Kovář a v současné době jsme se snažili, aby to byla i výstava.
1: Tak si říkám, když člověk za život pořídí tisíce, možná statisíce snímků, jak bolestný je to potom proces, kolik toho vybere na výstavu, do knihy, anebo třeba do těch nik, které jsou cestou z Prahy do kláštera?
0: Je to vždycky velké množství.
1: A rozhodování mezi tím, co ještě se vejde a co už zůstane někde v krabici?
0: A to jsou vždycky nejtěžší psychologické boje.
1: A vedete je sám se sebou anebo i s kurátory?
0: Nejen sám se sebou, ale požádám přátelé, aby se na to podívali a aby mě pomohli rozhodnout, nebo jak to na ně působí. Takže vůbec se nestydím ty fotografie ukazovat přátelům. Naopak to považuji za radost, když můžeme společně ten výběr udělat.
1: Denně toho teď ve společnosti nafotíme tisíce, možná miliony. Každý z nás má mobilní telefon. Můj táta ještě fotil klasicky na film a pamatuju si, jak si rozmýšlel, co cvakne, co už ne, protože film měl, kolik měl těch okének?
0: 36.
1: No, tak neměli bychom možná i dnes aplikovat nějakou autocenzuru. Neprospělo by to ve finále fotce jako takové, kdybychom dělali pečlivější výběr?
0: To je zase otázka filozofická spíše, protože každý z nás je jiný. Každý z nás k tomu přistupuje svým způsobem. A jsou fotografové, kteří velmi pečlivě váží, co zmáčknout, a další fotografové, kteří prostě pustí ten automat a nad tím udělají z toho vlastně takový
1: časozběr?
0: Velký soubor, z kterého potom těžko vybírají ty fotografie. Já zase nechci soudit, protože každý z nás je jiný a každý z nás si tu cestu musí najít a najde si podle toho, jak mu to vyhovuje, jak se mu to líbí, jak přistupuje vlastně k tomu životu. Takže buďme tolerantní ke všem těm způsobům práce. Každý máme jiný.
1: Co ještě Jindřich Štrajt touží zachytit? Teď pracujete opět na další vesnici, na dalším fotografickém cyklu z venkova. Co ještě?
0: Soubor, na kterém v současné době pracuji, nebo na souborech, na kterých pracuji, jsou velmi odlišné. Jeden taky opravdu velmi těžký soubor, na kterém pracuji, je o komatu. Lidé, kteří se octili v této situaci, a zajímá mě, jakým způsobem jsou léčení, jak se k ním přistupuje a jak k ním přistupuje jejich rodina. Jsou to zase vztahy, které mě zajímají. Nejen to, že toho člověka, který je v tom komatu, samozřejmě s tím to je dáno, ale to okolí přistupuje ke každému trošku jinak. A nebo ta rodina vlastně k tomu přistupuje. A nebo ti lidé, kteří se o ně starají. A je to velké téma, na kterém se snažím pracovat. A zase na druhé straně mám takové téma trošku odlehčující, kdy jsem se dozvěděl, že ve vesnici, kterou rád navštěvuji, je dechovka, která letos má 150 let. A já jsem se rozhodl, že o nich udělám výstavu a knížku o těch hráčích. A to je zase nádherná práce, která je úplně odlišná od takového toho závažného tématu. Ale pracuji ještě na jiných tématech, které je úplně zase z jiného ránku. Fotografuji technické služby. Technické služby města.
1: Jak jim to jde? Máme uklizeno?
0: A uvědomil jsem si, že kdyby ty technické služby týden nepracovaly, tak to město kolabuje.
1: Utopí se v odpadcích.
0: A v tomto cyklu mě zajímají ti lidé, kteří na tom pracují. A jsou to bezvadní chlapi. A i ženy samozřejmě. Takže a vedoucí, kteří to organizují. No, radost pohledět.
1: Já vám přeju, ať máte stále spoustu témat, ať je z čeho vybírat, ať je možno vybírat z mnoha statisíců fotek. Jsem moc ráda, že jste si udělal cestu sem do studia dnešního Charitóku. Ať se vám, pane profesore, daří a přeju pochopitelně zase šťastnou cestu zpátky na Moravu. Naším hostem dnes byl fotograf, vysokoškolský pedagog Jindřich Štrajt. Děkuji za návštěvu.
0: Já děkuji za krásnou diskusi.
1: A Nadežda Hávová se těší zase příště.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Irský arcibiskup Eugene Nugent, nový velvyslanec Svatého stolce v Česku, přicestuje ve čtvrtek do Prahy. Po příjezdu ho v prostorách arcibiskupství přivítají čeští a moravští biskupové. Jsme připraveni mu být nápomocni při poznávání života církve i celé naší země a podpořit ho v jeho nové službě, uvedl předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Eugena Nugenta jmenoval apoštolským nunciem papež Lev XIV. Koncem května. Ve funkci střídá Giuda Tadeuse Okola, který byl letos v únoru jmenován novým velvyslancem Svatého stolce na Haiti.
1: Moji drazí bratři a sestry v Kristu, moji drazí přátel, v tiché síle své víry a ve své ušlechtilé touze přiblížit se Bohu, si pamatujte, že svět stále potřebuje krásu, kterou v sobě nosíte. I když se víra jeví jako malý plamínek v chladném větru, stále dává světlo a teplo, a připomíná nám, že Bůh kráčí po boku svého lidu, i když jeho blízkost není vidět.
0: Vzkázal v rozhovoru na Proglasu před svým odjezdem na Haiti bývalý velvyslanec Svatého stolce v Česku Jude Tadeus Okolo. Nový apoštolský nuncius Eugene Nugent přicestuje do Prahy ve čtvrtek.

0: Ve farnosti Brno-Lesná pokročily přípravy na slavnostní posvěcení kostela blahoslavené Marie Restituty. Uskuteční se v neděli 20. září. Většina technických úprav je dokončená. Zbývá doladit poslední detaily, sdělil na dotaz Proglasu farář František Vavruša.
1: Dřevěný mobiliář, který se používal předtím 20 let v kapli duchovního centra, měňujeme za nový. Že máme z karadovského mramoru oltář, tak máme takovou velkou skleněnou stěnu jako pozadí za svatostánkem a nové sedes, nový ambon. Propenky už jsou osazeny v kostele a je instalována křtitelnice. To, co má být pro to svěcení, je téměř všechno na místě. Ještě budeme zvěšovat z kopule, bude tam zavěšený hlavní kříž 4 metry vysoký. Ten ještě není dodán a to je poslední z největších prací.
0: Oltář a svatostánek požehná 20. září brněnský biskup Pavel Konzbul. Nejnovější brněnský kostel, zbudovaný podle projektu architekta Marka Štěpána, uvedl do provozu už při slavnosti před 6 lety. Teprve letos je ale betonová stavba kompletní.
1: Začne bohoslužba slova, pohovozu slova pokázání, uvoření ostatků svatých učedníků do oltáře, se zazdí, mazání oltáře křížmem, mazání stěn kostela na 4 místech křížmem, přitom se dívají litanie ke všem svatým, no a pak už pokračuje vše svatá, oltář se nazdobí, přinesou se svíce, vloží se plátno, pokračuje vše svatá už standardním způsobem.
0: Popsal nám pater František Vavruša. Za uplynulých 6 let se kostel blahoslavené Marie Restituty stal nepřehlédnutelnou dominantou městské části Brno-Lesná. Roku 2020 získal národní cenu za architekturu v kategorii novostavba.
2: Nepatříš do období týdnů, před kterým pletou se šály. Nepatříš do dočkaných pátků, sladěných šálů.

good enough. Na mě síť a můžeš v ní chránit motýlů od stále uši. Na mě síť

Hodinář.

0: Počet lidí trpících hladem ve světě už třetím rokem mírně klesá. Téměř každý třetí člověk si ale stále nemůže dovolit zdravou stravu. Vyplývá to z nejnovější zprávy OSN o stavu potravinové bezpečnosti. Jak přitom ukazuje nová zpráva organizace Mary's Meals, jedním z účinných způsobů, jak zmírnit dopady této krize na děti, je pravidelné školní stravování.
1: Ve sledovaných školách v Malawi, Zambii a Liberii před jídlem uvádělo jen 40% dětí, že se při vyučování dokážou dobře soustředit, a po jídle to bylo už 94% dětí, které dokázaly věnovat pozornost tomu, co se ve škole odehrávalo. A přínos školního stravování je patrný i v dalším období. V Malawi se ve sledovaných školách zlepšily výsledky žáků a v Zambii výrazně vzrostl podíl dětí, které pokračovaly ze základní na střední školu.
0: Říká tuzemský mluvčí Mary's Meals Marek Telička. Podle něj školy i místní komunity potvrzují, že pravidelné jídlo výrazně pomáhá dětem lépe využít možnosti, které jim vzdělávání nabízí.
1: Jedno školní jídlo samozřejmě nevyřeší všechny příčiny hladu a chudoby. Naše nová zpráva ale ukazuje, že jeho dopad je mnohem větší, než je momentálně plný žaludek. Dítě získává energii, může se soustředit, pravidelně chodit do školy a lépe využít příležitost, kterou mu vzdělání nabízí. A zpráva Organizace OSN pro výživu a zemědělství potvrzuje, že přestože nyní pomáháme už více než 3 milionům dětí, tak je před námi stále velké množství práce.
0: Podrobnosti se dočtete na našem zpravodajském webu zprávy.proglas.cz. A nyní před 6 hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den, která je výtahem promluvy papeže Františka v mongolském hlavním městě Ulan-Bátar 3. září 2023. Čte Martin Holík.

neděli odpoledne celebroval papež František mši svatou na stadionu v Ulanbátaru, hlavním městě Mongolska. Slovy žálmu 63. jsme se modlili: Bože, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, žíznivé, bezvodé zemi. V této vyprahlé zemi nás, milý, oslovuje dobrá zpráva. Na své cestě nejsme sami. Volání naší žízně nezůstane nevyslyšeno. Bůh Otec poslal svého syna, aby nám dal živou vodu Ducha Svatého, která uhasí žízeň naší duše. A Ježíš, právě jsme to slyšeli v evangeliu, nám ukazuje cestu k utišení. Je to cesta lásky, po níž šel celou dobu až na kříž a na níž nás vyzývá, abychom ho následovali. Zastavme se společně u těchto dvou aspektů. U žízně, která v nás přebývá, a u lásky, která naši žízeň hasí. Především jsme povoláni rozpoznat žízeň, která v nás přebývá. Žalmista volá k Bohu o své žízni, protože jeho život se podobá poušti. Jeho slova mají zvláštní ohlas v zemi, jako je Mongolsko. Obrovské území s bohatou historií a země plná kultury, ale také poznamenaná vyprahlostí stepí a pouští. My především žízníme po lásce, protože jedině láska nás skutečně uspokojuje, dává nám cítit se dobře, otevírá nás důvěře a dává nám vychutnat krásu života. V této žízni spočívá naše velké tajemství. Otevírá nás živému Bohu lásky, který nám přichází vstříc, aby nás učinil svými dětmi a bratry a sestrami mezi sebou. A tak se dostáváme ke druhému aspektu. K lásce, která hasí naši žízeň. Bůh, který je láska, se ve svém synu Ježíši přiblížil tobě, mně, nám všem, chce sdílet tvůj život, tvou práci, tvé sny, tvou žízeň po štěstí. Slovo nás vždy přivádí zpět k tomu podstatnému, k základům víry. Nechat se milovat Bohem, aby se náš život stal obětí lásky. Protože jedině láska skutečně uhasí naši žízeň. Bratři a sestry, nejlepší ze všech cest je tato, přijmout Kristův kříž. V srdci křesťanství je tato otřásající, mimořádná zpráva. Když ztratíš svůj život, když ho velkoryse obětuješ ve službě, když ho riskuješ tím, že ho věnuješ v lásce, když ho zdarma daruješ druhým, pak se ti vrátí v hojnosti, vlije do tebe radost, která nepomíjí, pokoj srdce, vnitřní sílu, která tě podepře. A my potřebujeme vnitřní pokoj. Kéž nám jej Bůh dá.

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme neděli 30. srpen 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Fiakra, irského poustevníka ze 7. století nedaleko Paříže. Je patronem zahradníků a obchodníků s květinami, přímluvcem notářů a taxikářů. Svátek má Vladana, jméno je variantou slovanského Vladana a vykládá se jako ta, která vládne, či snad vládkyně. V následujících minutách se můžete těšit na křesťanské písně. 18 hodin a 15 minut vám nabídneme zpravodajský přehled Radia Vatikán ve slovenštině a v 18 hodin a 20 minut vás pozveme do společenství modlitby růžence, tentokrát jako každou neděli za všechny rodiny. Zůstaňte tedy s Proglasem.

0: 47 dětí a dospívajících z Chmelnické oblasti na Ukrajině přijelo do Olomouce na letní tábor. Připravila ho Charita Olomouc ve spolupráci s Charitou Chmelnický. Děti poznávali město, sportovali a tančili, soutěžili, tvořili a vyrážili na výlety. Především ale dostali možnost na několik dní vystoupit z reality války a vnímat klid, bezpečí a radost z obyčejných dětských zážitků. K myšlence vzniku tábora jsme se vrátili s vedoucí střediska pro rodiny a krizovou pomoc Charity Olomouc Petrou Pavlíčkovou.
1: Tento tábor vznikl, když ředitel arcidiecezní Charity cestoval do partnerské Charity Chmelnický na Ukrajině a tam vznikl ten nápad, že ty děti z té oblasti by potřebovaly chvilinku si odpočinout někde jinde než v té zemi, kde je dennodenní ostřelování nebo poplachy a ty děti zažívají různé těžké situace. Tak vlastně Charita Chmelnický sama požádala, zda by jsme něco takového nemohli uspořádat.
0: V Olomouci připravili pro ukrajinské děti bohatý program.
1: Cílili jsme hlavně na to, aby mohli vypnout, takže měli tam i volné dny, kdy jejich doprovod vedoucí jsou především psychologové a měli i program psychologicky, terapeutický, ale navštívili například akvapark v Olomouci, pevnost poznání, floru, navštívili muzea, byli v Šantovce například, protože o to děti moc stály, byli ve věku adolescentním, takže ten program měli opravdu bohatý. Pro nás to byla první taková akce, ale byla moc krásná a dávala nám velký smysl, takže pokud do budoucna bude ten zájem, tak si umím představit, že něco takového znovu naplánujeme.
0: Dodala za Charitu Olomouc Petra Pavlíčková.

0: Denní centrum pro ženy bez domova začne za rok a půl sloužit v Plzni. Město tento týden v areálu diecézní charity zahájilo stavbu. Nízkoprahové centrum bude provozovat organizace Naděje. V druhé části objektu bude zázemí pro poradnu pro cizince provozovanou diecézní charitou. Radní pro byty, dostupné a sociální bydlení Světlana Budková k tomu řekla.
1: My jsme zahájili stavbu nízkoprahového denního centra pro ženy, který se ocitli na ulici bez domova. Oni tady získají nejen materiální pomoc a třeba hygienický servis, ale hlavně poradenství a bezpečný prostor, tak aby se mohli postupně vrátit zpátky do normálního života. My ženy jsou ohroženější skupinou na ulici, leckdy mají trauma z násilí a nemusí se vždy s muži cítit bezpečně.
0: V Plzni žije podle odhadů kolem 500 lidí bez domova. Ženy tvoří přibližně pětinu z nich. Ženské bezdomovectví ale často není na první pohled vidět, protože ho ženy sami skrývají. Přespávají u známých, střídají místa pobytu nebo zůstávají v nebezpečném vztahu a o pomoc si často řeknou, až když je situace velmi vážná. Mnoho z nich má zkušenost s domácím násilím, traumaty či zneužíváním.

0: Dozněla nám skladba Jesus Met the Woman, skupina Octet, a já už vás nyní zvu do společenství modlitby růžence, tentokrát za všechny rodiny, a budeme se modlit růženec slavný. Spolu se mnou
1: Tomáš.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vzdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Svatá Maria, zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Svatá zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček.

Pojďte se s námi právě teď podívat do zlámané Lhoty, kde bydlí chudý, ale vtipný chalupník Jouza a bohatý, natvrdlý sedlák Řehoř. Hádejte, jak to s nimi asi dopadne.

0: Byl žil jednou v polámané lhotě chalupník Jouza. Bohatý byl akorát na záplaty, děti jako smetí, často oknem do chalupy koukala bída a komínem hlad. Hned vedle Jouzovy chalupy měl bohatý statek sedlák Řehoř. Stodoly plné, maštale nacpané, komory a sklep dobrotami přeplněné. I myši tam táhali břicho po zemi, jak byly nacpané. Zkrátka hojnost náramná. Jednou ráno vymetla žena chalupníka Jouzy poslední prášek mouky z truhlice a řekla:
1: Už nemám, dočista nic nezbylo, děti pláčou hladem. Pošlu je aspoň do lesa na jahody a ty, Jouzo, vymysli, co budeme dělat.
2: Ženo, upeč naší poslední husu.
1: Táto, kam zdal rozum? Vždyť je to to poslední, co máme. Zrovna jsem jí chtěla dokrmit a prodat na trhu, abychom měli na trochu mouky a brambor. Přece ji jen tak z Bůh darma nesníme. Takového ptáčátka bychom se stejně všichni nenajedli.
2: Mlč, povídám. Upec jí řádně a nemudruj.
0: Sotva byla husa upečená, popadl Jouza pekáč a maže s ním rovnou k vrchnímu správci.
2: Přinesl jsem vám pečínku, pane správče, nepohrdněte. A když si pochutnáte, mohl byste mi dát trochu mouky, nemám pro děti chleba, víte?
0: Správce se nejdřív ošívá, že žádnou pečínku neobjednal, ale když ta husa tolik voní, až se sliny na jazyk zbíhají.
3: Tak dobře, Jouzo. Když už si toho ptáka donesl, musíš ho spravedlivě rozdělit. A jestli to dokážeš, odměním se ti. Když ne, dostaneš 25 na holou. Platí?
2: Platí.
3: Tak dobře. Tady je moje žena, dvě dcery a dva synové. Kus dáš mě i sobě. Je nás tedy 6, ale ať nikoho neošidíš, tady máš nůž.
2: Ejeje, no... Dobrá, vy jste, pane vrchní, hlava rodiny, patří vám tedy hlava. A vaše paní musí sedět doma, dohlížet na domácnost, patří tedy zadek. Každý syn dostane jednu nohu, aby šel v otcových šlépějích. A dcery dostanou každá jedno křídlo, protože u rodičů dlouho nezůstanou. Až vyrostou, odejdou a založí si vlastní domácnost. A zbytek je pro mě. Chudému člověku zbytky stačí. Ohlodám tuhletu kostru ptačí.
0: Vrchní správce se musel smát, jak na to Jouza vyzrál. A daroval mu za tu kratochvíli 3 pytle mouky. To bylo v chalupě radosti. Jenže když se to celé doslechl sedlák Řehoř, nemohl zlostí ani spát.
4: Kdo to kdy slyšel? Taková holota odrana a dostane od pana vrchního 3 pytle mouky za jednu mizernou husu. To je ale šlendrián. Proč já bych nemohl dostat 15 pytlů, kdybych donesl 5 hus? Copak jsem horší než Jouza?
0: Jak řekl, tak taky udělal. Když druhý den donesl patero pečený hus vrchnímu správci, ten se podivil, ale hned ho napadlo, odkud asi vítr fouká.
3: Díky, Řehoři. Když se mi podaroval 5 hus, musíš je taky spravedlivě rozdělit. Jestli to dobře provedeš, odměním se ti, ale když to nedokážeš, dostaneš v konírně napráskáno.
0: Sedlák Řehoř stál a nevěděl kudy kam. Funěl, přešlapoval, za uchem se škrábal, ale pořád ne a ne vymyslet, jak těch 5 pečínek 6 jedlíkům podělit. Správce dal tedy zavolat Jouzu.
2: Říkáte 5 husí 6 lidem rozdělit? Inu, s trochou vtipu je to hračka. Pán a paní správcovi dostanou 1 kousek a dohromady budou 3. Druhou husu dostanou synové, aby byly taky 3 do počtu, a třetí pečínku dostanou dcery. Zbývající dvě husy si vezmu já, abychom byli taky tři. Všichni jsou ve trojici, nikdo není zkrácen.
0: Pan vrchní se rozesmál a povídá.
3: Jouzo, ty jsi mazaný chlapík. Umíš dobře dělit a na sebe věru nezapomínáš. Dám ti za odměnu celou fůru mouky. Ale tady řehoře musím taky podle slibu vyplatit. Dostane 25 lískovkou na paní Mandu, aby se naučil líp počítat.
0: A tak to vzalo správný konec. Jenom já tady vlastně olizuju suché kurky. Taková pečená husička, to by bylo.

Závist se nikdy nevyplácí, protože pak člověk dostane výplatu, o kterou nestál. A ke všemu ještě na paní Mandu. Ale co to ta paní Manda je, to už vám neřeknu. To si pěkně vtipně zjistěte sami. Dnešní pohádka je u konce, ale já bych vás teď, děti, rád pozval ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, děkuji ti za to, že chráníš mé kroky každý den, ať už je všední nebo něčím zvláštní. Do tvé péče svěřuji každého, kdo se teď chystá spát, aby načerpal síly do nového dne. Buď s námi se všemi a uč nás, jak tě máme mít rádi. Amen. A teď, děti, už se s vámi pomalu loučím. Přeji vám krásnou dobrou noc, děkuji, že posloucháte a posílám hezkou písničku.

0: vejce, krajíce, lišťata, špičata.
1: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
0: Slovačty si říkejte si vždycky refrén na čapá. Zajíce, krajíce, lišťata, špičata. Slovačty si říkejte si vždycky refrén na čapá.

12 písní, pozvánky na koncerty, anketa, informace o nových deskách, to vše neodmyslitelně patří k hitparádě na Proglasu a nic z toho nebude chybět ani dnes ve vydání s pořadovým číslem 1537. Milan Tesař vám přeje příjemný poslech. Na 12. místě nasazují slovenské duo Hmlisto, tedy Veroniku a Jána Kickovi a píseň Ťažná kobyla z nového alba Samoty.

proto vychovávala v českém jazyce. Na druhou stranu texty jejich písní jsou slovenské. Připomínám, že pro hlasování do naší hitparády je třeba si vybrat 3 písně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Nové album vydal také slovenský písničkář Peter Janků, o kterého si někteří vytrvale píšete. Jeho novinka se jmenuje Teraz už viem, a já na 11. místo nasazuji stejnojmenou píseň.

I dnes pro vás mám několik tipů na hudební novinky. Pod názvem Kyvadlo vyjde v listopadu první sólové album Zdeňka Kluky, dlouholetého člena skupin Progress nebo Chunky Show, autora divadelní hudby Bubeníka, který příští rok oslaví 80. narozeniny. Znojemská skupina Lucrecia Borgia připravuje nikoli nové album, ale hned film. Bude se jmenovat Mé dobré město Znojmo a vzniká k 800.

výročí tohoto města a nové album chystá Omar Kauaj, kytarista, který kdysi v kapele Koa doprovázel Zuzanu Navarovou. O všech těchto projektech budeme během podzimu hovořit v pořadu Jak se vám líbí. Omar Kauaj se svou kapelou bude hrát v našem studiu živě. Po 5 letech vydala nový singl zpěvačka Lenka Filipová, letos uvedená do síně slávy v rámci cen Anděl. Místo 10. Lenka Filipová a Norský dřevo.

Posluchač Ondřej napsal, z hudebních pořadů mě v poslední době zaujal rozhovor s písničkářem Semišem. Bylo zřejmé, že jeho skvělá píseň Růže v kopřivách, která boduje v hitparádě, není ojedinělá. Zajímavý byl i rozhovor s Miry Janatkovou a Jaroslavem Kořánem. Na to jejich album se chci podívat blíže. Rozhovor s Petrem Linhartem jsem ještě neslyšel, na dovolené k poslechu moc prostor nebyl, ale mám to v plánu. Já děkuji Ondřejovi a mohu slíbit, že právě dnes uslyšíte od Semiše novou píseň. Zatím jsme poslouchali na novinkových pozicích Hmlisto, Petra Janku a Lenku Filipovou. A teď je to na 9. příčce Stanislav Kahuda a Zlatý prase.

cestách. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři můry, vyřežu loďku z mozkové kůry. Když seču trávu, často jsem zmámen. To když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa na zubní.

to když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa.

Napsal posluchač Jiří. Moc se mi líbilo vzpomínání na Glena Hansarda v pořadu Čaj do páté. Bavilo mě, že to fakt, jak bylo slíbeno, nebylo nijak smutné. Zpráva o jeho smrti mě zastihla na dovolené, takže do návratu domů takový ten prvotní šok odezněl. Ale po poslechu tohoto pořadu jsem se ponořil do skříně a vyhrabal odtud několik let neslyšené CD The Swell Season. Já děkuji Jiřímu za reakci. 8. je dnes Julie Goetz a skladba Kontinenty.

happy for it. Co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí? V pátek 28. srpna zopakujeme rozhovor s písničkářem Jakubem Nohou. V pondělí budeme hovořit s Antonínem Macečkem ze skupiny Lucrecia Borgia o už zmíněném filmu Mé dobré město Znojmo. S novým žebříčkem World Music Charts Europe vás seznámím v úterý večer. Ve středu si můžete poslechnout koncert skupiny Mitři a Vy z našeho studia a ve čtvrtek to bude rozhovor s folkrockovou skupinou Meziměsto. V rámci týdeníku Slyšte lidé se v sobotu 29. srpna budu věnovat novinkám našich písničkářů. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. 7. místo belgická skupina Hela a Strader.

Velkým hitem posledních týdnů je film Odysseus. Na maratonu hudby zase Nguyen Le se svým Sayuki Triem hrál hudbu inspirovanou příběhy o opičím králi. A já se ptám, máte rádi mýty, legendy, příběhy z dávných časů a máte nějaký oblíbený takový příběh? To je naše dnešní anketní otázka. Místo šesté, papírový draci a hladiny.

Zvu vás na koncerty. Tomáš Průša Band má 3. září koncert na Střeleckém ostrově v Praze. V kostele svatého Vavřince ve Vrchlabí se 11. září koná Večer chval. Od 11. do 14. září se v Hradci Králové uskuteční 2. ročník Mezinárodního festivalu hudby a architektury Jaroslava Svěceného Architóny, který propojí koncerty s výjimečnými prostory města. Vystoupí mimo jiné Jaroslav Svěcený, Jiří Rajniš, Žofie Kotalíková, Lukáš Somr a virtuózi Pragenzes. V klubu Jazz Dog v Praze zahraje 12. září britský hudebník Stuart McCallum, 14. září francouzsko-česká skupina Les Gardons Bas a 27. září skupina Vertigo. Kapela Spolektiv zahraje 26. září v Třeboni a 27. v Milevsku. Festival Alternativa bude v Praze letos probíhat ve 2 fázích. Nejprve 30. a 31. října. V pátek to bude program v kostele svatých Šimona a Judy a v sobotu program s názvem Alternativní Alternativa. Další část festivalu pak proběhne v prostoru Archa Plus 13. a 14. listopadu. Petr Linhardt, píseň Urbex až na ex a 5. místo hitparády.

Posloucháte Hitparádu na Proglasu. Tento i další pořady můžeme vysílat jen díky vaší štědrosti a tomu, že naši práci oceňujete. Proglas žije především z darů svých posluchačů. Děkujeme za ně. Pokud by vám dávalo smysl podpořit nás větší částkou a pomoci dostat se z dluhů, které nám zbyly po loňském nutném stěhování do levnějších prostor, dejte prosím vědět. Rádi se domluvíme na podmínkách a spolupráci. Filip Pícha natočil album Je později, než si myslíš. Píseň Koberec je dnes čtvrtá.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej sklus. Až ho budu mít všude, budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Tam.

Posluchač Honza napsal, kromě Proglasu žádné jiné rádio neposlouchám a z vašeho vysílání stíhám většinou jen hitparádu. No a občas, když vybyde chvilka, najdu si některý z rozhovorů s hudebníky. Dnes jsem si v práci poslechl kousek rozhovoru s Petrem Komárem Soudkem a tak si ho snad zítra doposlechnu. Další na řadě bude určitě Petr Linhart. Konečně jsem začal číst tu knihu Autobus do Sudet. Ve vašem archivu je toho spousta, co bych si rád poslechl, jen mít víc času. I když tedy Honza moc času nemá, přesto jsem jeho odpověď uznal jako relevantní a navíc jsem ji vylosoval. Pošlu mu tedy balíček CD s nadějí, že si najde čas na poslech. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a odměním Romanu Rolníkovou z Prahy. Třetí příčka Semiš a výměna písně. Tentokrát to bude duet tohoto olomouckého písničkáře s Eliškou Hlubinkovou. Píseň se jmenuje Rovnodennost.

Zvu vás na další koncerty. Skupina Ty syčáci, která letos vydává nové album, zahraje 29. srpna na festivalu Otevřeno v Jimramově, 11. září v Rožnově pod Radhoštěm, 19. září v Káznici v Brně na festivalu Best Fest. Své nové album pak Ty syčáci oficiálně představí 14. října v Brně v kabinetu Můz, 20. října v Plzni v Zaspabu a 21. října v Praze v baru Kamina Boat. Skupina Mňau Mňau Band představí své první album V cuc 2. září v klubu Kaštan v Praze. Eva Blondýna Suková s kytaristou Norbim Kováčem vystoupí 15. září v experimentálním studiu v Liberci. Skupina Lakomá Barka a Adrien Gio Duo z Belgie budou mít koncert 17. září v klubu Kaštan v Praze. V sobotu 19. září se bude v prostoru Kolaps v Brně konat benefiční oslava 35 let časopisu Sedmá generace. Zahrají Hmlisto, Zelené koule a cymbálová muzika Veronika. V klubu Stará pekárna v Brně bude mít 29. září koncert skupina Mistr Lovo. Druhá je dnes Markéta Irglová, které také měníme píseň. Před pár dny jsem od Michala Horáčka dostal jeho další zhudebněnou báseň ze sbírky Pozemský prach a Boží dech. Jde o verše inspirované starozákonní písní písní. Autorkou hudby je Markéta Irglová, zpívají Markéta Irglová a Petr Rybís Toman. Píseň se jmenuje Proč právě já?

To byla v premiéře píseň Markéty Irglové s textem Michala Horáčka Proč právě já? Dnes druhé místo podle bodů, které jste Markétě poslali ještě za její předchozí skladbu The Season. Do tohoto kola nepostoupili Ivo Viktorin Trio, Petr Naď a Mňau Mňau Band. Vítězkou 15. 37. kola hitparády je Radúza s písní Stříbrná dýka.

Opakuji, že hlasujete pro tři písně. Jedné dejte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Uzávěrka je ve středu v poledne. Teď si poslechneme krátkou ukázku z každé soutěžní skladby.

0: aj divnou kapitolu, kdo asi z nás dvou měl rád víc. Chtěli jsme všechno nebo nic.
1: 10. místo, norský dřevo, Lenka Filipová.

0: chtěl bych si s Janem Žižkou o samotě promluvit mezi čtyřma očima.
1: Devítka Stanislavka Huda, Zlatý prase.
0: Máte-li zájem za čtyři vůry vyřešit.

Nově nasazenou píseň má také Markéta Irglová, na druhém místě duet s Petrem Rybízem Tomanem a s textem Michala Horáčka Proč právě

pište nám na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na stránce hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší Milan Tesař. O zvuk se staral Roman Kabelka.

0: Při poslechu relace Před kostelem vás vítá Antonín Žonerčík. Před několika dny vydalo nakladatelství Matice Cyrilometějské knihu s velmi poutavým názvem Raymond Nader, člověk, který rozmlouvá se svatým Šarbelem, poslední úder srdce. V ostravském studiu Proglasu vítám při této příležitosti duchovního správce farnosti Dobratice, patera Jana Vojnara.
1: Chvala Kristu.
0: A také trvalého jáhna Pavla Ramíka.
2: Chvala Kristu.
0: Oče Jene, vy jste se na vydání této publikace nesmírně těšil. A to nejen z důvodu, že se s Raymondem Naderem osobně znáte.
1: Ano, mám velkou radost, protože tato publikace vyšla k 10. listopadu, můžeme říct k 58. narozeninám pana Raymonda Nadera, a zároveň už vyšla před papežskou návštěvou v Libanonu, během které také papež Lev XIV. Se modlil u hrobu svatého Šarbela v Anaj. Musím říct, že čeština je druhým jazykem ve světě po polském jazyce, ve kterém vydalo tuto knížku nakladatelství RTCK. Překlad vypracoval pan Libor Rosner a celý rok usilovné práce, doprovázené mnoha těžkostmi, podpořené modlitbou a oběťmi, je nyní zakončen tímto duchovním ovocem vydáním této knihy. Jde nejen o vlastní biografii autora, doplněnou velkoformátovými fotografiemi jeho přítele, historického badatele, profesora Alexandra Baňky a paní Doroty Čech, ale také jde o, bych řekl, další rozměr této knihy. Protože autor, pan Raymond, líčí svou životní cestu hledání Boha a pak jej poznal skrze mystické prožití se svatým Šarbelem. Druhý takový rozměr vidím v tom, že pan Raymond, nazývá to bodem nula, začíná šířit víru v Ježíše Krista, a to většinou v tom muslimském světě, nejdříve v aramejštině a pak po celém světě. A tou poslední hlavní takovou velkou přidanou hodnotou této knihy je její přesah do duchovního světa, vyzrálost a životní moudrost pramenící z víry, ke které postupně pan Raymond dospěl v mnoha životních oblastech a se kterou se dělí se čtenářem.
0: Oče Jene, říkal jsem, že se osobně s panem Naderem znáte. Kde jste se poznali?
1: Minulý rok jsem měl tu radost, že pán Bůh mě zavedl na pouť do Libanonu a právě tam jsem prožil během poutě setkání nejenom s panem Raymondem Naderem, ale také s panem profesorem Alexandrem Baňkou. No a v letošním roce, v roce 2025, během duchovních cvičení v Polsku, které vedl pan Raymond, jsem prožil s ním 3 dny a

0: relikvie prvního stupně.
1: Přestože tato kniha vyšla docela nedávno, tak věřím, že už ji máte určitě nejednou přečtenou.
0: Ano, rád jsem četl tuto knihu. Trošičku vám, milí posluchači, bych tuto knihu představil. Ona má takové tři hlavní části. V první části pan Raimond, který se narodil roku 1961, začíná své poutavé životní svědectví od svého dětství a dospívání. V té době, říká, válka dorazila k jeho domu. Ve 13 letech se z něho stál voják se zbraní v ruce a denně vidí umírat své kamarády. Raimond byl v dětství vychováván v křesťanské víře v maronické církvi, ale s Bohem měl problém. Nemohl pochopit, co vlastně dělá jeho dědeček, který je maronickým knězem, proč Bůh vstupuje do malého oplátku chleba, jaký je rozdíl mezi člověkem a krávou, když oba umírají, jaký je smysl života, jaký je ve skutečnosti Bůh. A podobných otázek bylo více. Některé z nich představuje v kapitole Dědečkovo tajemství. V 15 letech života ve válce denně dělil svůj čas do třetin. Říká, bojoval jsem, studoval jsem a modlil jsem se. Raimund hledal Boha ve vědě, ve vesmíru. Po střední škole se nejprve stal inženýrem, elektromechanikem. Jadernou fyziku studoval ve Velké Británii. Po návratu dál hledal Boha a dále bojoval, studoval a modlil se. Když křesťané začali bojovat proti sobě, přestává se modlit, číst Bibli, vstupuje do vlastní vnitřní temnoty. V krizi víry roku 1993 se modlí a uvažuje o životě a světě, ve kterém žije. V Šarbelově poustevně v Anaj přebývá často v noci. Manželství, syrská okupace Libanonu, nemoc druhého syna Radiho nasměrovává Raimonda opět k Bohu. Ale jak si vědecky vysvětlit všechny ty zázraky v souvislosti se svatým Šarbelem? Odkud vznikalo světlo nad Šarbelovým hrobem? A pak ta tekutina vytékající z jeho těla. I když Šarbel umřel, stále žije. Raimondovo rozhodnutí každý večer v Šarbelově poustevně jej bude prosit o pomoc. Následuje 9 let kontemplace, četby Bible, rozjímání. V den, lépe řečeno v noci, svých narozenin 10. listopadu 1994 venku u poustevny za světla svící a biblické četby o rozdávání hřiven přichází pocit horkého větru a pot. V porivu větru se plameny svíce nehybou. Poprosím Jána Pavla, aby přečetl tento citát, jak to říká sám pan Raimond.
2: Než jsem zvedl ruku, abych se dotkl plamínku, byl jsem jakoby přenesen do jiného světa. Všechny mé smysly rázem ustrnuly. Nedokázal jsem vnímat své tělo. Zavládlo naprosté, nerušitelné, absolutní ticho. A najednou jsem byl jakoby ponořený v intenzivním světle. Pocítil jsem něčí přítomnost. Velmi silně jsem vnímal, že zde někdo je. Mluvil beze slov, bez zvuku. Začal jsem klást plno otázek. Dovolil mi, abych mu naslouchal. V jednu chvíli jsem začal vnímat, jak mě zahrnuje pocit pokoje a radosti. Obrovská nevyjadřitelná láska, něha, síla a moc. Bylo to krásnější než cokoliv, co bych si kdy mohl představit. To trvalo asi 4,5 hodiny. Cestou k autu jsem pocítil lehký, teplý stisk. Až u auta jsem na své levé paži spatřil 5 vyrytých prstů. Udivená manželka se zeptala, čí je to ruka?

0: Tak sme slyšeli úvod ke knize Raymond Nader. Očejené, jak táto kniha pokračuje?
1: Druhá část nese název Každý je vyvolený. To, co je další cennou přidanou takovou duchovní hodnotou této publikace, je citlivý talent autora, se kterým popis události doplňuje duchovním pozváním čtenáře k vlastnímu rozhodnutí v následování Krista, ke svatosti, a to ve spojení se svatým Šarbelem. Každý je Bohem vyvolený, prožívá osobní těžkosti, podobně zní Raymondova otázka. Proč jeho dcera Rita přichází na tento svět v době nejurputnějších bojů, ve kterých lidé denně válčí jako divá zvěř? Bůh ví o naší slabosti, ona je naší cestou ke svatosti. A já poprosím znovu Jána Pavla, aby úryvek z této knihy přečetl.
2: Dá se říci, že všichni startujeme ze stejné startovní čáry. Každému z nás zadává Bůh k vykonání konkrétní úkol. Mně i vám. Jste kněžími? Dostali jste přidělený úkol. Jste učiteli? Dostali jste přidělený úkol. Jste mechaniky, lékaři, policisty? Byli jste povoláni, abyste vykonávali to, co vykonáváte, a to tak, jak to nejlépe umíte. Všichni totiž máme šanci stát se svatými.
1: 10. listopadu 1994, ten den nazval pan Raymond dnem nula. Poté navštívil bejrutského biskupa, u kterého však nenašel odpověď. Návštěva představeného kláštera v Anaj přinesla podobný výsledek. Raymond opustil svou práci a zapojil se do chodu katolické televize v Bejrutu, tak dal svůj život do služby Ježíšovi. Stal se z něj voják na poli evangelizace. Se svými přáteli přichází zpočátku každou sobotu, pak pátek, večer k poustevně, aby se modlili. Postupně jejich počet se rozrůstá do tisíců. Ze strany libanonské vlády pod syrskou okupaci přichází zákazy a zatýkání. Raymond je ve vězení mučen a následuje výhruška ublížení jeho dětem. A tehdy píše svoji rezignaci a předkládá ji Šarbelovi. Od Šarbela slyší odpověď: já dělám svoje a ty běž a dělej svoje. Raymond se setkává s nedůvěrou ze strany církve a s jejím otálením. Až biskup Al-Rahi, nynější kardinál a patriarcha Antiochie, žádá, aby donesl od specialistů plastické chirurgie dvě lékařské zprávy. Nasleduje zpráva od psychologa, ba dokonce exorcismus. 5 lety odstup církve se změnil příchodem biskupa Biblu. Následovalo církevní oficiální uznání rodiny svatého Šarbela. V knize je otištěn dokument vydaný příslušnými církevními institucemi potvrzující, že Raymond je člověk zodpovědný za rodinu svatého Šarbela. A kult svatého Šarbela se díky také pana Raymonda šíří po celém světě. 15. července 1995 se mystický zážitek a prokrvení znamení na ruce znovu opakuje. Od toho dne situace se zopakovala asi 50krát. Šarbel přichází se svým poselstvím, někdy je nazývá myšlenkami. V nich se Raymondovi dostává odpovědi na jeho životní otázky a jedna z jeho důležitých otázek je po smyslu života. Znovu poprosím Jána Pavla, aby přečetl citaci z této knihy.
2: Základem vesmíru je láska. Bůh stvořil své stvoření a miloval ho již při samém aktu stvoření. Všechno bylo povoláno k bytí s láskou. A když nadešla plnost času, jak stojí v písmu, přišla na svět ta stejná tvůrčí láska. Jestliže někdo někoho miluje, nechce, aby ten druhý zemřel. Z lidského hlediska je nejhorší věcí, která nás může potkat, smrt milované osoby. Jestliže někoho milujeme, uděláme vše proto, abychom zabránili jeho smrti a mohli se tak radovat z jeho blízkosti na pořad. Křesťanské víře Bůh přesně toto udělal. Přišel na svět a nechal se ukřižovat, aby mě, své stvoření, uchránil od věčné smrti. Byl schopen zabránit mé smrti a učinil to.

0: O novej knize s názvem Raymond Nader, človek, ktorý rozmlouvá se svatým Šarbelem, poslední úder srdce, hovoří v ostravském studiu duchovní správce farnosti Dobratice pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Dostali sme sa ke třetí časti knihy, o čem pojednává?
1: Třetí část knihy má název DNA stvořitele. Pan Raymond svědčí o tom, že ví, že Bůh existuje a miluje svět. Je to stvořitel. Žasne nad stavbou DNA. Bůh miluje své dílo. Bůh přišel v Ježíši Kristu na svět a nechal se ukřižovat. V něm je nadpřirozená láska přesahující člověka. Musíme kráčet cestou, kterou je Ježíš Kristus. K tomu potřebujeme slovo Boží a Eucharistii. Eucharistii líčí Raymond jako největší zázrak. Tuto cestu rozšiřuje a vysvětluje ve čtyřech skutečnostech. Kříž, církev, evangelium a Eucharistie. Pan Raymond do hloubky pojednává, jak důležitá je rodina. Je obrazem Boha a zároveň nejvíce ohrožena ze strany ďábla. Sám díky svých dětí učinil objev, jak velkým darem je otcovství. Být otcem znamená být tváří Boha, říká pan Raymond a dál pojednává o otcovství. Raymond doprovázel syna François i dceru Ritu, lékařku, obdobím otázek spojenými s existenci Boha. Dokonalost stvoření byla narušená lidským hříchem. Z toho plyná skutečnost bolesti a smrti. Nenásilně je zde také představen Ježíš Kristus, zachránce. Přes ukřižování pán Raymond nabízí pohled na skutečnost smrti. Jan Pavel je také otcem tří dnes už dospělých dětí, takže se ho zeptám, co jeho jako otce rodiny zasáhlo v této knize.
2: Padnul jsem tady na krásný úryvek, který mluví o tom, kým nebo čím by měl být otec v rodině. Cituji z knihy. Díky svým dětem, říká Raymond Nader, jsem učinil objev, jak velkým darem je otcovství. Být otcem znamená být tváří Boha, jehož děti ve svém otci vždy uvidí odraz Boha. Táta bude pro své děti vždycky obrazem Božím. Velmi mnoho lidí má dnes pokřivený obraz Boha právě proto, že jim jejich otec ten skutečný a pravý obraz neukázal. Pokud se na nich dopouštěl křivdy, ubližoval jim, pokud byl jejich vztah s otcem nějakým způsobem toxický, bude špatný i jejich vztah s Bohem.
1: Já bych ještě krátce pokračoval v té třetí části, ve které najdeme odstavec nazvaný Prostě zadarmo. Touhu mluvit o Ježíši pan Raymond zrealizoval ve vysílání přes televizní signál. Kde vzal finanční prostředky? Otlačil kolena a pán se postaral a nejenom jednou, ale mnohokrát. Křesťanská televize Lumière nyní vysílá v arabském jazyce na Blízký východ, do severní Afriky, Evropy, také do Spojených států. Zkrátka na celý svět. V posledních dnech během papežské návštěvy jsem využil také tuto arabskou televizi. K čemu je pan Raymond povolán? Hovořit lidem o víře v Ježíše. Proč se hádat? Jsme na světě, abychom dávali a sloužili, ne abychom vlastnili a vládli. Raymond odmítá pracovat v politice, ale tomu, kdo je Bohem povolán pracovat na poli politiky, nebrání. Odmítá válku a prosazuje společnost, kde by se lidé milovali nezávisle na víře, kterou vyznávají. Bůh vdechl do člověka svého ducha, všichni vyznáváme stejné hodnoty. Je na nás, jak dál svobody využijeme. Politické napětí v Libanonu je úzce spjato s existencí tří náboženství. V Libanonu žijí křesťané, šíité a sumité. Raymond vzpomíná na situaci, kdy syrská armáda vtrhla do Libanonu a začaly mezi důstojníky čistky. On byl důstojníkem číslo 1. Jeho duchovní vůdce s darem proroctví, poustevník ze svatého údolí Abuna Antoine Tarabay mu řekl, že jej 2 týdny uvězní a budou mučit. O něco později se Raymond osobně setkal s člověkem, který ho měl zabít, ale z neznámé příčiny to neudělal. Raymond říká, život nám nepatří, dávání jej, obětování druhým je spiritualitou kříže, klíčem je láska. A v závěru knihy doplňuje, život je vyznačen prvním a posledním úderem srdce. Ježíš dává smysl našemu životu, pak vstoupím do světla a setkáme se se svým stvořitelem. Znovu dám slovo Jáhnu Pavlovi, který uvede citát z této knihy.
2: Buďte na sebe opatrní a myslete na poslední úder svého srdce. Je totiž nejdůležitějším úderem ze všech. Nevíte, kdy nadejde, proto buďte neustále připraveni. Žijte u Ježíše, protože bez něj bude onen poslední úder zklamáním. To Ježíš a nikdo jiný dává smysl životu. Mějte ho ve svém srdci a nikdy se nebudete bát okamžiku, kdy vaše srdce udeří naposled.

0: Ve stručnosti jsme představili obsah. V knize se hovoří o dotecích svatého Šarbela. Očejené, mohl byste posluchačům přiblížit nějak podrobněji setkání pana Nádera se svatým Šarbelem?
1: Ano, mystická zkušenost pana Raimonda se svatým Šarbelem se od prvního zážitku 10. listopadu 1995 opakují asi jednou, dvakrát do roka. Pokaždé podobně. Vidí světlo, zakouší pocit vnitřního pokoje, během nich se dostává Raimondovi odpovědí na jeho životní otázky. Cítí v tom velkou zodpovědnost a zakouší velké boží požehnání. Tato sdělení slyší v duchu, v hloubi svého srdce. Až pak to vyjádří s velkou opatrností a zodpovědností slovně. Než cokoliv napíše, modlí se, rozjímá a ujišťuje se, že to nepochází od něho samotného. Když sdělení napíše, odevzdá ho svému duchovnímu vůdci, poustevníkovi ve svatém údolí, poté svému biskupovi a teprve pak se s ním dělí s rodinou svatého Šarbela. Do jara roku 2024 obdržel svolení ke zveřejnění 52 z 56, můžeme nazvat, poselství. Daná zveřejněná poselství jsou v absolutním souladu s učením církve. Nemůžeme v nich hledat senzaci nebo konec světa. Svatý Šarbel připomíná pravdy, které církev již dávno hlásá. Neobvyklé je na nich, že i když Šarbel žil více než před 100 lety, poselství padnou do naší doby. Svatý Šarbel se ve svých myšlenkách soustředí na Ježíše. Máme ho následovat v chudobě, poslušnosti a čistotě. Drazí posluchači, v češtině karmelitánské nakladatelství vydalo útlou knížečku Myšlenky svatého Šarbela, autora Hana Skandar. Tato knížečka obsahuje stručný životopis svatého Šarbela a krátké jeho úrovky myšlenky. Z textu je patrná duchovní hloubka tohoto světce, jeho pokora a nevyslovná láska k Bohu a k lidem. To jsou ty myšlenky, které svatý Šarbel dává do srdce panu Raimondovi a tak, jak jsem je popsal, pak po náležitém církevním schválení, modlitbě, rozeznávání jsou některé z nich takto zveřejněny. A znovu poprosím Jána Pavla, jestli aspoň jednu krátkou tuto myšlenku nám může tady nyní přečíst.
2: Tvá slabost je zde proto, aby si ji porazil, a ne proto, aby si ji používal jako výmluvu.
0: Oče Jene, už několikrát zde zazněl pojem rodina svatého Šarbela. O jakou rodinu se jedná? O jaké společenství?
1: Toto společenství vzniklo v Libanonu jako plod osobní modlitební zkušenosti pana Raimonda Nádera se svatým Šarbelem, ke kterému právě došlo toho roku 1994 a potom následovně vícekrát. Tato rodina následně byla oficiálně zřízena církevní autoritou, a to 11. srpna 1995 před poustevnou svatých Petra a Pavla v Anaj. Máme také druhý název, ne světovi, ale nyní celý název zní Rodina svatého Šarbela v Polsku. Ta zahájila svoji činnost v roce 2019 se souhlasem arcibiskupa metropolity katovického Adriana Galbasa. Slouží především v arcidiecezi katovické, ale vznikají stále další modlitební formační skupiny. Nyní jich můžeme napočítat již 8. Hlavním zodpovědným v Polsku za šíření rodiny svatého Šarbela na základě pověření obdrženého 9. září roku 2019 je Raimond Náder se souhlasem katovického metropolity je Polsku zodpovědný Alexander Baňka. Co je základem jejich spirituality? Rodina svatého Šarbela v Polsku jako součást rodiny svatého Šarbela vychází v antiochijské, syrské a maronické spirituality. Jejíž kořeny sahají až k nejstarší eremické tradici křesťanského mnišství. Čerpá z katolického dědictví východu a v souladu s univerzální tradicí Všeobecné církve spojuje své východní základy s duchovním odkazem západní církve. A co život apoštolský, mohli byste se zeptat. Rodina svatého Šarbela v Polsku byla povolána k dílům evangelizace, apoštolátu a milosrdenství a také k službě směřující k hlubšímu objevování základu křesťanské spirituality v římskokatolické církvi, zejména ale také spirituality asketické a mnišské. Členové rodiny svatého Šarbela v Polsku, žijící ve světě podle svého stavu a povolání, uskutečňují v životě praxi evangelních rad a pečují o rozvoj teologických cností. Její heslo zní byt mnichy v srdci světa. Raimund Náder mimo jiné země od roku 2023 navštěvuje také farnosti v Polsku a vede společně s rodinou svatého Šarbela v Polsku třídenní duchovní cvičení pro rodiny, jednotlivce, zasvěcené osoby, kněze, laiky. Jejich termín bývá pravidelně stanoven na první dny měsíce května. Přihlašování však probíhá již od ledna. V roce 2026 budou tyto duchovní cvičení také otevřené všem zájemcům z České republiky, tudíž se simultánním překladem z angličtiny do češtiny. Budou se konat od 30. dubna do 3. května v Obláckém centru mládeže Niniva v Kokotku. Bližší informace a přesný termín a přihlášování najdete na stránkách farnosti do Bratice.
0: Na Proglasu posloucháte pořad Před kostelem. O knize s názvem Raimund Náder, člověk, který rozmlouvá se svatým Šarbelem, poslední úder srdce, hovoří v ostravském studiu duchovní správce farnosti Dobratice pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík.
1: Snad vás, drazí posluchači, také zajímá, jestli k tomuto tématu rodiny svatého Šarbela najdete nějakou zmínku v té knize, kterou vám nyní představujeme. Poprosím jáhna Pavla.
2: Buďte mnichy v srdci světa, vybídl nás svatý Šarbel, když hovořil o nás, jakožto o rodině svatého Šarbela. Pro svatého Šarbela je totiž celý svět jeden velký klášter a křesťané mají být jako mniši v tomto klášteře.
0: Očejené v knize se nachází také celá řádka fotografií.
1: Jak jsem už vzpomenul, autorem mnohých těchto krásných černobílých fotografií je profesor Alexander Baňka, ale také napsal krásnou předmluvu k této publikaci. Já bych poprosil znovu jáhna Pavla, aby nám z ní zacitoval.
2: S Raimundem jsem se seznámil v roce 2015 a stali jsme se velmi dobrými přáteli. Potkali jsme se při mé první návštěvě Libanonu, kterou jsem podnikl proto, abych lépe poznal život a spiritualitu svatého Šarbela a spatřil místa spojená s jeho životem. Kolik času od té doby uplynulo? Raimund se stal jedním z mých nejbližších přátel. Beru ho jako staršího bratra. On mi zase opakuje, jak drahý jsem jeho srdci a že na mne myslí a modlí se za mne. Chápu to jako obrovskou boží milost pro sebe.
1: Alexander Baňka, narozený roku 1979, je filozof, politolog a laicky představený duchovního centra hnutí Světlo život v katovické arcidiecézi. Je přednášející na Institutu filozofie Slezské univerzity, člen pastorační rady arcidiecéze Katovice a předseda komise pro laiky na druhé synodě arcidiecéze Katovice. Alexander Baňka je také oddaným manželem a otcem. jeho porozumění a podpora rodiny jsou základem jeho pracovního i osobního života. Alexander Baňka od roku 2015 vede v Libanoně odborný historický průzkum života svatého Šarbela Machlufa a spirituality spojené s jeho životem. Tuto práci představuje v rozsáhlém díle Šarbel – cesta dokonalosti. Jeho další publikace pojednávají o životě, víře, duchovním světě a smyslu existence, jako například Nepsis, modlitba bdělosti srdce, Tajný život na nebesích, Tajná trilogie, Tajný život démonů, Tajný život andělů, Čtyři dimenze léčení. Je také aktivním spolupracovníkem Radia M a katolických novin Gošť nedělny. Provozuje evangelizační kanál na YouTube, což mu umožňuje oslovit široké spektrum posluchačů a čtenářů. Já osobně jsem vděčný za dar přátelství, které započalo s Alexandrem na mé pouti v Libanonu v roce 2024, kde jsem měl možnost také poznat jeho ženu Moniku a dva jejich syny. Od té doby se pravidelně setkáváme na formačních večerech rodiny svatého Šarbela v Tychach v Polsku.
0: Očejené pokračují v Dovraticích v kostele setkání ctitelů svatého Šarbela každý 22. den v měsíci?
1: Ano, jistě. Nejenom v Dobraticích, ale po celém světě, kde se nacházejí relikvie svatého Šarbela a především poutníci přicházejí do kláštera, kde žil svatý Šarbel v Anaj a k jeho poustevně. Mnozí se asi zamýšlí, co ti lidé hledají, co prožívají, když přicházejí za svatým Šarbelem. Milost upřímného pokání je především nejzákladnějším a nejsmysluplnějším dílem Ducha Svatého. Svatyně svatého Šarbela v Libanonu je považována za jednu z nejvýznamnějších mezinárodní svatyní. Lidé svědčí o milosti obrácení, pokání a smíření s Bohem, o daru nového svědomí, osvobozeného od břemene hříchu. Společným jmenovatelem všech těchto v uvozovkách zázraku, nebo řekneme znamení, poselství, je víra v moc Ježíše Krista, která působí a je rozmnožena, prohloubena na přimluvu svého věrného služebníka svatého Šarbela. U takzvaných zázraků nikdy nejde o zázrak samotný. Vždycky je to znamení, jen a pouze znamení, jenž má namířit naši pozornost na jinou skutečnost. Nemůžeme se zastavit, musíme pokračovat dál, poohlížet se potom, nač mi znamení ukazuje, k čemu mě vede. Může to být prohloubení života modlitby, důvěry k Bohu, uspořádání některého vztahu, růst v některé oblasti duchovního života. A v Dobraticích je výjimečná, můžeme říct, až evropského formátu přítomnost relikví prvního stupně čtyř libanonských svatých. Darem je mimořádná atmosféra Božího ducha uprostřed se modlícího společenství Božího lidu. Aktivně usilujeme o formaci, duchovní růst podle příkladu života svatého Šarbela.
0: Účastníci setkání v Dobraticích si mohou sebou domů odvést Šarbelovu vodu. O co se jedná?
1: Nejdříve bych poprosil Jána Pavla, aby přečetl znovu z této knihy, kterou vám představujeme.
2: Lidé svatého Šarbela prosili o požehnání vody, kterou přinášeli v lahvích nebo čbánech. Marunité mají zvláštní zbožný vztah ke svěcené vodě. Při každé příležitosti v pohledu na veškeré zlo sahají po ní s velkou vírou. Poutníci, kteří přicházeli do poustevny v Anaj, toužili především přinést domů trochu vody, kterou požehnal svatý Šarbel, aby ve chvíli potřeby použili. V okolí Anaj se rychle rozšířila zpráva o zázračné skutečnosti Šarbelova požehnání. Impulzem k tomu byl zázrak se sarančaty. Po pokropení požehnanou vodou pole byla uchráněna před skázou sarančat. Požehnaná voda byla také používána během nemoci. O požehnání vody prosili také muslimové. Pokropením touto vodou byly zachraňovány stodoly, sypky, nemocná zvířata a pole hedvábníku. Po požehnání se v době hladu plnili spíše zrnem a olivami. Proto lidé svěřovali Šarbelově modlitbě své nejdůležitější záležitosti, zvlášť zdraví a život.
1: Podle nauky církve o vykoupení, moc, jaká byla připisována Šarbelovu požehnání, nebyla výsledkem nadpřirozených schopností tohoto poustevníka, ale měla své opodstatnění v tom, že z důvodu svatosti svého života se Šarbel stal hospodářem a rozdavatelem z daru Kristova vykoupení, které se dotklo bytí a podstaty celého vesmíru. Můžu říct slova, která vyslovují při žehnání této vody. Bože, požehnej tuto vodu na přimluvu svatého Šarbela, jehož relikvie je do ní ponožena. Uděl, aby kdokoliv, kdo ji s vírou a se zbožností použije nebo přijme, obdrží zdraví pro tělo a ochranu pro duši, ochranu majetku či zvířat, pomoc v naléhavé potřebě. Touto vodou je možné se žehnat, kropit své příbytky, je možné ji nalévat na nemocné místo, je možné ji pít. Ve víře Boha na přimluvu svatého Šarbela při použití vody můžeme přijmout od Boha vyslyšení prozeb.
0: Oče Jené, dlouho očekávaná kniha je na světě, je k dostání. Co bude dál?
1: Libanonský ceder u kostela v Dobraticích sice pomalu, ale roste. Ceder je symbol duchovní cesty svatého Šarbela. 22. každý měsíc lidé přicházejí, čerpají z nabízených milostí. Již od 15.30 lidé čerpají z přímluvné modlitby, ze svátosti smíření, prožívají korunku k svatému Šarbelovi, pomázání olejem svatého Šarbela, mši svatou, v adoraci děkuji Bohu za přijaté milosti. Mnozí si odvážení nejenom Šarbelovu vodu, ale mnohom také devocionárií, které jim žehnáme. Od ledna je možnost přihlášovat se na duchovní cvičení s panem Raimundem Náderem, jak jsem vzpomenul, informace jsou na stránkách farnosti Dobratice. Ale pracujeme také na tom získat ze zahraničí film o svatém Šarbelovi, kterému by dali český hlas, byl by tady v naší zemi srozumitelný posluchačům a divákům. No a před několika dny mi volá z Libanonu pan Vojta Machovský, prosil o informace během papežské návštěvy v této zemi a prozradil touhu, že by rád v roce 2026 zorganizoval pouť pro lidi z české země do Libanonu. Byla by to první křesťanská pouť tady z naší země a lidé by nejeli s cestovkou slovenskou nebo polskou, ale prostě z naší zorganizovanou pouti do této země. Cede roste a Pán Bůh nás vede dál.
0: Hosty pořadu před kostelem byli pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí redaktor Antonín Žonerčík.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Za několik okamžiků bude 21 hodin. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek a nyní už vás zvu do společenství modlitby večerních chval.

0: A k Jožkovi Javůrkovi se připojuje otec Martin z fary od svatého Augustina, kde jsme dneska měli pouť ke svátku svatého Augustina. Budeme se modlit z 22. neděle texty, čili z 2. týdne žaltáře. Začneme tedy v novějších breviářích na straně 1039. 1039 texty následují. Mariánská antifona je na straně 805. 805. Majitelé původního vydání na listový stranu 929. 929. Mariánskou antifonu potom na straně 713. 713. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Pravý Bože na výsosti, předivný jsi v své moudrosti, kterou všechno spatřuješ, nebe zemi spravuješ. Chvála všemohoucímu, chvála vševědoucímu.
1: Jediným slovem své moci učinil jsi všechny věci, nic tobě nemožného, ani nic nesnadného. O Bože všemohoucí, buď chválen dnem i nocí.
0: Ty jsi v nebi kůry andělské, v světě pokolení lidské, stvořil, by ti sloužili, navěky s tebou byli. Buď tobě za to chvála, věčná a neskonalá.
1: Kdo tebe v pravdě poznají, v tebe naději skládají, neb ty věčná dobrota uvádíš do života. O Bože dobrotivý, budiš nám milostivý. Kristus je kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Aleluja.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Že zlomoci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Kristus je kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Aleluja.
1: Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl. Aleluja.
0: Nikoli nám, Hospodine, nikoli nám, ale svému jménu zjednej slávu, pro své milosrdenství, pro svou věrnost.
1: Proč mají pohané říkat, kde pak je ten jejich Bůh?
0: Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl.
1: Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
0: Mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí.
1: Mají uši, ale neslyší, mají nos, ale nečichají.
0: Mají ruce, ale nehmatají, mají nohy, ale nechodí, hlas nevydávají svým hrdlem.
1: Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
0: Izraelův dům doufá v Hospodina, jejím pomocníkem a štítem.
1: Áronův dům doufá v Hospodina, jejím pomocníkem a štítem.
0: Hospodinovi ctitelé doufají v Hospodina, jejím pomocníkem a štítem.
1: Hospodin na nás pamatuje a požehná nám.
0: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu.
1: Požehná Hospodinovým ctitelům, malým i velkým.
0: Hospodin vás rozmnoží, vás i vaše syny.
1: Požehnáni jste od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
0: Nebesa jsou nebem pro Hospodina, avšak zemi dal lidským dětem.
1: Mrtví nemohou chválit Hospodina, nikdo z těch, kteří se stupují do podsvětí.
0: My však velebíme Hospodina nyní až na věky.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl. Aleluja.
1: Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Z druhého listu Solunianům, ze druhé kapitoly. Je to naše povinnost, abychom Bohu stále za vás děkovali, bratři pánem milovaní, že vás vyvolil jako první, abyste došli spásy. To se stalo tak, že vás duch posvětil a vy, že jste uvěřili v pravdu. Bůh vás naším kázáním evangelia povolal k tomu, abyste dosáhli slávy u našeho pána Ježíše Krista.

0: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Jeho moudrost převyšuje všechno.
1: Jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi. Syn člověka přejde ve slávě svého Otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Chvála a čest Kristu, neboť on může na věky spasit ty, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Stále totiž žije, aby se za nás přimlouval. Posíleni touto vírou ho prosme.
1: Pane, pamatuj na svůj lid. Ježíši, slunce spravedlnosti, na sklonku dne tě prosíme za celé lidské pokolení,
0: aby se všichni stále těšili z tvého světla, kterého neubývá.
1: Opatruj novou úmluvu, kterou si spečetil svou božskou krví,
0: a posvěcuj svou církev, aby byla neposkvrněná.
1: Pane, pamatuj na své shromáždění,
0: na svůj lid, v němž přebýváš.
1: Uveď poutníky na cestu pokoje a pravého štěstí,
0: aby ve zdraví a radosti došli k vytouženému cíli.
1: Pane, přijmi duše zemřelých,
0: udělím odpuštění a věčnou slávu, a zejména myslíme na těžce postižené obyvatele Nepálu, kam můžeme finančně také přispět.
1: Pane, pamatuj na svůj lid.
0: Volejme k Otci.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, v Tobě je plnost všeho dobra. Vlož do našich srdcí lásku ke Tvému jménu, rozmnožuj naši oddanost k Tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás, na přímluvu svatého Augustina, roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za tuto společnou modlitbu. Žákům a studentům přejeme ještě zítřejší dobíhací odpočinkový den a potom s velkou chutí do školního roku. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jdeme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert vážné a duchovní hudby, ve kterém vyslechneme tři skladby. První nese název Než pory k svátku Panny Marie. Napsal ji Filip Ersan. Na varhany hraje Olivier Ratry a Yves Castagne. Diriguje Lionel Su. Druhou skladbou jsou tři skladby pro velké varhany. Autorem César Franck, na varhany Jiřina Pokorná a na závěr smyčcový kvartet G-dur D887 opus 161. Autorem je Franz Schubert a hraje Benevicovo kvarteto.

Na Proglasu dozněl koncert vážné a duchovní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Nešpory k svátku Panny Marie a napsal ji Filip Ersán. Na varhany Olivier Latry a Yves Castagne. Dirigoval Lionel Su. Druhou skladbou byly tři skladby pro velké varhany, autorem César Franck, na varhany Jiřina Pokorná a na závěr smyčcový kvartet G-dur D887 opus 161. Autorem Franz Schubert hrálo Benevicovo kvarteto.

0: Dnešní část nese název Rozpoznávacím znamením křesťana je láska ke kříži. V kostelech často bývají obrazy všech svatých. Malíři obyčejně vyřeší problém námětu jakýmsi paritním zastoupením. Bývá tu jeden svatý papež, jeden biskup, jeden král, jedna pana a tak dál. Albrecht Dürer však měl v úmyslu vyjádřit nejen množství svědců, ale především to, co tento zástup spojuje, stmeluje v jedno. Proto namaloval, jak se všichni ti nejrůznější lidé dívají nahoru, kde Bůh Otec drží na klíně Krista na kříži. Pěkně je tu vyjádřeno tajemství křesťanské svatosti, její láska k Bohu. Jejím rozpoznávacím znamením je však láska ke kříži, ke Kristu na kříži. List apoštola Pavla Galaťanům by se mohl nazvat obhajobou Kristova kříže. Mojžíšův zákon naučil lidi rozeznávat, co je dobré a co zlé. Zlo však nepřemohl. Nad hříchem zvítězil jedině Kristův kříž. Je proto potřeba se přichytit tohoto kříže vírou, křtem, zapíráním. Vždyť skrze zákon jsem zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován, píše apoštol Pavel ve 2. kapitole listu Galaťanům. List končí slavnou chválou kříže, ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Je tedy kříž potřebný Židům? Je doplněním zákona? Je vrcholem zjevení? Křížem pak proniká do celého světa toto zjevení, původně dané jenom vyvolenému národu. V listech ze zajetí, které jsou určeny pohanům, staví svatý Pavel kříž jako symbol míru ve světě, který je rozdělený a kde vládne nenávist. Úřad zprostředkovatelky míru patří církvi, protože v ní stojí Kristův kříž a z něho Kristus směřuje s Otcem celý svět, kosmos. Okovy, které nosí, jsou Pavlovi symbolem, že toto velké dílo začíná už pronikat do světa. Svět ale kříž ještě nesnáší, vzpírá se mu, je mu bláznovstvím. V prvním kapitole listu Korinťanům čteme: Ti ovšem, kdo jdou k záhubě, považují nauku o kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. Dokonalost křesťana je tedy nemyslitelná bez kříže. Kristus se stal novým Adamem svou smrtí a zrodil nás pro nový svět svou krví. Křtem se Kristova smrt přesazuje do každého křesťana, aby začal život Boží. Ti, kteří nevidí než zemi, jsou nepřátelé kříže. Jak dosvědčuje svatý Pavel, Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to Židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť pošetilá věc Boží je moudřejší než lidé a slabá Boží věc je silnější než lidé.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Milí posluchači, dnes nás čeká malý výlet na největší ostrov na světě, který není kontinentem. Na ostrov, který je z 81% pokrytý ledem a po Antarktidě se jedná o druhou největší zaledněnou plochu na světě. Mluvíme o Grónsku, do kterého by se svojí rozlohou přes 2 miliony kilometrů čtverečních Česká republika vešla více než 27krát. Pro představu je Grónsko svojí rozlohou pouze 4,5krát menší než celé Spojené státy americké. Leží mezi Severním ledovým a Atlantským oceánem a velká jeho část se nachází už v oblasti nad Severním polárním kruhem. Krásný poslech tohoto pořadu vám přeje Jana Rambousková. Nejdříve nás čeká rozhovor se ženou inuitkou, která se v Grónsku narodila a do svých 20 let tam vyrůstala. Zapojil se také její manžel Bent, původem z Dánska. Dále nás čekají dva rozhovory s manželskými páry v důchodovém věku, které zvolili možnost navštívit Grónsko výletní lodí. A na závěr si popovídáme s přístavním lektorem Andrásem Kovalským. Protože rozhovory probíhaly v angličtině, budou tlumočeny do češtiny. Právě hovořím s paní, která pochází z Grónska. Mohla bych vás poprosit, jestli byste se krátce představila?
1: Jmenuji se Abigaya. Narodila jsem se v Grónsku a vyrůstala jsem tam přibližně do svých 20 let. Pak jsem se přestěhovala do Dánska kvůli studiu a tam jsem se vdala. V Dánsku žiji 43 let.
0: Chtěla byste něco říci o vašem dětství? Jaký byl život v Grónsku tenkrát?
1: Vyrůstala jsem ve své rodině. Bylo nás 9 dětí. Rodinné prostředí bylo fajn. Myslím, že když mi bylo 6 let, začala jsem chodit do školy. A když jsem byla ve 4. třídě, byli jsme se třídou vysláni na jeden rok v rámci výměnného programu do Dánska. Bydleli jsme v rodině, kterou jsme viděli poprvé v životě. Po tom roce v Dánsku jsem začala mít pocit, že zapomínám některá grónská slovíčka.
0: Jaké to pro vás je, vrátit se po letech do Grónska a vidět vaši rodnou zemi znovu?
1: Je to moc milé. Je to pro mě velká věc potkat někoho ze své rodiny nebo přátel. Setkala jsem se s kamarádkou, kterou jsem neviděla posledních 40 let. Žije také v Dánsku, ale setkali jsme se v Ilulissatu. Bylo to hezké setkání.
0: Jak často Grónsko navštěvujete, zatímco bydlíte v Dánsku?
2: Jednou za 3 nebo za 5 let. Tentokrát to bylo 7 let, co jsme v Grónsku nebyli, ale předtím jsme tam byli po 2 letech a po roce. Takže je to různé.
0: Jaký je život v Grónsku teď? Změnilo se to hodně od dob vašeho dětství?
1: Ano, změnilo. Hodně. Je tam více domů.
2: Život tam je mnohem modernější než před 40 lety. Vzdělání se přesouvá z Dánska do Grónska. Před 40 lety mnoho mladých lidí jezdilo do Dánska, aby tam chodili do školy.
0: Takže bychom mohli říct, že Gróňané jsou v dnešní době mnohem samostatnější. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
2: Ano, jsou čím dál samostatnější.
0: Je to velký rozdíl žít v malé grónské vesnici a ve velkém městě, jako je třeba Nuuk nebo Ilulissat? Nevím, jestli mohu Ilulissat nazvat velkým městem, ale přece jen. Liší se nějak život v hlavním městě Nuuk a například v nějaké malé vesnici?
2: Existuje malé město, které se jmenuje Akunak. Podle mě je to jiné žít v Akunaku. Všechno trvá déle.
1: Je tam pouze jedna zdravotní sestra. Není tam žádný doktor. Pokud má někdo zdravotní problémy, tak se musí zavolat do města Asiat, jestli tam mají doktora. Když tam doktor je, přeplaví se do Akunaku nebo může letět helikoptérou. Když je to vážnější případ, tak plují do Asiatu. Pokud tomu člověku nedokážou pomoci, letí do Nuuku. Pokud ani tam zdravotní péče nestačí, tak je pošlou do kodaňské nemocnice v Dánsku.
0: Takže to může být složité dostat se k lékařské péči.
1: Pokud bydlíte v malé vesnici a máte například rakovinu, pošlou vás do větší nemocnice na vyšetření. Pokud tam zjistí, že pro vás nemohou nic udělat, tak vás pošlou do Kodaně. A tam chvíli budete.
0: A co grónské domy, ve kterých lidé bydlí? Je to tradice, že jsou domy tak krásně barevné a že jsou ze dřeva?
2: Ano, to je tradice.
1: Domy doktorů jsou vždy modré a budovy dánské vlády jsou červené domy s bílými okny.
0: A nyní máte také elektřinu.
2: A ropu.
1: Moje máma vyrůstala v domě, kde nebyla zavedená elektřina. Potom, když se odstěhovala do samostatného domu, tak tam elektřinu měli. A ona to nesnášela. Byla zvyklá vařit si jídlo a péct pečivo na ohni. Než se to naučila používat, myslím, že jí to nějakou dobu trvalo, protože to nesnášela.
0: Bylo ještě něco dalšího, co pro vás nebo pro vaše příbuzné bylo obtížné, když se život v Grónsku začal měnit?
1: Dřív jsme neměli.
2: Dřív neměli v domě zavedenou vodu. Všichni museli chodit 100 metrů s vědrem na veřejné místo, kde si mohli vodu načepovat. Pak si vodu nosili domů a z toho vařili, myli se a tak. To bylo tak v 60. letech. Teď má každý zavedenou vodu ve svém domě a nikdo s vědrem pro vodu nechodí. To bylo na konci 60. let a na začátku 70. let minulého století. Je to nějaký čas. Ona byla ještě dítě.
0: A odkud vlastně pocházíte? Které je to město?
1: Je to kousek od města Ilulissat.
2: V zátoce Disco Bay.
0: Ale stejně, Ilulissat už je v oblasti nad severním polárním kruhem a žije tam spousta polárních psů. Život tam je trochu jiný než v jižnějších městech, jako je Nuuk a Qaqortoq, aspoň z toho, co jsem viděla. Jak je možné na takových místech cestovat? Používáte psí spřežení nebo jakým způsobem se přesouváte mezi městy?
2: Některé rodiny používají psy, sáně i na lovení. Mnoho rodin má nějaké psy nebo i několik psů. Používají se biče na ovládání psích spřežení. Použití biče není na to, aby psy trestali, ale pouze na to, aby psy přiměli zrychlit nebo zatočit doprava a doleva. Je to zvíře na práci.
1: Je to pracovní pes. Není to mazlíček.
0: A myslíte si, že psy jsou s tímto přístupem srovnaní?
1: Ano.
2: Ano, oni s tím žijí. Vyrostli tak.
0: Máte pocit, že život v Grónsku je velmi odlišný od života v Dánsku?
1: Pracující dánští dělníci chodí ve skupinách a Grónanů se bojí.
2: Mezi lidmi z Grónska a dělníky z Dánska, kteří přijeli do Grónska pracovat, jsou napjaté vztahy. Jako dělník z Dánska vyděláváte mnohem víc peněz. Můžete zdarma cestovat do Dánska a máte zdarma i bydlení. Člověk z Dánska si vydělá mnohem víc peněz, i když dělá úplně stejnou práci jako člověk z Grónska. A to vytváří rozbroje.
0: Co si myslíte o evropském stylu života? O stylu života v Dánsku. Líbí se vám tam?
3: Comfortable for you?
4: Yes, a lot.
1: Ano, moc. Je snadné jet autobusem do jiného města. Toto v Grónsku vůbec není, protože do jiného města se musíte plavit lodí nebo tam letět. Z Kodaně do Roskille je to 40 kilometrů autobusem nebo vlakem a z Ilulissatu do jiné vesnice musíte jet lodí nebo letět letadlem.
0: Je to drahé cestovat lodí v Grónsku?
1: Ano, je to velmi drahé. Také létání je velmi drahé.
0: Takže cestují lidé v Grónsku často, nebo spíše zůstávají v jejich rodných vesnicích?
2: Mnoho rodin má své vlastní lodě. Nepoužívají veřejné lodě nebo helikoptéry na přelety. Mladší lidé cestují stejně tak jako my, ale je to mnohem dražší, protože nejdříve musí letět z Grónska do Evropy, což stojí 4 000 nebo 6 000 dánských korun. A potom mohou letět na Malorku nebo Ibisu nebo kamkoliv chtějí.
0: To chápu. Jak si myslíte, že grónští lidé vnímají turisty, kteří do jejich země jezdí?
1: Já si myslím, že jsou za to rádi, protože tím se do země dostávají peníze.
0: A není to pro ně nepříjemné, když z velké výletní lodi vystoupí 3 000 lidí a jdou navštívit Ilulissat?
2: Komu se to nelíbí, jde do svého domu a zatáhne žaluzie.
0: Jaká je v Grónsku zima?
1: Chladná. Velmi chladná. Moje kůže na tu zimu tam není moc zvyklá. Mám ráda život v Dánsku.
2: Je tam opravdu zima. Musíte mít hodně teplého oblečení, teplé boty a tak. Ale nechtěl bych tam žít. Za těch 40 let, co žijeme v Dánsku, jsme tam byli na Vánoce a Nový rok s našimi dětmi jen jednou před 20 lety.
0: Jak to lidé zvládají, když je venku tma a taková zima?
2: Je tam mnoho lidí, kteří jsou v depresi, protože je tam tma od listopadu do ledna nebo února. Někteří lidé jsou více v depresi, než můžete vidět jinde na světě.
1: A děti, které chodí do školy, mají 13. ledna volný den a většinou jdou na nějaký výše položený bod, kde potom lyžují nebo sáňkují. A po 4 nebo 5 hodinách jdou zpátky do školy, kde dostanou horkou čokoládu.
0: Co je obvyklá práce, které se věnují lidé v Grónsku?
1: Úřední práce, zdravotní sestra.
2: Je to jako na jiných místech v Evropě.
1: Vychovatel ve školce, pracovník s elektronikou.
2: Jako všude jinde. Už existuje jen málo lidí, kteří se živí rybolovem. V té vesnici, kde Abby vyrůstala.
0: To je všechno, na co jsem se vás chtěla zeptat. Moc vám děkuji za sdílení. Přeju vám krásný zbytek vaší cesty. Naschledanou.
3: Goodbye. Takus.
5: Takus.

0: Dobrý den, právě si povídám s Elaine a Gary Gepfordovými. Společně jsme na výletní lodi, se kterou jsme navštívili Grónsko. Byla to vaše první návštěva Grónska?
1: Je to tak. Bylo to úplně poprvé, co jsme tam byli.
0: Jak vás to napadlo, že pojedete do Grónska?
1: Protože jsme už byli na mnoha místech na světě, ale v Grónsku ne. A ukázalo se, že je to jedno z našich oblíbených míst.
0: Co si myslíte o stylu života lidí v Grónsku? Překvapilo vás něco?
1: Mám dojem, že je to trochu osamělý život. Musíte být asi opravdu odolní a nezávislí, abyste dokázali žít v tak drsných podmínkách.
0: Jaké to bylo pro vás, Gary, být v oblasti nad severním polárním kruhem?
2: To je těžké říct. Bylo to okouzlující vidět ty ledové kry a ledové plochy. A vědomí, že Grónsko ztrácí svůj led, je tak trochu znepokojující. Člověk to nerad vidí. Ale vzhledem ke globálnímu oteplování klimatu je to něco, s čím musí žít a co musí překonat.
0: Jeli byste do Grónska znovu?
1: Ano, ale myslím, že jsou i další místa, která můžeme navštívit. A měli jsme velké štěstí, že tato loď navštívila 3 přístavy a jeden nádherný fjord, Prince Christian Sund. Byli jsme překvapení, že tam nejsou žádné stromy, ale pohled na skály, led a hory byl neuvěřitelný.
0: Dobře, teď se vrátím k místům, která jsme už navštívili. Prince Christian Sund, jak už bylo řečeno, poté Ilulissat, Nuuk, hlavní město Grónska a Kakortok. Které z těchto míst vás osobně nejvíc zaujalo, Gary?
2: Užil jsem si plavbu fjordem Prince Christian Sund. To bylo velmi zajímavé, ale také jsem se rád dozvídal o lidech a o historii Šetlandských ostrovů. S tím jsem se nikdy dřív nesetkal. Bylo to osvěžující, velmi zajímavé a určitě bych doporučil komukoli, koho zajímají kulturní rozdíly, aby přijel sem na Šetlandské ostrovy, do Grónska a poznal místní kulturu, lidi a historii, protože je jí tu skutečně hodně.
0: Abych to uvedla na pravou míru, s lodí jsme navštívili také Island a Šetlandské ostrovy. A teď se zpátky vrátím k mé otázce. Které místo se vám líbilo v Grónsku nejvíce, Elaine?
1: Pro mě to rozhodně byly ledové plochy nad severním polárním kruhem. Bylo úžasné a taky trochu děsivé proplouvat v těsné blízkosti ledových ker vzhledem k tomu, jak mezi nimi musela loď manévrovat. Mohlo se stát, že se do Ilulissatu vůbec nedostaneme, protože v moři bude moc ledu a nepodaří se tam proplout. Naše bezpečnost byla pro všechny důležitá.
0: Bylo to štěstí, že jsme se do Ilulissatu nakonec dostali. Tak vám moc děkuji za rozhovor a přeji bezpečnou cestu domů. Hodně štěstí.
1: Děkujeme, Jani.
2: Díky, bylo to milé.
3: Thank you, Jana.
4: Thank you, it's a pleasure.

0: A mám tu druhý pár, který teď vyspovídám. Mohli byste se prosím krátce představit?
1: Ano, jmenuji se Astrid Kosta a pocházím z Bergenu, z Norska.
2: Já jsem Jörgen, manžel Astry. Oba pocházíme z Bergenu, z Norska.
0: Moc vám děkuji. Byli jste v Grónsku poprvé?
1: Ano, byli. A byli jsme nadšení, protože jsme tam vždycky chtěli jet. Teď jsme konečně měli tu možnost. A bylo to skvělé.
0: Jak se to stalo, že ta možnost přišla?
1: Víte, už nepracujeme, jsme v důchodu a máme spoustu volného času. Tak jsme se dívali na nějaké možnosti pobytu na výletních lodích a nakonec jsme se rozhodli pro plavbu do Grónska, protože jsme už byli v Evropě, v karibské oblasti, byli jsme skoro všude, ale ne v Grónsku. Takže to u nás bylo na kontrolním seznamu.
0: Jsou plavby lodí váš oblíbený způsob cestování?
1: Ano, rozhodně. Jezdíme na plavby lodí od roku 1998, pak nám do toho vstoupil covid, ale jinak jezdíme každý rok na 2 až 3 takové plavby.
0: Jörgne, jaký byl váš dojem z Grónska? Bylo tam něco, co vás opravdu překvapilo?
2: Ano, bylo. Neviděl jsem tam žádné stromy. To byla ta nejzásadnější věc. Vezměte si, že z Grónska na severní pól je to stejně daleko jako z Norska, ale v Norsku v té oblasti u moře stromy máme. V Grónsku nebyly. To mě trochu překvapilo.
0: Vy jste už navštívili mnoho míst na světě. Které z nich ve vás zanechalo nejhlubší dojem, jestli je to možné říct?
1: Antarktida, bez váhání. Bylo to tak jiné a jedinečné tam být. Byli jsme na výletních lodích, měli jsme veškerý luxus. V Antarktidě je pouze led a tučňáci.

0: Žádné místa srovnávat, ale i tak bylo to tam velmi neobvyklé.
1: Co vám přišlo tak neobvyklého na Inuitech? Jde popsat ten rozdíl, o kterém jste mluvila?
0: Ten rozdíl je v tom, že jsem četla, že přišli z Asie. Tomu je pro mě hodně těžké porozumět, protože Grónsko je od Asie dost daleko, ale svět se mění a je to možné vidět z barvy jejich kůže. Můžete to taky vidět z tvaru jejich očí. A mluví dánsky. To nechápu, protože norština a dánština jsou skoro stejné jazyky. Takže my dánštině rozumíme, ale rozdíl ve vzhledu mezi Inuity a Nory je obrovský.
1: My jsme navštívili Ilulissat nad severním polárním kruhem, potom Nuuk, hlavní město Grónska a Qaqortoq. Také jsme se plavili fjordem Prince Christian Sund. Které z těchto míst na vás udělalo největší dojem, Jorgen?
2: Nuuk, rozhodně. Bylo to největší místo, které jsme navštívili a všechno tam bylo nové. Bylo to město a jak jsme si ho procházeli, viděli jsme přírodu a domy, o kterých Astrid mluvila. Bylo to velmi zajímavé to vidět. To místo mě okouzlilo.
1: Děkuji moc. A jaký byl váš dojem, Astrid?
0: Pravděpodobně souhlasím s Jorgenem. Ale chtěla bych doplnit, že Nuuk je hlavní město v Grónsku a je tam největší komunita, takže tam máte vládní domy, kino, hlavní třídu, kostely. Je to větší město než Ilulissat, což bylo první město, které jsme v Grónsku navštívili, ale větší než Qaqortoq, tam jsme byli naposled. No a protože je to hlavní město, tak jsme byli trochu napjatí, nevěděli jsme, co očekávat. Mysleli jsme si, že to bude mít ráz hlavního města, ale nebylo to tak. Je to malé město, ale stále je to největší město v Grónsku.
1: Komu byste doporučila cestu do Grónska? Kdo je ta skupina lidí? Je to pro každého?
0: Pokud máte rádi divoké večírky, tak to není místo pro vás. Pokud vám ale přijde úžasné být v přírodě a v klidu, zažít něco neobvyklého, co jste nikdy předtím nezažili, tak jeďte. Protože to je neobvyklé, klidné, je to způsob odpočinku, jaký jste pravděpodobně nikdy předtím neměli.
1: Mockrát děkuji za rozhovor. Přeji hezkou cestu domů.
0: Já také moc děkuji.
2: Moc děkuji.

0: So now I'm speaking with Andreas.
1: A nyní si povídám s Andreasem Kovalským, který je na výletní lodi s námi. Andreasi, můžete prosím na úvod říct pár slov o sobě?
2: Hello, yeah, my name is Andreas Kovalský. I'm from.
3: Dobrý den. Ano, jmenuji se Andreas Kovalský. Jsem z Hamburku. Na této plavbě jsem přístavní lektor. Dělám přednášky o městech a přírodních jevech, které vidíme a na které po cestě narážíme.
1: Jak se vám líbilo Grónsko? Užil jste si to?
3: Užil jsem si to moc. Nečekal jsem, že objevím tak nádhernou zemi. Na pobřeží je Grónsko zelené, jako jeho anglický název, Greenland. A možná víte, že většina povrchu Grónska je pokryta ledem. Vidět ty ledové kryje a ledovce bylo velmi působivé. Pro mě to byl zážitek na celý život.
1: To mohu potvrdit, příroda byla neuvěřitelná. Také jsme potkali Inuity, kteří tam žijí. Co si vy osobně myslíte o jejich kultuře? Na vaší lekci jste nám o nich povídal. Myslíte si, že se od nich máme co učit?
3: Jestli se můžeme učit, nevím. Co ale vím, že víc a víc lidí v Grónsku se přesouvá do větších měst. Vesnice se ruší a spolu s nimi mizí i jejich tradice. Jejich původní

0: Zvyky založené na lovu a rybaření se mění a země čelí mnoha změnám. A to, co potřebují, je dobré vzdělání, aby se dokázali osamostatnit od Dánska. Dánsko se stará o zahraniční záležitosti, na obranu a posílá do Grónska peníze. Osobně jsem se setkal s několika Inuity a s lidmi z inuitských rodin. Jsou tou loveckou a rybářskou kulturou stále ovlivněni. Například byl jsem na výletě na malé lodi. Chtěl jsem vidět ledové kry z maximální blízkosti. A loď řídil mladý muž, asi kolem 25 let. Byl kapitánem té malé lodi a řídil tu loď tak dokonale, tak efektivně a uměl s tím člunem jezdit neuvěřitelně dobře. Taky nám řekl něco málo o jeho rodině a o tom, odkud pochází. Co jsem tím ale chtěl říct je, že mnoho lidí má stále mnoho praktických dovedností, jako řízení lodi, auta, lov. A tou kulturní změnou je přechod od lovu a rybolovu k abstraktnějšímu myšlení, ekonomickému vzdělání. Co je ale podstatné, v Grónsku žije pouze 56 tisíc lidí, což je na tak velkou územní plochu opravdu málo. Aby se mohli osamostatnit, potřebují další vzdělání. Musí se naučit něco o právu a o ekonomice. A taky, jak řídit zemi. Musí o tom všechno vědět. To je běh na dlouhou tráť.
1: A nemyslíte, že takové vzdělání může zničit a vymítit jejich zvyky a tradice, které nás mohou všechny obohatit? Myslím Evropany, Američany. Může to pro nás být něco nového, osvěžujícího?
2: You mean the ultra traditional cultures?
0: Máte na mysli jejich staré tradice? Ano, samozřejmě můžeme se od nich učit, jak být součástí přírody. To oni umí. Lidi, kteří stále žijí ve vesnicích, žijí v divoké přírodě, potýkají se s extrémním ledem a extrémními zimami, jezdí lovit a rybařit se psím spřežením. Ale co si myslím je, že pod ledem v Grónsku se pravděpodobně nachází ropa. Možná během pár let na ropu narazí a potom se ekonomika, města a tradice hodně změní. Myslím si, že tím zmizí staré tradice ještě rychleji, protože každý se už nebude snažit nalovit co největší množství ryb, ale budou těžit ropu.
1: Děkuji, to mi stačí. Chtěl byste k tomu v souvislosti s Grónskem ještě něco dodat?
0: Ano, byl to skutečně krásný výlet, ale myslím si, že Grónsko je v současnosti stále více méně chudá země. Když ale najdou ropu, čeká je stejný osud jako Norsko. Norsko bylo dříve chudá země, ale když narazili na ropu, samozřejmě záleží, kdo má oficiálně právo ropu těžit. Tak zbohatli. Norsko je v současnosti jedna z nejbohatších zemí. Potom se všechno změní.
1: Dobře, tak uvidíme, jaké ty změny budou, jak ovlivní i ostatní země a styl života obyvatel Grónska. Moc děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí.
0: Bylo mi potěšení. Díky moc.
1: A to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám naše cesta na ostrov plný sněhu a ledu, ale také zelených ploch v pobřežních oblastech líbila. Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková a přeje krásné cestovatelské zážitky.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Opravárna je název společného projektu Charity Opava společnosti Asekol a Moravskoslezského kraje. Jedná se o službu, která veřejnosti nabízí diagnostikování poruch pokažených elektrospotřebičů a jejich bezplatné opravy. V ostravském studiu vítám u mikrofonu technika opravárny, pana Dalibora Žižku.
1: Dobrý den.
0: Přiznám se, vždycky jsem si představoval, že nějaký opravář někde v charitě bude nějaký starší pán, takový, jo. Vy jste mladý a přitom velice zkušený technik a opravář. Jak jste se dostal k takové práci?
1: Od malička jsem v podstatě rozebíral různě veškeré přístroje a tak. Jezdil jsem na motorkách, jak jsem furt rozebíral motorky a podobné věci. Postupem času jsem se začal zabývat aj více elektronikou s otcem na naší rodinné firmě a prostě jsem mu to nějakým způsobem zůstal.
0: Vy máte nějakou střední odbornou školu elektrotechnickou?
1: Střední školu mám informační technologii tady v Ostravě. Je to, ale u počítačů jsem nechtěl zůstat, protože říci, že bych seděl 8 hodin za počítačem, tak si to nedovedu představit. No, je to.
0: Pracujete v rodinné firmě, tak tatínek je také nějaký elektroopravář?
1: Otec je tím vyučen a živí se tím, mám 30 roků, je to. Takže mám k všem těm přístrojům elektro blízko.
0: A maminka, ta vám fandí?
1: Maminka nám fandí a dělá fajné dobrutky. Maminka je kuchařka, profesionální.
0: Jak jste se dostal k práci u Charity Opava, že zrovna vy opravujete zdarma elektropřístroje? To vám někdo poradil, nebo si vás vybrali na nějakém výběrovém řízení?
1: No, to má další historii. Přede mnou tam byl kolega ještě a bylo mi to nabídnuto asi přes kolegu a tím pádem se mohl pokračovat v opravárně.
0: Ta práce vás evidentně velmi baví, protože ta opravárna už funguje v Opavě Jaktaři 5. rokem. Vy tam opravujete jak dlouho?
1: 3-4 roky a musel bych se pojat do faktury. Já teďka vám to neřeknu z hlavy, ale už je to zub času. No.
0: To znamená, už jste opravoval přístroje v roce 2024 po povodeni, která Opavsko doslova smetla z povrchu země a zničila skoro všechny elektrospotřebiče. Byl zájem lidí po povodni o opravu zatopených elektrospotřebičů?
1: Samozřejmě bylo tam vysoké navýšení. Teďka neřeknu, který to byl měsíc, ale to tam bylo úplně velmi moc věcí. A s tou vodou je to složité. Tam někdy to jde, někdy nejde. To prostě ta voda, elektronika, nemá se to rádo. A se tam se stane, že ještě teďka někdo donese něco po těch povodních, ale to už je respektive to, že takové jenom zkouška, ale moc to nemá šance, no, na opravu.
0: Zřejmě z mého laického pohledu voda se vysuší, ale zůstane tam ta nečistota, to bahno a s tím asi už se nic nedá, že?
1: Přesně jak říkáte, vznikne tam oxidace, jo, vypalí to různé ty cesty vodivé a už ta prsta opravu už pak není reálná. Jako, no.
0: Nejen v Charitě Opava se o vás tvrdí, že opravíte i nemožné. Já mám k takovým lidem úctu, protože naopak já, na co šáhnu, to pokazím. Potom jsou lidi, kteří na co šáhnou, to opraví. Máte takový dar od Pána Boha, že si víte rady i s věcmi, které by jinak skončily ve šrotu.
1: Tak, snažím se prostě to nějakým způsobem dát dokupy. Já jsem nejde všecko opravit, ale se dá se stanu fakt zazrat, že se to dalo dokupy, jo, i nějakýma. Podaří se vždycky něco najít a případně to vyměnit nebo nějakým způsobem zprovoznit.
0: Vy v Charitě Opava v Jaktaři pracujete každou první sobotu v měsíci. Co všechno tam lidé mohou přinést? Vy tam nemáte žádnou opravárenskou halu. Já vím, že pracujete v nějakém kontejneru zeleném. Co všechno lidé mohou přinést při těch možnostech v kontejneru?
1: Takže v podstatě jakoukoliv elektroniku, co nerad přijímám, tak jsou velké bílé elektro, jako ledničky, pračky, bo na to fakt nejsou prostory. Většinu těch věcí si stejně převážím sebou na firmu, protože to mám lepší vybavení, všecko v té Opavě, na té charitě Opava mám prostě základní vybavení a tím se nedají udělat zázraky. Jo. Na firmě je více možností všeho, ale samozřejmě těch prostorů není tolik. No.
0: No tam hlavně předpokládám, jde o to, že někdo vám donese nějaké rádio, že mu to přestalo hrát. A vy se na to podíváte, buď to opravíte na místě, anebo řeknete, víte co, hoďte to tady do toho elektrošrotu a kupte si nové.
1: To se nestává, že bych řekl, zrovna vyhoďte to tady, ale na místě se většinou dá opravit, nejme tomu, když je vadná šňůra, tak se zkratí šňůra, vymění se koncovka a podobné takové jednoduché základní úkony. Jo, ale pak, když se mám podívat hlouběji na tu elektroniku, tak stejně potřebuje nějaké náhradní díly a to si seženu spíše na firmě, než tam na místě.
0: Náhradní díly, tak všechno se stále vyvíjí, ta technika, zvláště ta elektrotechnika, milovými kroky jde kupředu. Seženete náhradní díly na nějaký přístroj 20 roků starý, nebo si poradíte ještě nějak jinak?
1: No, člověk se snaží, no, samozřejmě pak je všecko otázkou, kolik co a jak stojí, jo, jestli se vůbec dá sehnat, jo, máte pravdu, že už hodně věcí se nedá sehnat na ty staré věci, ale tam se prostě pak už bojuje nějakým způsobem, někdy to vyjde, někdy ne, je to, to už je potom taková otázka do loterie, no.
0: Slyšel jsem pojem dárci orgánů. Nějaký vyřazený přístroj třeba rozeberete a zrovna ta součástka, kterou potřebujete, tak tam pasuje.
1: Může se stát ideální věc. Hodně se stává, že mi tam do nás jsou třeba s lidí mechanicky poškozenou věc, jo, což je trošku problém, protože jsem přesto elektro. Sem tam se najde stejný kus, buď už v rámci někde objektu, že člověk to tam dohledá a tím pádem se dá vyměnit kus za kus, jak kdyby to je náhradní díl, co potřebuju, jo, nebo se zkusit prostě brouzdat na internetu a dohledat, ať už v zahraničí, no v Česku, to už je jedno. No.
0: Vzhledem k tomu, že to je poměrně časově náročné, prostě ve vlastním volném čase sednete k internetu a hledáte součástku, jestli musíte být velice obětavý člověk.
1: A tak to většinou vždycky tak v práci, jak je chvilka, tak to vždycky pohledávám a zkouším to, co nejrychleji spravit a jako nějak to vychází prostě časově.
0: Jenom pro představu posluchačům, kolik takových přístrojů vám v rámci jednoho roku těch 12 sobot asi donesou? Už máte to nějak spočítáno nebo zaevidováno?
1: Každoročně dělám souhrn, kolik strojů přišlo a kolik se jich opravilo. A teďka, poslední, že to nějaká doba, nevím, jestli to bylo 300-400 produktů spotřebičů, co se nějakým způsobem opravilo. A teďka tam úspěšnost tam je přes 80%, takže si myslím, že je to celkem slušné skore.
0: Domnívám se, že nikde jinde v České republice taková služba neexistuje, že někdo donese pokažený přístroj, opravář mu to zdarma prohlédne, řekne, jaká tam je závada, buď to opraví, nebo doporučí, co s tím. Není nikde jinde, nevím o tom.
1: Sem tam i někteří zákazníci říkají, že třeba tam někdo byl nějaký starší pán, co to servisoval nebo opravoval a také jsem neslyšel o žádné takové službě.

telefon zvoní, to budou oni, no to budou oni. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psem, že

naší dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor s technikem opravárny opavské charity v Jaktaři, panem Daliborem Žižkou. Občas na Proglasu, neříkám pokaždé, před první sobotou v měsíci jsem zařadil do zpravodajství pozvánku informací o vás, že tam jste, že opravujete, diagnostikujete zdarma. Přijíždějí vám tam zájemci o opravu jenom z Opavy, okolí, nebo už se to rozkřiklo i do daleka, přijedou i z jiných krajů?
1: Už se stalo párkrát, že lidi přijeli třeba někde z Bruntalska, jo, jsem tam někdo z Ostravy, jo. Když je někdo z Ostravy, tak se pak dá aj domluvit, že si to můžou vyzvednout třeba ten přístroj v Ostravě, jo, nebo někde poblíže, nemusí zajít až do Opavy. Ale ano, už se to rozkřikuje aj do vzdálenějších krajin.
0: Charita Opava je jaksi nadšená tímto, a nejen charita, protože je to velice záslužná činnost, domnívám se, i co se týká životního prostředí, protože než skončí takový elektropřístroj někde v popelnici, ve smíšeném odpadu, lepší je, když už opravdu nelze opravit, že skončí v elektrošrotu, v ekologické likvidaci. A tam právě v Jaktaři na to jsou odborníci.
1: Přesně tak. Když už se přístroj nepodaří opravit, tak je tam možnost to nechat ekologicky zlikvidovat v místních chráněných dílnách v objektu.
0: Já jsem v chráněných dílnách v Jaktaři už natočil více pořadů pro Rádio Proglas. Mohu říci, že to tam je opravdu ve velkém stylu a jsou to opravné záslužné chráněné dílny, které dávají příležitost práci handicapovaným, postiženým, a mohu potvrdit, že tam pracují s velikou verbou a nadšením, že jsou tam rádi. V mnohé elektronice, v nějakých těch mixérech a já nevím, šlehačích a takové, tam jsou většinou součástky z umělé hmoty. Jo? Vy opravíte šňůru, opravíte elektriku, něco tam, ale co s takovou umělou hmotou? Dokážete to také opravit?
1: Pokud ten objekt není nějak šíleně složitý, jo, no, ten vadný kus, tak jsem schopný s troškou štěstí to vymodelovat a vytisknout na 3D tiskárně. Ale zatím se s tím učím, takže ještě to neberu jako profi tovary, ale už se mi podařilo tak zachránit nějaký kompresurek, nějaký levnější, jo, takže bylo tam světé kolečko. Podařilo se mi to ozubené kolo prostě vymodelovat, vytisknout a snad asi ještě funguje. Je to.
0: A ozvou se třeba vám zpětně lidi, že jsou rádi, že to funguje, že jste jim to opravil, poděkují?
1: Lidi se tam spíše hlavně vracejí, jo, že mají jednu věc opravenou, jo, a pak za měsíc, za dva najdou doma něco dalšího pokaženého, tak to znova donesou. Jo, takže už se tam stává se často, že lidi opakovaně chodí s dalšími a dalšími věcmi.
0: A nebo se pochlubí známým, zajděte si tam, je tam pan Žižka, ten vám to bezplatně opraví.
1: Jo, taky se stalo, taky jo, na doporučení. To je asi další reklama v podstatě, že? To, no.
0: Pane Žižko, měl jste z nějaké opravy zvláštní radost, takovou velkou, vypadalo to beznadějně, ale dal jste si tu práci, opravil jste to.
1: Jsem tam dostal fakt zajímavé věci, jo, například ta jednotka z výřivky. Je to drahá výřivka, nová, stojí hříšné peníze. Myslím, že to zrovna byla aj po povodních, tady ta, ale nějak rychle se to rozebralo. Ale byly tam tyž polámané plasty, nějaký motor tam byl zadřený. Naštěstí se našel vhodný dárce, i to, který nestal tolik peněz, a za pár korun se vlastně ta jednotka z výřivky dala dokupy. A já jsem to zajel k zákazníkovi zapojit. Vyzkoušeli jsme to, funguje to. Už je to asi 2 roky nebo kolik a zatím dobré.
0: Říkal jste, že některé ty velké přístroje jako práčky a ledničky a tak jistě, kdo by se s tím převážel. Ale opravili jste někdy něco velkého a museli jste to vzít jinam než do toho kontejneru v Jaktaři?
1: Například jsme museli do garaže k nám domů dovést želičku s parním generátorem. Bylo to celkem rozměrné. Prostě řekli jsme si, že se na to koukneme, domluvili jsme se a po pár dnech různého testování, zjišťování jsme to dali dokupy. Jo, byl to boj, ale dalo se to dokupy.

při poslední opravě měsíce jsem si na něm zapomněl 17 klíč. Ten si teď lítá někde v prázdnu jako družice, i když já jsem už dávno pryč.

na duši přisedla do mých vesmírných saní. Chtěla mě hladit po zádech i křičet do uší, když se slunce sklání. Tak jsem s ní strávil 10 dní ve skrytu moruších.

jednou jsem opravoval meteor v doletu, to aby mohl letět dál. Aby mohl spatřit

0: pa i rozetu. A pak možná i můj žal.
1: Pane Žižko, nejednou se stalo, a to nejen mně, že nějaký přístroj se mi pokazil 2 měsíce po uplynutí záruční doby. Když se to stane jednou, no tak mi řekne náhoda. Ale když se to stane takřka pravidlem a mezi lidmi se začne šuškat, že v těch přístrojích jsou nějaká kazítka, která to schválně po uplynutí záruční doby pokazí, aby byl uživatel donucen koupit si nový přístroj. Jaký je váš názor? Jsou tam tak kazítka v těch přístrojích?
2: Ze zkušeností můžu říct hlavně u televizoru. Jo, samozřejmě ostatní přístroje tež něco mají, ale u televizoru vím, že z výroby se nastavovalo podsvícení displeje na maximum a tím pádem LEDky, které vlastně vytváří to světlo, za ty 2 roky prostě odešly. Jo, přitom stačí v nastavení ubrat podsvícení ani na 70%, na obraze to člověk nepozná a televize se daleko víc prodlužuje životnost.
1: A dokážete opravit takovou televizi, která teda po záruční době zhasne, nechce fungovat, nějaké ty LEDky tam vyměníte a jde to dál?
2: Ano, mění se celá sada LEDek, musí se to celé rozebrat, celá televize, sundat displej. Jo, nebojíme se i velkých hulopříček, už jsme tam měli i 75-palcovou televizi a tak. A zvládli jsme to prostě nějakým způsobem rozebrat, vyměnit a dát dokupy.
1: To znamená, doporučujete, když si někdo koupí televizi nebo takhle, nenechat to na plný výkon nějak, dá se to nějak snížit nebo...
2: To podsvícení se dá většinou, když dneska už není to pravidlem, ale dá se v nastavení obrazu zmenšit. Ale jak říkám, už jsme se setkali často, že se to nastavit nedá, že to už mají prostě nějak softwarově řízené a do toho už člověk nešáhne.
1: To jsou televizory a platí to i třeba o monitorech počítačů nebo telefonech, tam taky se nastavuje nějak jas to?
2: Telefonu ne, telefonu většinou se mení displej celý. to...
1: Telefon se rozbije, když nám to spadne na těch schodech, vypadne z rukou. To určitě máme bohaté zkušenosti. Pane Žižko, vzhledem k tomu, kolik přístrojů a elektropřístrojů už jste opravil, jaká je asi tak vaše rada těm spotřebitelům? Protože někdy si ten přístroj opravdu pokazíme sami špatným zacházením, nevím, nevážíme si jemné elektroniky a někdy i v té kuchyni prostě ten šleháč se použije nějak nevhodně, hnětač. Co byste poradil, tak dodržovat ty návody na použití hlavně?
2: Samozřejmě každý přístroj má svůj návod k použití, ten by bylo dobré přečíst a nějak ho dodržovat. A hlavně třeba by na ty spotřebiče a všecko šetrny netáhat za ty šňury, snažit se s tím neházet a podobně, jo. Samozřejmě, když se už stane a šňura se nějakým způsobem poškodí, jo, jde vidět drátky nebo něco, určitě bych to už nezapojoval a radši bych se stavil za mnou a buď si ta šňura zkratí nebo vymění, to už se člověk domluví, jo, ale určitě ji nezapojovat, protože už to může být životu nebezpečné. A...
1: Tak já vám moc děkuji za cenné rady i za představení projektu Opravárna. Můžeme při této příležitosti ještě pozvat tedy zájemce do opravárny, do Jaktaře v Opavě, ve kterých dnech vás tam zájemci zastihnou a v kterém čase?
2: Takže budu určitě rád, když přijdete. Na místě se nacházím vždycky první sobotu v měsíci od 9 do 17 hodin.
1: I v zimě?
2: I v zimě.
1: Děkuji vám za vaši obětavost, za vaši spolupráci s Charitou Opava hlavně a ať máte hodně spokojených uživatelů vašich služeb. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Hostem dnešního radioreportu byl technik opravárny opavské charity v Jaktaři pan Dalibor Žižka. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí redaktor Antonín Žonerčík.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme tři skladby Johanna Sebastiana Bacha. První nese název sonáta číslo 1 G-moll pro sólové housle, poté partita číslo 1 H-moll pro sólové housle a na závěr anglické suity, suita číslo 3 G-moll. Na klavír hraje Robert Levin.